0: dobu Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u starších spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po šesté Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Neohromím vás, když řeknu, že lidská paměť je děravá a nespolehlivá. Kdo si namlouvá, že má paměť celistvou, lže si do kapsy. Ale vím určitě, že než jsem se v rozhlase zamiloval do nedělních půlhodinek orchestru Karla Vlacha s Vladimírem Dvořákem, předtím jsem byl hned po válce věrný orchestru Františka Alojze Tichého, později nazývanému zkratkou FAT, a ještě později, než s ním nové poúnorové vedení rozhlasu po roce 1950 úplně zametlo, orchestr Jiskra. Ať hrál pod jakoukoliv z těchto značek, vždy to však bylo se zpěvákem Standou Procházkou. U něhož se střídali, a teď se těším, že vás udivím, Marie Šitavancová, Joška Srbová, já už neudivím, třetí jméno mi teď vypadlo. Možná to byla Vlasta Formanová. Jenže pak se mi dostal do ruky a koupili jsme ho s maminkou v Náchodě, když jsem tam byl na vyšetření s očima u paní doktorky Šťovíčkové. Od té doby nosím k vidění na dálku brýle. Měl jsem náhle v ruce vytištěný Comedy Fox Jsem tady já, kde se uvádělo, že ho s velkým úspěchem zpívají Standa Procházka s Inkou Zemánkovou. A to mě, 11letého, zmátlo. Znal jsem ho jako zpěváka Polek, Valčíků a Tank. Dějiny české taneční hudby a můj zájem o ně to však později potvrdili. Ano, Standa Procházka zpívával obojí. Tady je důkaz. Fox Jary Beneše se slovy pánů Špilara, Rohana a Mírovského, první láska. Dívčí hlas i tady patří Ince Zemánkové, doprovází orchestr slávy Emana Nováčka.

0: můj moudrý strýc Adalbert ke mně proslov měl. Uvázal mi motýlka, řekl hochu můj, než si první rande smluvíš, tak si pamatuj. První láska to je všecko, další už je plagiát, na tu první ze všech nejhezčí vždy vzpomeneš si snad.
1: Jak ty zrodnuli jako

napis, da tě miluje málo či moc. Psal si verše vášnivé lásky a jak mnohou provzdychal si noc. První láska to je všecko, další už je plagiát. Škoda, že ta první

A když jsme na hudebním festivalu Kubešova Soběslav oslavovali jeho devadesátiny, byl jsem u toho a svůj mladiství obdiv k němu se mu netajil. Říkal, že je za to rád, ale čas se proti všem našim přáním nezastavil. Ten je neúplatný. Tak, jak to k melodii Jiřího Baura napsal náchodský rodák, dramatik a scénárista Vratislav Blažek. A jak to jako první zpíval, vzpomeňme i na něj, Jiří Popr.

Jiří Popper emigroval po roce 1968 do Německa, ale ještě předtím stačil být prvním interpretem české verze písně Buď pořád se mnou, lásko sladká, kterou jsme znali z amerického filmu V pravé poledne, a jejíž česká slova Vladimíra Dvořáka pak znovu naspíval Valdemar Matuška. Ono to samozřejmě není dvakrát důležité, ale i to patří do vzpomínání. A já mám zkrátka rád souvislosti. Kdo, co, kdy a taky proč. Proč například vážený brněnský básník Josef Kainar napsal řadu českých textů na americké hity a proč měl vůbec rád lehkou hudební múzu? Asi proto, že se mu líbila a že mu ty melodie přinášely radost. A protože, to je další důvod, protože to uměl. Na důkaz si poslechneme Peníze z nebe. A tak, jak jste je, počítám, neslyšeli. Zpívá

Českých Budějovicích mám kamaráda, výtvarníka a spisovatele Jiřího Hovorku, který pěknými obrázky doprovodil už 4 knížky mých deníků haiku. A já vám jedno nové haiku teď řeknu. Byl z Orlických hor, ty na jeho žal výškou ne a ne stačit. Promiňte, neodolal jsem. S Jirkou Hovorkou mě seznámil tamní rozhlasový režisér Ota Bílek, taky jedna z obětí posrpnových čistek z následného roku 1969 a z husákovské nenormální normalizace. Vidíte, neumím vzpomínat jen na hudební zážitky, protože, a to je docela užitečné poznání, jestli nesouvisí všecko se vším, tak lecos s lecčím určitě ano. A Českobudějovický rozhlas mě přivádí k rozhlasu plzeňskému. Z toho mám teď pro vás národní písničku Letěla husička. Nebo že by to bylo spíš zmíněným husákem? Ne, ne, to by byl hloupý oslý můstek. Ačkoliv lidská mysl je někdy nevyzpytatelná. Bez pochybností však zaspívá Jiří Pospíšil za doprovodu malé muziky Jaroslava Krčka.

Když jsem začal cestovat po rozhlasech, pojďme nahlédnout i do Brna. Z jeho kuchyně ke mně zavoněly fazole po řecku, jak je připravili Libor Sigmund, Václav Kovářík, František Kantor a statický promenádní orchestr Šprušle. Tak dobrou chuť.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Nesky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Když naše armádní rozhlasová redakce v Praze přišla v půli 60. roků s přenosy programů z nealkoholické vinárny u Pavouka, dnes už legendární, leč pro mladé asi neznámé, jejich hudební náplň tvořily světové jazzové orchestry a hvězdy těch nejzvučnějších men, jimiž jako kdyby se hlavní město divné hemžilo. Jen chytřejším to našeptávalo, že je to vlastně v naší zadrátované zemi spíš poťouchlá provokace. Málo se však vědělo, ačkoliv ohlašován byl, že hudbu do pořadů vybíral Ivan Štědrý, starší bratr zpěváka Karla Štědrého. On sám občas taky nějakou písničku složil, pár z nich dokonce se mnou. A jednu, to bylo tenkrát Terno, jednu zpíval, sice zatím ještě nový, ale stále víc na sebe upozorňující Jiří Korn. V lese voní jehličí s doprovodem orchestru Karla Vlacha.

Ivan Štědrý, později jeden z hudebních dramaturgů v televizi, který asi 2 roky hrál i v našem divadle, v Šebánkově hře Domácí zabíjačka, měl roli faráře. Ten mě seznámil s tehdy začínajícím skladatelem a dirigentem vlastního orchestru Václavem Zahradníkem. V roce 1969 jsme spolu napsali 2 písničky, o nich si neskromně myslím, že snad do pořadu desky Pásky vzpomínky patří, i když jejich osud nebyl závidění hodný. To vysvětlím za chvíli, až si nejdřív tu první poslechneme. Konec léta. Kdybyste nevěděli, naspívali tehdy velmi populární Viktor Sodoma.

S Viktorem Sodomou zpíval blíže neurčený sbor. Slova jsem napsal k Zahradníkově už hotové melodii a inspiroval mě k nim švédský film Tančila jedno léto. Pro mě ikonický, protože jsme na něm o mnoho roků dřív, když se psal rok 1954, byli v Dobrušce společně celá naše třída na oslavu právě složené maturity. Proto stejně jako ve filmu i v naší písni přišla hrdinka o život tragicky. Třeba, že v písni jsem to jen naznačil. Jenže se mi neprozřetelně nazval Konec léta. A bdělí normalizační soudruzi to k mému údivu, nic podobného mě totiž ani nenapadlo, pochopili jako odkaz na srpnovou okupaci. Ta taky přišla koncem léta. A proto tu zhola nevinnou písničku okamžitě zakázali. Bohužel se s ní do trezoru svezla i naše druhá společná Déšť. Další spolupráci jsem pak už Václavu Zahradníkovi nenabízel, nepřinesla by mu štěstí. Déšť zpíval Jiří Štědroň a solo na trubku, já mám trubky rád, hrál Václav Tífa.

Vzpomínky, stejně jako písničky, jsou různé a napadají mě jak tím, že se řetězí asociativně, tak z ničeho nic, zdánlivě bez souvislosti. To je tenhle další případ. Byli jsme před pár lety, ještě před dobou covidovou, v Povltavské Davli na podzimním vzpomínkovém koncertu na skladatele dechové hudby Antonína Borovičku, který byl odtamtud. Koncerty tam každoročně pořádá jeho vnuk, téhož jména i příjmení. Tehdy hrála Slabáková Moravanka. Když hudba dozněla a když jsem ještě po pár chvilkách besedy s účinkujícími hudebníky a s řadou přátel odcházel, dostal jsem od zpěvačky křišťálově zvonivého hlasu Daniely Magálové dvě její CDčka. Jen tak mi je dala, až mě to dojalo. Ani se mi nestačil říct, že už jsem s hudebními pořady v rozhlase skončil, že dárek nebudu umět využít. Dnes jsem rád, protože v Hradci Králové mám náhle zas možnost. Přečtu vám, a to mě taky znovu dojímá, co jejich hlavní solistka, ale i dramaturgyně a producentka svého alba, co napsala do tiskové přílohy. Čtu, jak vytištěno slovensky. Chcem sa poďakovať môjmu hudobnému otcovi, ktorým je kapelník a skladateľ pán Jan Slabák, za to, že ma naučil vnímať ľudovú hudbu srdcom. Ďakujem, Honco. Prosté a pěkné. Daniela Magálová nám zaspívá se Zdeňkem Baťkou a se studiovou kapelou primáše Aleše Smutného. Mimochodem, toho jsme letos v červenci viděli a slyšeli na festivalu Přepichy Karla Pšeničného a byli jsme jim nadšeni. Hudba je bez hranic, kéž by to uznal každý.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Lyriku vystřídám pochodem, takové změny nálad mám za užitečné. V životě se přece nálady také střídají, ať chceme nebo nechceme, a musíme se s tím vyrovnat. Nebude to pochod jen tak nějaký, ale jeden z nejslavnějších, třeba že si ho dnes jen málo kde můžeme vychutnat. Tady ano, my jsme v tomto pořadu výjimka. Velký dechový orchestr hudby Hradní stráže a policie České republiky pod taktovkou Libora Krmáška hraje florentinský pochod Julia Fučíka.

0: Uznávám, že někomu se nemusí břímkavá muzika líbit. Vždyť jsme lidé různí a to je dobře. Nechápu ale, když někdo své vlastní libosti a nelibosti vydává za obecné a všeplatné. Proto často vzpomínám na svoji moudrou babičku Marii Magdalenu Vláškovou z Pohoří, rozenou Petrovou z Domašína, která mi říkala, když jsem už jako vejrostek na něco brblal, měj dobrou vůli, snaž se mít dobrou vůli a toho Pepíka Kalouse pochopit. To byl kluk ze sousedství, který měl takzvaný rozštěbrtu. Asi ho to štvalo a tak býval zlomyslný. Kdybys ty vypadal jako on, říkala, taky by ses musel naučit to zkousnout. Od té doby vím, nebo aspoň tuším, že je potřeba dívat se na problémy i s humorem, nebo aspoň s nadhledem. Tak, jak to ze všech nejlíp umí ve svých textech Jiří Suchý a jak je svou hudbou uměl skvěle podporovat Jiří Šlitr. Dobrá vůle totiž někdy nestačí. A pak, co s tím? Tak radím, mít ji přesto dál a nad neúspěchem se zasmát.
1: Tolikrát jsem říkal jí, že mám jí tolikrát, že jí mohu, jak se říká, modré z nebe dát. Když ho ale po mně chtěla, tak jsem pochopil, modré z nebe.

proto jsem si lehčí dívku hledal raději. Potkal jsem jí na rohu a úctivě jsem smek. Bez vás žít nemohu, jsem si tu plně řek. Až na samý svět a kraj za vámi půjdu rád. A pak jsem poznal, že

pojďme trochu zpátky předešlému pochodu. Co kdybychom si dali ještě jeden jiný a docela jinak? Dostal jsem před pár lety, už nevím od koho, to se mi bohužel stává, dostal jsem CDčko, na kterém, cituji z obalu, pro radost sobě i jiným zpívá pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu pod vedením sbormistra Antonína Veselky. Tohle jejich CD s žánrově široce pojatým repertoárem vyšlo ke 140. výročí počátku zborového zpěvu v Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, a ke 20. výročí zrození tohoto smíšeného komorního sboru Dvořák. Zamyslete se, kdy jste naposled slyšeli z rádia zborový zpěv? Nevzpomenete si, na to dám krk. Pěvecké sbory přesto existují a tam, kde jsou, mají se k světu. Já je z dětství pamatuju ještě i od nás z Opočna. Tam byly dva s obrozenskými jmény Mlada a Vorel. To se ještě zborově zpívávalo Spáněla si vlasti máme, srdce ti plápolá. Nevím, cituji-li přesně, promiňte. Ale teď ten nabídnutý pochod je od neznámého autora z Rakouska a uherskobrodští ho interpretují podobně jako svého času pražský sbor Linha Singers, to jest výhradně svými hlasy. A zní to pěkně, zaposlouchejte se. A pochodujte s nimi v duchu, dokud nedopochodujete až do příštího týdne k dalšímu vydání pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Jeho poslechu vás srdečně zve už dnes. Milan Čepelka.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
5: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem. No. To je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
0: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu, této barvy. Je to divadlo. Co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se
0: ještě
1: jdu podívat,
0: trošku?
1: Protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no. To, tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový ty... Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan
1: myslím,
0: režisér.
1: Myslím, no. Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor s Nastasí Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu

0: To bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. Film se točila, herečka stá. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
1: Hezký?
0: Cože? No, že to je pěkný jako ty vlasy, no, tohle. Kde vám to dělá, ty?
1: Like, we almost have the same color.
0: Cože?
1: Cože?
0: Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
1: Tu parles français?
0: No, to taky, přesně. Ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se neplete. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
1: Deutsch, Italian? Italiano, pali Italiano.
0: Já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete?
1: I don't understand you. What am I supposed to do?
0: Cože?
1: I don't understand.
0: Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
1: Budete.
0: No to se ptám já. Ježíš, počkejte vlastně. Já jsem blbá. Já už nejen. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
1: Víš, ty můžu, American Rhapsody.
0: Vy nemluvíte česky. A jo, já vím, že já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá. Ne, já vím, ne, já jsem, já, yes, pardon, já jsem, ale to se mi stává vždycky tohle. Promiňte mi, paní Nastasio, já, ne, nechte to být, to je dobrý, já, okay. Ne, já toho, já, ne, to je dobrý.
1: Já zase, okay, listen to
0: me. Ne, já vím, já, ne, já se mi stává vždycky tohle. Ne, já mám takovou smůlu, konečně, ne, já mám smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
1: Ne, I have to talk to
0: you.
1: I hope this will be translated.
0: Ne, paní Nastasio, já, nezvěte se.
1: I want you to see my director. Wrote a story, and it was her life story, and this is the movie we're presenting, American Rhapsody, and it's the story of her life, of her family, how she got left behind, and her family immigrated to America, and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain, and how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here, and it means so much to us that we're here.
0: You've been there,
1: will you come tonight? Yeah?
0: No, jistě.
1: Okay.
0: Tak jo.
1: Thank you.
0: Ahoj. Jsem tak šťastná.
1: Ahoj.
0: Nastasi.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře, Bůže Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko, humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Americké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučera vás zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně. Tak naslyšenou. Ano. Dobré odpoledne. Halo, halo. Je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Anda Zemník, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma prv.
1: Dobrý den.
7: Vás Petr Zorhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak, sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z Ria z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Señor Juárez, Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano de Longo. O čem máš ty bouly na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano de Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anu, Mariu, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečela moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano de Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare da Silva de la Cruz. Naštěstí ne, ha, ha, ha, smí se señor Juárez, Rodrigo Santamaria de Silva de la Dongo, naštěstí můj bratr Alvarez, Antonio de Stefano de Longo, zabil lobatou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: To byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve všechno párty s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
4: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný?
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba... Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby jsi byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ať vidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přinesl tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo, tak to
1: jaký mají vztah
2: úplně
1: s
2: mimo mě, úplně mimo mě. Naštěstí mám manžele, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžele.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptám.
2: Já už jsem tohleto nějak výborně nestihla, no.
1: Tak ale
2: už
1: to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah k daleko
2: to,
1: jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve Všechno párty povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým
3: Vím,
1: způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože humoriáda je pořad, který se snažím nevynechnout.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Ano, už je tady paní.
4: Alena, Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Radbina Dvrtavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasně.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeníčku. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu, zdravím.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naschledanou.
1: Napodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou. Ano. Přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, ano. Myslím. Nemyslím to jako paní Libuši Madam. Mějte
7: je
1: se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. Děkuju, a září Maria. Tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo. Lichotky jsme dokončili, hlasování taktéž a můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: A to není všechno. Pořádním obtěžím najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty počítači?
8: Ano, to je z té knihy.
9: Ano.
8: Já jsem si to dneska ráno vykliknul.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost? Řekni nám, co máš počítače. Co se ti přihodilo?
8: No, zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS?
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, jo.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatáru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi, sprdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je z Hlbakovicí, nemá nic společného, to je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnému, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako to oni jen tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu je zjistit a udat.
9: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
8: Novotný je genius.
9: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
8: má bude velkou výhodu.
9: No?
8: Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
9: Ano.
8: Čili Hernády ho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový posloupen. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Herné, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
9: Kdo?
8: Ten
9: počítač.
8: Počítač.
9: A proč zvoní?
8: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
10: To dělám taky.
8: No,
10: furt
8: ho restartuju.
9: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
8: Asi, já myslím, že ho to bolí.
9: Jo.
8: No, jinak bych to nedělal.
10: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
1: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparzy zahraju ve svém filmu.
3: Že bych měla možná 2 honory. No,
1: proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor, mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté. Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak skupina Miraj s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už. Ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
2: No, na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak, přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló. A tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju Děkuji. Vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem ano. posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně. Ano. Hezký den. Díky. Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Formovou.
3: Dobrý den.
6: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bobu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku a s panem Krampolem, takže...
2: Vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu dvojice Bubílková Šimek.
7: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman no. Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
8: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
7: A to je jak, pane prezidente?
8: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
9: Pane prezidente, ještě ano. pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
8: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
7: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
10: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na achilovou patu státu.
8: Prosím vás, mohu reagovat?
9: Ano, samozřejmě, reagujte, pane prezidente.
8: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
7: Prosím vás, pánové, to se nestydíte, tak to se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
9: No proto no. to tady v republice tak vypadá, paní Bůh.
8: Ale pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím?
10: No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarara, čím?
8: Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
7: prosím vás, pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
8: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
9: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
2: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
3: Já děkuju, těším se na příště.
2: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovarský kraj řeší nedostatek dětských psychiatrů a psychologů. Nemocnice Kadaň se zapojuje do celorepublikové výzvy a hledá dárce kostní dřeně pro malého Jindru. Vláda znovu zasáhne proti vysokým cenám pohonných hmot. Od října obnoví regulaci. Dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 16 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. V Karlovarském kraji je kritický nedostatek dětských psychiatrů a psychologů. V regionu chybí specializovaná lůžka i návazná péče pro děti s psychickými problémy. Zařízení i rodiny proto musí za odborníky dojíždět do jiných krajů. Vedení kraje se situací zabývalo na setkání s odborníky, říká mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Setkání se zúčastnili zástupci dětských domovů, domovů pro osoby se zdravotním postižením, psychiatrie v Ostrově a oddělení sociálně právní ochrany dětí krajského úřadu Karlovarského kraje. Společná debata bude pokračovat i nadále s cílem prohloubit spolupráci mezi jednotlivými institucemi a hledat možnosti, jak zlepšit dostupnost potřebných odborných služeb v regionu.
1: O péči pro mladé pacienty bude kraj dál jednat s psychiatrickými nemocnicemi v Ostrově, Plzni a Dobřanech. Nemocnice v Kadani hledá dárce pro pětiletého Jindru, kterému lékaři zjistili leukémii. Zájemci se podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové mohou zapsat do registru v transfúzním odběrovém centru. To slouží jako náborové místo dárců krvetvorných buněk. Dobrovolníci můžou přijít od úterý do čtvrtka vždy ráno mezi 7:30 a 9:30. Registr dárců kostní dřeně je určený pro lidi ve věku od 18 do 40 let s váhou alespoň 50 kilo. Každý zájemce potřebuje průkaz totožnosti a kartičku zdravotní pojišťovny. Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Marži zastropuje na 2,50 Kč za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Po jednání vlády o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Každý pracovní den bude rezort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude zatím platit do konce října. Vláda zároveň zavedla mimořádnou sektorovou daň pro rafinérie. Reaguje tak na mimořádný růst rafinérských marží. K tomu má výhrady předseda opoziční ODS Martin Kupka.
3: Sporný návrh na zdanění rafinérií, ten ve výsledku může přinést další problémy, nejen právního charakteru, ale může v tomto směru postihnout i to, že si to ta rafinérie bude kompenzovat na zvýšených cenách.
1: Velvyslanci států Evropské unie se shodli na 3letém prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Původně se sankce prodlužovaly jen o 6 měsíců. Jde o kompromisní dohodu, podle které byly ze seznamu vyškrtnuti 2 ruští miliardáři Michail Friedman a Ališer Usmanov. Bez této dohody by sankce přestaly platit už dnes. Na sankčním seznamu Evropské unie bylo asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování. Sport. Čeští volejbalisté se mezi 8 nejlepších celků na mistrovství Evropy znovu nedostali a po druhé v řadě prohráli v osmifinále. Na turnaji v Itálii tentokrát vyřadili Belgičané po vítězném obratu na 3-1 na sety.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne se zejména na horách mohou ojediněle objevit slabší přehánky. Později odpoledne bude oblačnosti ubývat, k večeru až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, na horách 9 až 12. Vane mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 6 u Andělské hory na Karlovarsku je hlášené sražené prase na komunikaci.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Červený. červená a zelená Paříž, nezaměnitelná hudba Jana Tiersena a Audrey Tautou s krátkou ofinou a šibalským úsměvem. Tak stačí pár vteřin a víte přesně, o kterém filmu je řeč. Amélie z Montmartru vstoupila do českých kin před 25 lety a my si tento film připomeneme v prvním ranním příspěvku už za pár minut v Dobrém ránu, které právě začíná a u jehož poslechu vás vítá Jitka Brošková. Dnes je úterý 22. září a aby start dnešního dne stál za to, tak si ho hudebně okořeníme s písničkami od slovenské skupiny Elán a taky od zpěvačky Marcely Holanové, po níž pak dostanou slovo děti. V anketě Ahoj rádio nám vysvětlí, co nebo kdo je to světice. Je 5:05 a úterní Dobré ráno právě začíná, tak hezký poslech.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co nebo kdo je to světice?
1: Slunce, měsíc,
2: hvězda,
3: duha,
4: lampa,
5: že svítí,
6: paní.
7: Je to ta světluška,
8: když třeba někoho posvítí, jako
9: někdo si třeba svítí s baterkou.

0: počasí.
1: Přeji vám hezké dobré ráno, je čtvrt na 6:01 minuta a vy se probouzíte spolu s rádiem vašeho kraje do úterního rána. A to má dnes oblačnou oblohu a teploty se pohybují od 7 do 10 stupňů Celsia. No a dnes čekejme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne se zejména na horách mohou ojediněle objevit slabší přehánky. Později odpoledne bude oblačnost ubývat a k večeru až do vyjasnění. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 9 až 12 stupni. Vane mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je mírná.
0: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Do začátku úterního dobrého rána přispěla svou písničkou zpěvačka Anna K. A také dnes se můžete těšit nejen na pěkné písničky, ale také na zajímavé informace, hlavně z našeho regionu, na pravidelné rubriky, příspěvky a reportáže. No a konkrétně teď to bude první ranní příspěvek, který připomíná, že už 25 let uplynulo od české premiéry filmu Amélie z Montmartru. Poetická romance s prvky magického realismu okouzlila diváky po celém světě. Drobná Pařížanka, která ráda rozbíjí lžičkou karamelovou krustu, hází žabky a poté jí mění životy lidí kolem sebe, se stala jednou z nejmilejších filmových hrdinek.
2: Je 29. srpna 1997. Za 48 hodin se osud Amélie Poulenové změní. Ale to ona zatím netuší.
3: Ponořit ruku hluboko do pytle s luštěninami, pozorovat diváky v kině a obecně si všímat drobných detailů, které ostatním unikají. Právě z takových maličkostí poskládal režisér Jean-Pierre Jeunet Amélien barevný svět.
2: Jediný Amélien přítel se jmenuje Vorvaň. Bohužel v této rodině je i červená rybka neurotická a má sebevražedné sklony.
3: Trochu osamělá Amélie, která kvůli domnělé srdeční vadě vyrůstala bez kamarádů, pracuje jako servírka v kavárně na Montmartru. Pozoruje lidi kolem sebe a jednoho dne náhodou objeví ve svém bytě starou krabičku s dětskými poklady předešlého nájemníka.
2: V té chvíli si proto do vše vybaví. Jak vyhrál Federico Bahamón Tour de France v roce 59 a kombiné Tety George.
3: Když mu ji po letech anonymně vrátí a vidí, jakou radost mu tím udělala, rozhodne se, že našla svoje poslání. Začne nenápadně opravovat životy lidí kolem sebe. Dohazuje lásku, trestá protivného zelenáře, posílá zahradního trpaslíka kolem světa a snaží se tím vrátit chuť do života svému otci. Jen se svým vlastním štěstím si neví rady.
4: Konečně pochopil. Odloží lžičku. A zrnka cukru ze stolu se sbírá prstem.
3: Do jejího pečlivě uspořádaného světa totiž vstoupí Nino v podání Matthewa Kasovice. Sbírá pod automaty na fotografie roztrhané a odhozené snímky cizích lidí. Pro Amélie ideální muž. Filmu neodmyslitelně patří také hudba Jana Tiersena. Stejně jako obraz Ženetovy Paříže, sytě zelený, červený a žlutý. Do hlavní role Ženet původně hledal jinou herečku. Nakonec jí dostala tehdy 22-letá Audrey Tautou, která podle režiséra působila zároveň nevinně i rozpustile. A Amélie změnila i její život.
5: I have no idea, but that's so amazing.
6: Vůbec nevím, čím to je, ale je úžasné, že i po tolika letech potkávám lidi, kteří ten film milují, přestože jim třeba bylo jen 5, když měl premiéru a viděli ho až o mnoho let později. Ten film je pořád v povědomí lidí, pořád existuje. Pořád žije. A když teď ty záběry vidím, musím se smát, protože už je to strašně dávno. Vracejí se mi při nich všechny vzpomínky na natáčení.
3: Vzpomínala Audrey Tautou 10 let po premiéře v jednom ze svých mála rozhovorů. Film měl ve Francii premiéru na jaře roku 2001 a v září dorazil do českých kin. Ještě předtím ho ale viděli návštěvníci festivalu v Karlových Varech, odkud si odvezl křišťálový globus. Později získal 4 francouzské Césary a 5 nominací na Oscara. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovy Vary budou dnes zastávku celorepublikové Moc pomoc Tour 2026. Cílem tour je pomocí praktického tréninku první pomoci ve virtuální realitě vytrénovat 15 000 lidí v poskytování první pomoci. Trénovat můžou lidé v hotelu Termál. V Karlovarském kraji včera vědci začínali s dalším terénním monitoringem bělozubky tmavé. Drobného hmyzožravce původem ze severní Afriky objevili vědci při výzkumu na Chebsku v roce 2022 a Karlovarský kraj je zatím jediným místem, kde ho zaznamenali. Letošní monitoring potrvá do 1. října. Habartov na Sokolovsku dokončuje stavbu atletického stadionu. Sportovní areál vznikl na místě bývalého škvárového hřiště a nabídne atletický ovál, sprinterskou dráhu i sektory pro skokanské disciplíny. Součástí je taky plocha s umělým povrchem pro fotbalové tréninky. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda včera definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy. Pařížská aukční síň Mio draží 300 osobních předmětů zesnulé francouzské herečky Brigitte Bardotové. Na prodej jsou její diamantové prsteny, šaty, obrazy nebo láhev šampaňského. Výtěžek půjde na ochranu zvířat a část dostane syn herečky. Obránce David Zima a záložník Denis Višinský vypadli kvůli zranění z nominace fotbalové reprezentace před Ligou národů. A dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Sražená zvěř na vozovce je hlášená na silnici 6 v Andělské hoře na Karlovarsku.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Úterní dobré ráno vyplnili první krátké zprávy s Matějem Štechem. No a spolu s Janem Kalouskem už otevíráme vrátka dalším písničkám a taky si počkejte na výběr očekávaných událostí a na naše tipy pro volný čas. Je půl šesté a 2 minuty. Hezké ráno.

0: pohodová písnička pro vaše pohodové ráno Massachusetts v originále od slavné skupiny Bee Gees, ovšem teď v podání Václava Neckáře na vlnách rádia vašeho kraje. No a vy se probouzíte do úterního rána 22. září. A co se očekává? Tak poslanci by se dnes měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů za týrání zvířat a také člověka ve společné domácnosti. Na programu mimořádné schůze sněmovny svolané z koaličního podnětu jsou také další předlohy ve druhém čtení. Zákonodárci při něm mohou podávat pozměňovací návrhy. Připomínat dětské oběti válek a ocenit ty, které jim pomáhají, chce nový spolek Poselství lidických dětí. První nositelkou ocenění se dnes večer stane prezidentova manželka Eva Pavlová, která prostřednictvím svého nadačního fondu pomáhá dětem a rodinám zasaženým válkou na Ukrajině a podporuje humanitární a zdravotnické projekty. Od dnešních 7 hodin a 30 minut si lidé mohou na pokladnách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové pořídit bankovku v hodnotě 5000 korun se speciálním přítiskem, kterou centrální banka vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Vychází v emisi 200 000 kusů a k dispozici bude do vyčerpání zásob. A víc než 60 českých památek se dnes večer rozsvítí červeně na připomínku dárců kostní dřeně. Bude mezi nimi i Pražský hrad. Česko letos eviduje rekordní počet dárců. Kostní dřeň jich darovalo asi 120. Najít vhodného dárce ale není snadné. Transplantaci každý rok potřebují stovky lidí, proto registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíce lidí. Za 4 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45 a v úterním dobrém ránu přinášíme předpověď počasí pro dnešní den, úterý 22. září. Tak dnes máme oblačnou oblohu, teploty se pohybují od 7 do 10 stupňů Celsia a čekejme oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne se zejména na horách mohou objevit ojediněle slabší přehánky. A později odpoledne pak bude oblačnost ubývat a k večeru až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 9 až 12 stupni. Vane mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž na prvním stupni tedy mírná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Hlavně bezproblémový začátek nového dne přejeme v naší společnosti. Blíží se k nám 6. hodina a s ní další zprávy. No a kam vás dnes pozveme? Technická poradna pro seniory se otevře od 9 do 12 hodin v městské knihovně Ostrov. Lektoři poradí třeba, jak obsluhovat chytrý telefon nebo notebook a jak nastavit určitou aplikaci. Místo je třeba si rezervovat. Jak se vzájemně proplétaly osudy Čechů a Němců a co ovlivnilo vzájemné vztahy kdysi a co dnes, to se dozví návštěvníci přednášky Petra Rojíka, která začíná v 10 a končí ve 12 hodin v Karlovarské krajské knihovně. Praktický trénink první pomoci nabídne od 15 hodin akce Moc pomoc Tour v karlovarském hotelu Termál. Umožní zájemcům vyzkoušet si bezpečně první reakci, rozhodování pod tlakem i základní kroky první pomoci. Cestovatelskou přednášku Petra Nazarova na téma Pěšky kolem Česka nabídne od 17 hodin Městská knihovna v Mariánských Lázních. Karlovarská galerie Jindra Husáriková v Rumunské ulici zve od 17 hodin na koncert kapely Country Legends. V Chebské knihovně se mohou zájemci dozvědět, jaký je rozdíl mezi realitou a filmovými kriminálkami. V 17 hodin a 30 minut tam začíná přednáška Viktora Béma nazvaná Dodržoval major Koutný trestní právo? Aneb televizní kriminálky pohledem penzionovaného státního zástupce. Západočeské divadlo v Chebu uvede hru Tucí, americký muzikál podle slavné filmové komedie. Nejen o peripetiích newyorského herce Michaela Dorseyho začne v 19 hodin. A divadlo Husovka v Karlových Varech má od 7:30 večer na programu koncert skupiny Spiritual Quartet. Navazuje na legendární folkovou kapelu Spiritual Quintet.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu. Vyhodit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Habartov na Sokolovsku dokončuje nový atletický stadion za 42 milionů korun. Bezdomovci v Teplicích na Ústecku budou moct v zimě nocovat v budově. Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 16 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Habartov na Sokolovsku dokončuje stavbu atletického stadionu. Sportovní areál vznikl na místě bývalého škvarového hřiště a nabídne atletický ovál, sprinterskou dráhu i sektory pro skokanské disciplíny. Součástí je taky plocha s umělým povrchem pro fotbalové tréninky. Většinu nákladů pokryla dotace z programu Spravedlivá transformace.
4: Kvůli pokládce finálního sportovního povrchu oválu je do středy 23. září uzavřené přilehlé parkoviště. Stavba začala loni v listopadu a město počítá s dokončením na přelomu září a října. Z Habartova u Sokolova, Václav Malý, Český rozhlas.
3: Lidi bez domova budou moct v Teplicích na Ústecku přes zimu přečkat noc v budově. Zastupitelé schválili účelovou neinvestiční dotaci ve výši 673 tisíc korun pro společnost White Light. Zatím na 2 měsíce provozu dočasné zimní noclehárny. Dosud mohli bezdomovci v zimě na noc do vyhřívaného stanu.
5: Nezisková organizace dostane peníze na nájem, personál nebo vybavení. Konkrétní místo, kde noclehárna bude, ale zatím není známé. Primátor Jiří Štábl z Hnutí ANO řekl, že jsou ve hře 2 až 3 objekty. V dočasné noclehárně bude 33 lůžek, ve stanu byla kapacita poloviční. Město ale už nebude zřizovat krizové židle. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: Ministerstvo spravedlnosti omylem zveřejnilo rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server iRozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Resort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Řepka.
6: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
3: Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. Členské země Evropské unie se nakonec neshodly na prodloužení protiruských sankcí. Jednání v Bruselu budou pokračovat dnes. Původně se země měly shodnout už včera večer. Francie a Slovensko dál prosazují vyškrtnutí 2 ruských miliardářů ze sankčního seznamu, Michaela Friedmana a Ališera Usmanova. Proti tomu byla podle zdrojů ČTK jedna z pobaltských zemí a dohodu nakonec velvyslanci neschválili. Sankce proti ruským a běloruským občanům a firmám platí pouze do dnešní půlnoci.
1: Sport.
3: Barbora Maxová postoupila na evropském šampionátu v Sofii jako 4. česká boxerka do čtvrtfinále. V Bulharsku ve váze do 60 kg porazila Starovojtovovou z Litvy 4-1 a její příští soupeřkou bude Turkyně Ézerová. Mezi 8 nejlepších boxerů naopak nepostoupil v kategorii do 80 kg Daniel Florian.
1: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne se zejména na horách mohou ojediněle objevit slabší přehánky. Později odpoledne bude oblačnost ubývat, k večeru až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, na horách 9 až 12. Vane mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Silnice 6 u Andělské hory na Karlovarsku je po nehodě opět průjezdná bez omezení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Úterního rána vstáváte spolu s Českým rozhlasem a už za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují, tak si počkejte na ten dnešní díl. A kromě písniček od Karla Zicha a Valdemara Matušky, písniček, co nestárnou, si nenechte ujít ani meteorologii a ani sport. V dobrém ránu se budeme věnovat totiž házené. Hráčky házené Kinžvart Cheb mají za sebou úspěšné vystoupení na domácí palubovce a do reprezentační přestávky jdou s nulovou ztrátou na první příčku do prastav ligy. Tak i na to si počkejte, máme 5 minut po 6. hodině. Krásné ráno.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary jedna z krásných písniček Valdemara Matušky. No a uvařte si kávu nebo čaj, jak zpíval před chvílí ve své písni Karel Zich, a pojďte posnídat spolu s námi. A také si pojďte poslechnout další díl řidičské abecedy a osvěžit si tak s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená,

0: těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou, takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
1: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
0: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: Tak a zítra si povíme o tom, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Další z pěkných písniček od nás pro vás, Jennifer Rush a na hodinách 6.17. Pojďme teď přivítat v dobrém ránu meteorology.
1: Počasí.
0: Vítám mezi námi meteorologa Tomáše Vejvodu, já vám přeji hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak vypadá úterní ráno v Karlovarském kraji?
2: Tak momentálně je převážně oblačno a zejména na horách se vyskytují i slabé přehánky a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 10 do 7 stupňů Celsia. Na horách to je od 7 do 3 stupňů Celsia.
0: Uh-huh. A jaké počasí nás pak bude provázet celým dnešním dnem?
2: Tak během dne bude převažovat oblačno až pojasno, přičemž ráno a dopoledne se mohou výjimečně objevit slabší přehánky a to spíše na horách. Později odpoledne bude oblačnosti ubývat a k večeru většinou to bude až do vyjasnění. Ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 13 do 16 stupňů Celsia, na horách to bude od 9 do 12 stupňů a k tomu pohledne během dne mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Dnešní předpověď počasí nám nabídl meteorolog Tomáš Vejvoda. Moc vám za to děkuji, přeji pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Zemí. Za okny se probouzí nový den a já doufám, že i vy spolu s ním. Za 7 minut bude 6:30 a od hudby pojďme teď za sportem. Tým Házená Kynžvart SK Cheb porazil v Interlize Porubu 27-25 a po 4 kolech československé soutěže patří mezi 6 týmů se 6 body. Duel s ostravským Celkem přitom Západočešky nerozehrály dobře a museli otáčet skóre. 7 gól k tomu pomohlo křídlo Kristýna Koenigová.
1: Tak Poruba letos si myslím, že má velmi kvalitní mladý tým. Myslím si, že jim to v týmu sedlo, a že se dobře sehráli přes letní přípravu, takže si myslím, že Porubu letos nebude moc nikdo podcenit. Zápas to byl velmi dramatický, skoro se přelívalo celou dobu, celý vlastně zápas a nás i diváky si myslím, že to moc bavilo.
2: Popsala vítězný duel Kristýna Koenigová, která měla parádní vstup do zápasu, když vstřelila z prvních 6 branek svého týmu 5.
1: Ano, tak do utkání jsem šla s dobrou náladou, stejně tak jako do předešlých utkání chodím stejně nastavená tak, že ten zápas se povede jak mně, tak nám a celému týmu.
2: Okomentovalo své střelecké představení křídlo Házené Kynžvart SK Cheb. Přesto si Kristýna Koenigová nevšimla v dalším průběhu zápasu zvýšené pozornosti hráček Poruby.
1: Myslím si, že Poruba se na nás připravovala. Připravovala se na nás jak s jejich obranou, tak s jejich útokem. Každopádně to, jestli se zaměřili na mě, jsem nějak jako úplně výrazně nepociťovala.
2: Po 4 odehraných kolech mají kynžvartské házenkářky na kontě 6 bodů, stejně jako 5 dalších týmů.
1: Myslím si, že vstup do sezóny je fajn, takový, jaký jsme asi předpokládali. Doufali jsme, že právě z těch prvních 4 kol budou minimálně 3 výhry s tou Dunajskou Středou. Se nám to úplně nepodařilo, ale myslím si, že zatím vstup do sezóny můžeme hodnotit kladně a pozitivně.
2: Interliga teď má reprezentační přestávku. Kristýna Koenigová oblékne ve své domovské hale dres národního týmu na tradičním turnaji o štít města Chebu.
1: Na reprezentační sraz se těším moc, přece jenom je to sraz po delší době, kdy my jsme se naposled viděli v červnu, takže jsem zvědavá na holky, těším se na realizační tým a těším se na naši atmosféru a hlavně na domácí 3 utkání, které odehráme právě v chebské D-Product aréně.
2: Těší se na reprezentační akci Kristýna Koenigová. České házenkářky vstoupí do turnaje ve středu ve 20 hodin zápasem proti Norsku. Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
2: Půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Krušných horách začal Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Organizátoři očekávají, že týdenní festival přiláká až 5000 lidí. Pro účastníky je připravených přes 50 organizovaných tras na české i saské straně hor. V kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů opravují restaurátoři varhany. Jedná se o čtvrtou etapu prací, která se tentokrát týká rekonstrukce dřevěných prvků. Za tuto část zaplatí spolek na záchranu kostela asi 900 000 korun. Přes 13 000 studentů včera zahájilo nový akademický rok na Západočeské univerzitě v Plzni. Do prvního ročníku jich přitom nastoupilo přes 5 500 tisíc. Počty jsou mírně vyšší než loni díky tomu, že škola postupně navyšuje počty přijímaných studentů. Armáda v dobré vodě na Šumavě zajistí, aby nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy. Pak vybere dodavatele, který území vyčistí a chemikálie zneškodní. V bývalém vojenském prostoru je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, jako je rtuť nebo arzen. U fotbalistů druholigové Opavy skončil trenér Svatopluk Habanec. Ve funkci ho nahradil Ondřej Smetana, který převezme odpovědnost za celý sportovní úsek klubu. A dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Nejtku na Karlovarsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zcela uzavřena ulice Vítězná cesta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Souhrnný přehled zpráv a událostí vyplnil naše dobré ráno ve znamení informací a pěkných písniček. No a s tou další nás teď přichází pozdravit Michal Malátný se svou kapelou Činasky. No a za chviličku se taky dozvíte, jakého hosta jsme si pozvali do našeho odpoledního vysílání a co si s ním budeme povídat. A nebude chybět ani kalendárium očima Petra Jungmana. Je půl sedmé a dvě minuty.

0: Kapelu Činasky vystřídala Helena Vondráčková a my jsme rádi, že jste si nás taky dnes tak časně ráno naladili. Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a nenechte si ujít ani naše odpolední vysílání, v němž si budeme povídat o Karlovarském symfonickém orchestru. Hosty dobrého odpoledne budou ředitelka KSO Michála Káčerková spolu se šéfdirigentem Ondřejem Vrabcem. Po 15. hodině se s nimi budeme povídat o nové sezóně Karlovarského symfonického orchestru a určitě zazní i pozvánka na hudební festival Dvořáků v Karlovarský podzim, jehož zahajovací koncert je naplánovaný na tento čtvrtek 24. září. Za 6 minut bude 6:45 a po písničce přineseme předpověď počasí, tak buďte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přejeme hezký a pohodový den v naší společnosti. V Karlovarském kraji je většinou oblačno, zejména na horách se vyskytují ojedinělé slabé přehánky a teploty se nejčastěji aktuálně pohybují v rozmezí od 7 do 10 stupňů Celsia, na horách od 3 do 7 stupňů. No a dnes čekejme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne se mohou výjimečně objevit slabší přehánky, spíše na horách. Později odpoledne bude oblačnost ubývat a k večeru se vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách naměříme 9 až 12 stupňů. Vane mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré, jen večer budou místy mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď ta hlásí jedničku, tedy mírný stupeň zátěže. Za půl minuty bude 6:45. Dobré ráno.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 22. září je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu.
3: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
2: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
3: Je to Alf.
2: Roztomile ošklivého Alfa?
4: Proboha, je to chlupatý.
2: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
4: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
2: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
5: Máte kočku.
2: Kočka na slanině s rajčaty.
5: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jed bych i hřebíky.
2: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog. Rodák z Brna. Arnošt Goldflam.
6: Zimíre, kde jsi byl tak dlouho?
7: Mě se nikdy nezbavíš.
2: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay.
8: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bourání.
2: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Sedm hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Lidé si dnes v Karlových Varech můžou vyzkoušet záchranu života ve virtuální realitě. V Ústí nad Labem začíná dvoutýdenní festival na Havla. Připomíná nedožité 90. Václava Havla. Čeští vědci poprvé v historii dostanou prestižní evropskou cenu za fyziku. Dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Do karlovarského hotelu Thermal dnes zavítá celorepublikový výcvik první pomoci Moc pomoc tour. Na jednotlivých stanovištích si lidé můžou otestovat reakce v krizových situacích pomocí virtuálních brýlí. Procvičí si resuscitaci nebo zkontrolují postupy přímo s přítomnými záchranáři. Podle organizátorů tour můžou díky simulacím získat praktickou dovednost, která jim v reálném životě pomůže překonat strach a zachránit lidský život. Dopoledne je praktický trénink první pomoci určený školám. Od 15 hodin si můžou trenažéry vyzkoušet všichni zájemci z řad veřejnosti. Ústecký festival na Havla připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Spojil několik kulturních institucí ve městě. Dvoutýdenní program začne dnes v 17 hodin vernisáží před lidovou částí knihovny v Churchillově ulici. Představí Dalajlámu a jeho vztah k prvnímu polistopadovému prezidentovi. Na programu jsou také divadelní představení, přednášky a filmová promítání. Knihovna Ústeckého kraje připravila ve spolupráci s první prezidentskou knihovnou výstavu Momentek Václava Havla. Doplnil mluvčí festivalu Jiří Poživil.
5: Je to vlastně série Momentek Václava Havla, které posílali lidé, veřejnost, do výzvy, která zněla zhruba: potkali jste někdy Václava Havla a vyfotili jste si ho, pošlete nám momentku. Takže se nejedná o žádné oficiální portréty nebo klasické fotografie.
3: Festival na Havla potrvá v Ústí nad Labem do 6. října a kompletní program je na webu nahavla.cz. Vědci Libor Šmejkal a Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd dostanou dnes ve Štýrském Hradci nejvýznamnější evropskou cenu za fyziku EPS Europhysic Prize. Objevili novou třídu magnetických látek, takzvané altermagnety. Ty by mohly zrychlit například ukládání dat.
6: Já nevím, jestli budeme mít počítaček tisíckrát rychlejší, ale ty fyzikální bariéry altermagnety odstranily.
7: Přibližuje Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd hlavní výhodu látek, které nejsou magnetické na povrchu, ale pouze uvnitř. Českým odborníkům se podle Libora Šmejkala podařilo najít mechanismus jejich fungování a to nabízí velké možnosti využití.
8: Našli jsme kolem 200 materiálů, které zapadají právě do té třetí kategorie.
7: Tento zásadní objev, který přepisuje učebnice, jim jako prvním českým vědcům vynesl prestižní evropskou cenu za fyziku. Mnozí jejich držitelé pak získali i Nobelovu cenu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Tajfun Dujuan přinesl na japonské pobřeží přívalové deště a sesuvy půdy. Zemřeli dva lidé a další čtyři jsou pohřešovaní. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na veřejnoprávní stanici NHK. Skoro 50 000 domácností se kvůli bouři ocitlo bez dodávek elektřiny. Tajfun se teď vzdaluje od Japonska. Meteorologové ale vyzývají obyvatele, aby byli dál opatrní.
9: Sport.
3: 6 zraněných hráčů vypadlo na začátku srazu z nominace české reprezentace před nadcházejícími zápasy elitní ligy národů. Trenér Santi Denia při své premiéře na lavičce českého týmu nebude mít k dispozici šestici Zima, Vlček, Chorý, Višinský, Provod a Jurásek. Místo nich španělský kouč povolal navíc 4 nováčky Kric Falušio, Šuberta, Vašulína a Slámu a k ním ještě Vytíka a Sejka.
4: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, výjimečně se mohou objevit slabší přehánky, spíše na horách. Později odpoledne bude oblačnosti ubývat, k večeru většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, na horách 9 až 12. Vane mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici ve Žluticích na Karlovarsku havarovalo osobní auto se zvěří.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Minut po 7 hodině a ať už jste se právě teď probudili do úterního rána, anebo už jste dávno vzhůru a jak se říká na nohou, přejeme vám, ať máte dnešek podle svých představ. Proč se nám zdají sny, to nám za chviličku vysvětlí děti v anketě Ahoj Rádio. A od našeho redaktora se dozvíte o tom, že zástupci Karlových Varů, Městské teplárny a Svaz Group dnes podepíšou smlouvu o základních principech spolupráce a systému zásob tepelnou energií pro lázeňské město, tak si počkejte na podrobnosti a užijte si další písničky, které jsme pro vás vybrali od Michala Tučného a skupiny Olympic. Tak hezký poslech.

0: proč se nám zdají sny?
1: Protože se kroutíme.
2: Protože my si něco pamatujeme ze dne.
3: Protože si pamatujeme něco starého.
4: Třeba, aby jsme si pamatovali nějakého kamaráda.
5: Kdyby nějaká kamarádka měla narozeniny, tak abych si vzpomenul.
6: Sny totiž jsou totiž vzpomínky takový.
7: Aby jsme měli fantazii.
8: A nebo tam bude něco novýho, že se nám to třeba někdy taky stane ve skutečnosti.
9: Zjistíme, jak byla předtím minulost.

0: Pohodové ráno přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. V našem regionu je většinou oblačno, zejména na horách se vyskytují ojedinělé slabé přehánky, teploty se pohybují od 7 do 10 stupňů Celsia a čeká nás více oblačnosti v první polovině dne a k večeru pak vyjasňování.
1: Počasí.
0: Je čtvrtina na 8 a 2 minuty a dnes bude oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne se mohou výjimečně objevit slabší přehánky, spíše tedy na horách. Později odpoledne bude oblačnost ubývat a k večeru se vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 9 stupňů. Vane mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré, jen večer budou místy mírně nepříznivé a biozátěž ta je mírná na stupni číslo 1.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: úterním dobrém ránu se blízká svou písničkou Zlatá slavice Eva Farná a za 9 minut bude 7:30. Detailní smlouvu o spolupráci dnes podepíší představitelé Karlových Varů, Městské teplárny a společnosti Sokolovská uhelná. Hlavním cílem je zajistit pro lázeňské město teplo na dalších nejméně 20 let a podrobnosti teď přiblíží redaktor Zdeněk Trnka, kterého vítám ve studiu. Hezké ráno.
1: Hezké ráno. No tak to dnešní, řekněme, slavnostní setkání zástupců Karlových Varů, teplárny a Sokolovské uhelné navazuje na nedávné zasedání zastupitelů města. Ti totiž rozhodli o tom, že město bude na dodávkách tepla dál spolupracovat s těžařskou firmou a ta bude do lázní dál dodávat teplo potrubím z areálu ve Vřesové. Lázeňská metropole tak nebude muset stavět novou, moderní teplárnu a díky spolupráci se Sokolovskou uhelnou zajistí nejen modernizaci přívodního asi 15 km dlouhého potrubí, ale také všech zdrojů energie. No a jak jsem řekl nebo naznačil před chvílí, zastupitelé o tom rozhodli před 2 týdny a dnes se všechny 3 strany podepíší důležitou detailní smlouvu o spolupráci.
0: No Zdeňku, jak dlouho diskuze o spolupráci trvaly a kdy přesně všechny ty 3 strany detailní smlouvu podepíší?
1: Tak ty diskuze, zejména mezi Sokolovskou uhelnou a městem Karlovy Vary, byly dlouhé, trvaly nejméně 3 roky. Pro obě strany jde totiž o klíčovou věc. Lázeňské město musí zajistit stabilní dodávky finančně dostupného tepla pro 30 000 domácností, které jsou dnes na takzvaný Vřesovod napojené. No a Sokolovská uhelná zase potřebovala mít pro nejbližší roky zajištěný odběr tepla, který ve všech svých areálech vyrobí, do kterých ale zároveň musí investovat, aby vyhověli požadavkům na ekologii. Výroba tepla a energie z obnovitelných zdrojů má také firmě pomoci při útlumu těžby hnědého uhlu. Zástupci města, teplárny a Sokolovské uhelné dnes detailní smlouvu o spolupráci podepíšou někdy kolem 10:00 dopoledne.
0: Ranní aktualitu věnovanou zajištění dodávek tepla pro lázeňské Karlovy Vary nabídl redaktor Zdeněk Trnka, kterému děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
1: Hezké ráno.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.
3: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední. A zebou

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pořadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Karlovy Vary budou dnes zastávkou celorepublikové Moc pomoc Tour 2026. Cílem Tour je pomocí praktického tréninku první pomoci ve virtuální realitě vytrénovat 15 000 lidí v poskytování první pomoci. Trénovat můžou lidé v hotelu Termál. V Karlovarském kraji včera vědci začínali s dalším terénním monitoringem bělozubky tmavé. Drobného hmyzožravce původem ze severní Afriky objevili vědci při výzkumu na Chebsku v roce 2022 a Karlovarský kraj je zatím jediným místem, kde ho zaznamenali. Letošní monitoring potrvá do 1. října. Habartov na Sokolovsku dokončuje stavbu atletického stadionu. Sportovní areál vznikl na místě bývalého škvárového hřiště a nabídne atletický ovál, sprinterskou dráhu i sektory pro skokanské disciplíny. Součástí je taky plocha s umělým povrchem pro fotbalové tréninky. Kvůli tropickému létu uschly v lesích v Česku 10 000 sazenic. Hlásí to vlastníci lesů. Třeba magistrát v Přerově uvolnil mimořádnou dotaci 1 000 000 korun na neplánované zalesňování městských lesů. Pařížská aukční síň Mio draží 300 osobních předmětů zesnulé francouzské herečky Brigitte Bardotové. Na prodej jsou její diamantové prsteny, šaty, obrazy nebo láhev šampaňského. Čeští volejbalisté skončili na mistrovství Evropy v osmifinále. V Turíně vypadli z turnaje po prohře s Belgií 1-3 na sety. A dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 16 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Na silnici 226 u Chyše na Karlovarsku se srazilo osobní auto se zvěří.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Probudili jste se do úterý 22. září a víte o tom, že na dnešek připadá Evropský den bez aut? Od roku 2000 patří k významným evropským dnům v ochraně životního prostředí. Já připomenu, že hlavním záměrem tohoto dne je upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení, a sice na podporu veřejné dopravy silniční i železniční, na budování cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší a tak podobně. Evropský den bez aut tedy vyzývá k tomu, abychom alespoň v tento jeden den v roce zvolili jiný než automobilový dopravní prostředek. Je 7:30 a po písničkách od Miroš Birky a Věry Špinarové nahlédneme do novin, o čem dnes píší ty regionální, to nám za chvíli poví Lukáš Staněk. Přeji všem hezké ráno.

0: Dnešní noviny.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 6 minut bude 7:45 a to je ten správný čas na dnešní přehled tisku. Úterními novinami listoval a zajímavá regionální témata vybral editor vysílání Lukáš Staněk. A já ho vítám ve studiu. Hezké dobré ráno, Lukáši.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem dnes píše regionální deník?
2: Karlovarský hotel Thermal pokračuje v nákladné rekonstrukci, která začala už v roce 2019. Pracuje se na dalších hotelových pokojích a Thermal se také chystá na konečnou přeměnu venkovní plochy. Jak se můžete dočíst v dnešním regionálním deníku, zatímco kvůli předchozím úpravám se z pokojů vytratil původní design, nyní se do rekonstruovaných prostor vrací nádech původních interiérů. Záleží přitom na každém detailu, který odkazuje na autorská díla architektů manželů Machoniových. Na velké změny čeká i prostranství před Thermalem. Do konce letošního roku by mohl být připravený projekt. Zahájení přeměny bude i impulzem pro povodí Ohře. To má totiž v plánu rekonstrukci řetiště Teplé, včetně jezu.
1: Co se zjistil v deníku Právo?
2: 650 pěších tras, jejichž kapacita je omezená na 25 lidí, připravili organizátoři mezinárodního festivalu Eurorando, který začal v neděli. V jeho rámci zamíří do Krušných hor až 5000 turistů. Informace přináší dnešní deník Právo s tím, že týdenní akce s evropským přesahem má přinést peníze místním podnikatelům i investice do turistické infrastruktury. Poprvé v historii je hostitelským regionem přeshraniční oblast Česka a Německa. Hlavními centry jsou Boží dar, Loučná pod Klín a Saský Obervizentál. Účastníky Euroranda jsou především členové evropských turistických federací, které fungují podobně jako Český klub turistů.
1: No a ještě pojďme nahlédnout do regionální přílohy Mladé fronty dnes, tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: Do svatostánku svatého Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří, který zdobí evropsky unikátní freska Ježíše ve vinném listu, se vrátily tři vzácné obrazy. Díla se podařilo objevit v církevních depozitářích. Dohodě je církev do kostela zapůjčila. Byly však ve špatném stavu. Podle informací z Mladé fronty pracovali na obnově obrazu restaurátoři přibližně rok. Teď se umělecká díla vrátila na místo, které ještě v polovině minulého století zdobila. Podle odborníků pochází největší oltářní plátno z konce 17. století. Znázorňuje na nebe vstoupení Panny Marie. Další dva historické tisky z konce 18. století zachycují svatého Izidora, patrona rolníků, zemědělců a dobré úrody, a svatou Notburgu, která je patronkou služebných a hospodářství.
1: Přehled regionálního tisku připravil Lukáš Staněk, kterému děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 7:45 a dnes nás čeká více oblačnosti v první polovině dne a k večeru se pak vyjasní. Bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne se mohou výjimečně objevit slabší přehánky, spíše na horách. Později odpoledne bude oblačnost ubývat a k večeru většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 9 až 12 stupni. Vane mírný severozápadní až severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky jsou teď ráno dobré, jen večer budou místy mírně nepříznivé a biozátěž ta je mírná. Přejeme prýma den spolu s Českým rozhlasem.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Dobré jitro přejeme všude tam, kde jste si zapli rádio nebo jste si nás naladili třeba přes internet na webu vary.rozhlas.cz a nebo třeba v aplikaci Můj rozhlas. 8. hodina to bude už za 10 minut a nezapomeňte, že dnes po 13. hodině vysíláme pořád Alex a host a my se teď dozvíme, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: V Alex a host si budu povídat s fyzioterapeutem Michalem Novotným. Do jeho péče se dostaly tenisové hvězdy Nadal či Federer, ale také ty hollywoodské jako Orlando Bloom. Proč pracuje se zavřenýma očima? S jakým případem si nevěděl rady? Stal se z pacienta kamarád? A jak si udržet funkční tělo co nejdéle? Začínáme po zprávách ve 13 hodin. Těšíme se na vás.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Karlových Varech pokračuje přestavba bývalé ubytovny. O zastupitelská křesla v Sokolově se utkají lidé ze 7 kandidátek. Kostní dřeň letos v Česku daroval rekordní počet lidí. Bude oblačno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. V Karlových Varech pokračuje přestavba ubytovny v Úvalské ulici na nájemní byty. Betonovou konstrukci z 80. let minulého století dělníci postupně vyklízejí a odstraňují nevyhovující rozvody tepla a elektřiny. Vysvětluje hlavní architekt přestavby Jan Džugan.
4: No, je to konstrukce paneláku typu T06B, která se používala na přelomu 70. a 80. let. Zejména, co se tady bude dělat, budou kompletně vnitřní povrchy nový, který se odstraní, a nový rozvody. Veškeré rozvody budou udělané nově. A fasáda dále, která bude provedena v takové moderní bílo-šedé barvě.
3: Bývalou ubytovnu přestavuje na 40 nájemních bytů město Karlovy Vary. Projekt za více než 120 milionů korun má být hotový v létě příštího roku. V Sokolově bude letos v komunálních volbách kandidovat 7 stran hnutí a koalic. Před 4 lety se o křesla zastupitelů ucházelo 11 uskupení. Jak uvedl sokolovský deník, místní zastupitelstvo má 27 členů. Volby do zastupitelstev obcí se letos uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října, současně s prvním kolem voleb do Senátu. Dnes je světový den dárců kostní dřeně. V Česku letos darovalo kostní dřeň asi 120 lidí, dosud rekordní počet. Podle vedoucího lékaře Českého národního registru dárců dřeně v Plzni Pavla Jindry jsou totiž podmínky transplantace méně přísné díky pokroku medicíny. Ji můžou podstupovat mnohem starší pacienti než dřív. A Pavel Jindra popisuje i další důvod.
5: Se zúročuje naše strategie toho náboru v posledních 5 až 10 letech, kdy skutečně nabíráme mladé zdravé lidi s parametry, které ty transplantační centra pro ty svoje pacienty, kteří potřebují transplantaci, preferují, který chtějí, takže v tom registru našem jsou dobře vyšetření.
3: Transplantaci kostní dřeně v Česku ročně potřebují stovky lidí. Pro zhruba 70% z nich se vhodný dárce najde v zahraničí. Dnes večer se taky více než 60 památek rozsvítí červeně, aby dárci kostní dřeně připomnělo. Bude mezi nimi i Pražský hrad. Stanice CNN, MS Now a server Politico oznámili, že podávají žalobu proti vládě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem je omezení přístupu těchto médií do Bílého domu. Trump v pátek řekl, že jim ruší akreditace. Podle něj lžou o něm, o jeho vládě i o Spojených státech. Žalující média uvedla, že takový krok je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který mimo jiné garantuje svobodu tisku. V solidaritě se stanicí CNN se 4 velké společnosti dohodly, že nebudou vysílat živé zpravodajství o americkém prezidentovi Trumpovi. Je mezi nimi i stanice Fox, která je jinak nakloněná republikánům.
0: Sport.
3: Hokejisté pražské Sparty zabojují v Tipsport Extralize o prodloužení série. V dohrávce 3. kola poprvé v tomto ročníku nastoupí před svými fanoušky, a to proti Mladé Boleslavi, kterou na svém ledě porazili 10x v řadě. O půl hodiny dřív, tedy už v 18 hodin, odstartuje předehrávka 11. kola mezi mistrovskými Pardubicemi a Libercem.
0: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, výjimečně se mohou objevit slabší přehánky spíše na horách. Později odpoledne bude oblačnosti ubývat, k večeru většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, na horách 9 až 12. Vane mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na 130. kilometru D6 ve směru na Karlovy Vary se stala dopravní nehoda.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Západočeské divadlo v Chebu dnes uvede muzikál Tucí, inspirovaný stejnojmenným slavným filmem. Na jednu ze zkoušek se podíváme s naším redaktorem Josefem Šorfou, ale to až potom, co si poslechneme rubriku Co v učebnicích nebylo, která se dnes zaměří na jeden z nejnověji objevených živočišných druhů u nás. A jaký to je a kde se vyskytuje, tak to nám už za chviličku poví Martin Písařík. Je 8 hodin a 5 minut a dobré ráno vám přináší písničky, co nestárnou, od Babiho Daňka a Karla Gotta. Tak ať se máte s námi dobře.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní, podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se

0: americká skupina Blondie se s námi podělila o jeden ze svých známých hitů písničkou Maria z konce 90. let minulého století a program Českého rozhlasu Karlovy Vary pokračuje předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: Je čtvrt na 9:02 a předpověď nám přináší meteorolog Ivo Boman, který čeká na telefonu. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak je to poslední letní den, úterý s datem 22. září. Tak co nám přinese?
2: Tak to jsem si ani neuvědomil, tyhle kalendářní souvislosti. No, přinese nám poměrně příjemné počasí, více oblačnosti v první části dne, méně pak potom k večeru. Takže zpočátku oblačno až polojasno, teoreticky se ještě na horách může objevit výjimečná přeháňka, ale už, jak se tak dívám, už je to velice nepravděpodobné. No a odpoledne se bude postupně vyjasňovat, večer už by mělo být jasno nad celým krajem. Nejvyšší teploty dnes od 13 do 16 stupňů, na horách 9 až 12. Severozápadní až severní vítr bude mírný od 2 do 5 metrů za sekundu a večer ještě zeslábne.
0: Tak to je dnešní předpověď počasí, no a jaký bude začátek podzimu?
2: Tak začneme velice chladným ránem s výskytem dokonce i přízemních mrazíků. V noci bude jasno až polojasno a k ránu se budou tvořit mlhy a teploty klesnou většinou na 5 až 2 stupně. V údolích to může být až někam k nule a vyskytnou se ty avizované přízemní mrazíky. Na horách bude mezi 4 a 1 stupněm. Vítr prakticky žádný, slabý, proměnlivý nebo úplné bezvětří. Po velmi chladném ránu zítra nastane převážně slunečný den, polojasný ráno a dopoledne až jasná obloha. No a zpočátku tedy ty mlhy, o kterých už byla řeč, přibývat oblačnosti bude až někdy večer od severozápadu. Zítra nejvyšší teploty od 15 do 18 stupňů, na horách do 14 stupňů a slabý proměnlivý vítr vydrží po celý zítřejší den.
0: V dobrém ránu hovořil o počasí meteorolog Ivo Boman. Moc vám děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Na rádiu vašeho kraje Daniel Landa s písničkou Touha a za 7 minut bude 8:30. Diváci Západočeského divadla v Chebu dnes večer uvidí muzikál Tucí, který vznikl podle slavné komedie režiséra Sydneyho Pollacka s Dustinem Hoffmanem v titulní roli. Příběh problematického herce, který se rozhodne zkusit štěstí a získat roli v konkurzu v převlečení za ženu, připravilo Chebské divadlo ve spolupráci s Karlovarskou činohrou a také Big Bandem Karlovy Vary. No a na jedné ze zkoušek natáčel s režisérem Zdeňkem Bartošem náš redaktor Josef Šorfa.
1: Čím to, že padla volba právě na Tucí?
2: Je to můj oblíbený film a když jsem si všiml, že existuje už i muzikálová verze, tak jsem hnedka pátral po tom, jaká je to hudba. Načež jsem zjistil, že to je hudba Davida Jazbeka. On dělal už třeba Ženy na pokraji nervového zhroucení, které jsme tady uvedli taky jako první divadlo v Česku v roce 2016. Teď jsme zase první divadlo v Česku, které uvádí Tucí, takže jako dobrá hudba, dobrá předloha. Má to dobrou příležitost pro nejenom představitele té hlavní role, ale vlastně i všechny ty role kolem. A je to prostě zábavná věc.
1: Poznamenává Zdeněk Bartoš.
3: Dnes večer na Fox News. Ukázalo se, že hvězda muzikálové Broadwaye není dáma.
4: Ovšem světově prostulý muzikál bychom nemohli dělat, kdyby ho někdo nenašel, nepřeložil, nesehnal autorská práva, nesehnal obsazení a ještě to nezrežíroval. To všechno dělá Zdeněk Bartoš.
1: Doplňuje dramaturgině Petra Richter-Kohutová. A není to tak trochu taky režisérský sen? Ty inscenace jsou na jednu stranu taneční čísla s velkými gesty a na druhou jsou tam polohy úplně jemné, citlivé, kdy ten hlavní hrdina se nepřevlékl z legrace za ženu, ale řeší tam poměrně vážné existenční otázky.
2: No ano, máte pravdu, to jsem si nadělil ke svému 20. výročí působení v Západočeském divadle v Chebu.
1: Pojďme ještě k hlavní dvojroli Michaela Dorseyho a Doroty Michaelsové. Vy jste zvolili Petra Strenáčika, který je známou muzikálovou osobností, je vidět v muzikálech Jesus Christ Superstar, Drákula a zároveň ale jste dali šanci i Janu Firlovi.
2: Hany Firla byl první dokonce, protože to je člověk, který spolupracuje s naším divadlem 7 let, ale protože má spoustu závazků jinde, tak jsme hledali ještě alternaci a poštěstilo se nám, že se uvolil Peter.
5: Diváci uvidí také například Vivien Machkovou, a to v roli Julie, do které se hlavní hrdina zamiluje, nebo Pavlu Janišovou a Jiřího Švece jako herečku Sandy a spolubydlícího Jeffa. Sám Petr Strenáček přiznává, že hrát a zpívat v mužské a hlavně v ženské roli a zůstat v obou uvěřitelný je náročné. K dispozici měl i hlasovou poradkyni. Ze spolupráce se Západočeským divadlem je nadšený a na jevišti je to vidět.
6: Takže ne, nemám problém se všemi muži, pouze s tebou.
7: Jistý chytrák řekl, že když chce člověk udělat dobrý divadlo, byl to Emil František Burian, říkal nahlas potichu, rychle, pomalu. A tahle role má to už obsažený. Ona je občas rychlá, občas hlasitá, občas potichá a dělá se to super.
5: Slyšet je živě i karlovarský Big Band. No a důležitou roli bude mít i láska k divadlu spojená s tvrdou prací. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já.

jak žít do 100 let a jak žít co nejzdravěji, kam pokročila věda a které babské rady fungují, hledejte odpovědi společně s doktorem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. dopoledne na rádiu vašeho kraje.

0: deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Krušných horách začal Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Organizátoři očekávají, že týdenní festival přiláká až 5 000 lidí. Pro účastníky je připravených přes 50 organizovaných tras na české i saské straně hor. V kostele svaté Anny v Sedleci u Karlových Varů opravují restaurátoři varhany. Jedná se o 4. etapu prací, která se tentokrát týká rekonstrukce dřevěných prvků. Za tuto část zaplatí spolek na záchranu kostela asi 900 000 korun. Přes 13 000 studentů včera zahájilo nový akademický rok na Západočeské univerzitě v Plzni. Do prvních ročníků jich přitom nastoupilo přes 5 500. Počty jsou mírně vyšší než loni díky tomu, že škola postupně navyšuje počty přijímaných studentů. Česká národní banka od dnešního rána nabízí 5 000 korun se speciálním přítiskem. Vznikla ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Lidé si ji můžou koupit na pobočkách v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové. Bankovku je možné vyměnit za 5 000 korun, zaplatit lze pouze hotově. Ruské údery v noci zasáhly průmyslovou oblast v Dněpropetrovské oblasti. Útoky nepřežili 3 lidé, dalších 6 je zraněných. Informují o tom oblastní úřady. Ruská armáda útočila i na přístavní město Oděsa. V roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým vedený wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů dopoledne čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. A dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Vážná dopravní nehoda se stala na 130. kilometru dálnice D6 ve směru na Cheb. Vozovka je v místě nehody uzavřena.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A vaším ranním společníkem je Český rozhlas a před námi letos poslední letní den. Je úterý 22. září a dnes si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně a také Evropský den bez aut a svátek má Darina. Ženské křestní jméno Darina má několik teorií výkladu. Nejčastěji je uváděno jako jméno jihoslovanského původu s významem dar nebo dárek. Může však jít také o alternativu orientálního jména Darie nebo Daria, které se překládá jako držitelka dobra nebo nositelka dobra, ale existuje i třetí výklad o původu jména, který ho spojuje se slovem Dara z khmerštiny a znamená hvězda. No tak já myslím, že Dariny by mohla potěšit písnička od Michala Davida a vás ostatní doufám, že potěšíme soutěží už za 7,5 minuty, tak nikam nepřelaďujte a buďte s námi.

0: se svým sametovým hlasem nás pohladila zpěvačka Jitka Zelenková. A máte-li rádi pěkné české písničky, tak přijměte pozvání do Kulturního centra Svoboda v Chebu, kde bude na programu muzikál Na ruby. Máme pro vás dvě vstupenky, které můžete právě teď vyhrát na telefonním čísle 221 55 37 37. 8.40 na hodinách a v dobrém ránu hrajeme o dvě vstupenky do Kulturního centra Svoboda v Chebu, kde je tento čtvrtek 24. září od 19. hodiny na programu muzikály Na ruby. Přední čeští zpěváci a muzikáloví herci Josef Wagner, Jan Kopečný a Petr Ryšavý zpívají hity nejen z tradičních muzikálů, ale také hity Valdemara Matušky, Václava Neckého, kapely Lucie, Janka Ledeckého, Karla Gota, Michala Davida a dalších. Tak já ještě jednou připomenu, že právě teď vytáčíte naše telefonní číslo do studia 221 55 37 37. No a ve vysílání vítám prvního soutěžícího. Kdo pak to je? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Mirka.
0: Mirka, slyším?
1: Ano, ano.
0: Odkud voláte, Mirko?
1: Varů.
0: Z Karlových Varů, dobře. Tak dnešní soutěži vás tedy, Mirko, zveme na koncertní zábavnou show naplněnou těmi největšími hity z českých i světových muzikálů. Muzikály Na ruby, to je koncert živé kapely, která hraje známé hity tak, jak je ještě nikdo neslyšel. Tak vám držím pěsti pro štěstí, abyste správně zodpověděla dnešní soutěžní otázku. Jste připravená? Dobře, tak k dnešním narozeninovým oslavencům patří italský nevidomý tenorista, interpret populární i klasické hudby Andrea Bocelli. Začínal jako barový zpěvák a pianista, dnes je z něj zpěvák světového formátu. Právě dnes slaví Andrea Bocelli své 68. narozeniny. Znáte Andrea Bocelliho?
1: Ano.
0: Tak vzpomenete si, s jakou zpěvačkou, to už je soutěžní otázka, naspíval Andrea Bocelli celosvětový megahit písničku Time to Say Goodbye, původně Conte Partiro. Byla to zpěvačka za A Celine Dion, nebo za B Mariah Carey, a nebo za C Sarah Brightman?
1: Já bych řekla asi Cčko.
0: Řekla byste, že to byla Sarah Brightman? No jo, je to tak, skutečně. Tak slyším, že máte radost, je to tak? Ano,
1: ano, ano.
0: Super. Tak já dodám tedy, že s britskou sopranistkou Sarah Brightman vytvořil v roce 1996 nezapomenutelnou verzi písničky Conte Partiro s upraveným anglickým názvem Time to Say Goodbye, která lámala rekordy hitparád. Písnička se stala obrovským celosvětovým hitem, zlomila prodejní rekordy a výrazně pomohla odstartovat Bocelliho mezinárodní kariéru. Takže vstupenky jsou vaše, hezky si to užijte a mějte se báječně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: svobodu přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. 8.47 na hodinách, jaké bude počasí?
1: Počasí.
0: Také dnes bude oblačno až polojasno, dopoledne se ještě mohou výjimečně objevit slabší přehánky, spíše tedy na horách. Později odpoledne bude oblačnost ubývat a k večeru se vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 9 až 12 stupni. Vane mírný severozápadní až severní vítr do 5 metrů za sekundu, který večeru zeslábne. Rostylové podmínky budou večer místy mírně nepříznivé a biozátěž, ta je na stupni 1, tedy mírná.
2: Chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Rádio vašeho kraje.

Takhle pěkně po ránu nám zpíval zpěvák a zlatý slavík Marek Ztracený, ale 9. hodina se už blíží, bude to už za 8 minut a spolu s ní další zprávy, které pro vás chystá Matěj Štech. No a jak mi prozradil, tak v nich bude řeč o vážné dopravní nehodě a uzavřené dálnici D6. Na 130. kilometru se stala nehoda dvou osobních aut, tak si počkejte na podrobnosti na čerstvé zprávy. No a po nich se s vámi pozdraví Stanislav Jurík, který vás provede dopoledním programem. Užijte si společnost Českého rozhlasu. Loučí se Jitka Brošková. Naslyšenou, hezký den.

0: Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání.
1: Hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Kvůli nehodě je uzavřena silnice mezi Karlovými Vary a Prahou u Bochova. Lesokruhy u Bečova nad Teplou na Karlovarsku propojí běh i poznání krajiny. Sněmovna se dnes může vrátit k navýšení důchodu pro starší seniory. Dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Silnice mezi Karlovými Vary a Prahou je u Bochova kvůli nehodě uzavřena. Kamion se tam srazil s osobním autem. Policisté dopravu odklánějí. Nehoda dvou osobních aut komplikuje dopravu taky na dálnici D6 u sjezdu na Loket. Podrobnosti doplňuje krajský policejní mluvčí Jan Bílek.
3: Krátce před 8 hodinou raní došlo k další dopravní nehodě dvou osobních vozidel, tentokrát na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Sokolova. Dálnice je v místě dopravní nehody s opatrností průjezdná jedním jízdním pruhem.
2: Kolem Bečova nad Teplou na Karlovarsku je nově 7 okruhů pro běh a pěší turistiku. Bečovské lesokruhy byly o víkendu představeny při tradičním běhu kolem tří rybníků. Jak uvedlo vedení tělovýchovné jednoty Slavoj Bečov nad Teplou, trasy, které vyznačili jeho pracovníci, mají rozšířit možnosti pro rekreační sport a ukázat původ krajiny v okolí Bečova. Okruhy jsou různě dlouhé a mají rozdílnou obtížnost. Nejdelší trasa měří přes 20 km a propojuje většinu nejzajímavějších míst v okolí lesích. Poslanci by se dnes mohli zabývat navýšením penzí pro starší seniory. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě navyšovat o 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Vysvětluje poslankyně SPD Lucie Šafránková.
4: Ten důvod je jednoznačný, že s rostoucím věkem samozřejmě rostou další náklady, ať už na sociální nebo zdravotní péči. Jsou to mnohdy lidé, kteří pracovali úplně za rozdílných podmínek, to znamená, že měli opravdu nízké platy, které se dneska propisují vlastně do výše jejich důchodu.
2: Opozice upozorňuje na to, že se tyto změny promítnou do rozpočtu. Rada bezpečnosti by se podle českého prezidenta Petra Pavla měla zásadně reformovat. Pavel to řekl generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterešovi. Organizace spojených národů musí podle českého prezidenta bránit tomu, aby velké státy postupovaly bez ohledu na ostatní.
5: Podle prezidenta Pavla je Rada bezpečnosti OSN paralyzovaná a Česko chce přispět k tomu, aby se velmoci s právem veta znovu řídili společnými pravidly. Generální tajemník OSN Antonio Guterres prezidentovi řekl, že svět čelí dvěma konfliktům, jejichž řešení je čím dál obtížnější. Kritizoval také chování stálých členů Rady bezpečnosti, kteří si podle něj dělají, co chtějí. Česku zároveň vyjádřil podporu a přesvědčení, že může organizaci pomoci. Schůzka byla součástí pondělního programu, který zahrnoval i další bilaterální jednání a doprovodné akce na okraji Valného shromáždění. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, výjimečně se můžou objevit přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, vane mírný severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na 130. kilometru D6 ve směru na Cheb bourala dvě osobní auta. A silnice 6 je u Bochova na Karlovarsku uzavřena z důvodu srážky nákladního auta s osobním.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hezké úterní dopoledne, máme 22. září, chvilku po 9. hodině. Složení potravy, fyzická námaha, nemoci i užívané léky, všechny tyhle faktory ovlivňují propustnost lidského střeva. Celý mechanismus vám přiblížíme už za chvilku a v novém díle Zdraví v cajku vám zároveň povíme o syndromu, který znají víc influenceři než lékaři.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Zdraví v cajku.
1: Znáte syndrom propustného střeva? Jak nám teď řekne Miroslav Šuta v ordinaci lékaře, tuto diagnózu neuslyšíte. V medicíně totiž neexistuje. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Když v medicíně diagnóza syndrom propustného střeva neexistuje, kde se ten termín vzal? To si ho někdo vymyslel?
2: Pravděpodobně. Mě to také zajímalo, kde se ten termín vzal, protože v odborné literatuře se příliš nepoužívá, o to hojnější je v poslední době v textech pro lajky nebo v různých videích influencerů. Nicméně, kdo je autorem toho termínu a proč se tak rozšířil, se mi zjistit nepodařilo.
1: A o co přesně se vlastně jedná?
2: Nejdřív bych možná měl vysvětlit, že syndrom by měl být souhrn typických příznaků. V případě syndromu propustného střeva se má jednat například o bolesti břicha, nadýmání, průjmy, pocity plnosti a podobně. Nicméně tyhle příznaky jsou velmi široké, jejich příčin může být velké množství. Někdy se k tomuto syndromu také přidává například ekzém nebo některé alergie a tam už ta vazba je velmi problematická.
1: No a jakým způsobem zjistíme, jak na tom s propustností střeva jsme?
2: Existují odborné metody, které opravdu mohou stanovit to, jestli střevo není příliš propustné. V některých případech ten problém opravdu v tomhle může spočívat. Nicméně ty metody jsou instrumentální, to znamená, potřebujete k tomu nějaký přístroj nebo odborné vybavení. Jedním z těch testů je vlastně taková sonda, kdy vypijete roztok, který je složen z dvou typů cukerných látek a potom se studuje, jak rychle se která z těch látek vylučuje do moči. Tento test trvá několik hodin. Další možností je odebrat vzorek biopsii, zase potřebujete odborníka, endoskop a ten vzorek ze střeva, který se odebere, se musí podrobně vyšetřit. Existují i další metody, z nichž nejzajímavější je endoskopické vyšetření, které umí nahradit tu biopsii, to znamená, nikdo vám z těla nic neodebere, jmenuje se to konfokální laserová endoskopie a vlastně odborník je schopen v reálném čase stanovit, v jakém stavu to střevo je.
1: A obejdeme se i bez odborníka, jinými slovy řečeno, existují i nějaké domácí testy?
2: Existují dokonce celá řada testů, které si můžete koupit a které mají stanovit údajně propustnost střeva na základě nějaké kapky krve nebo vzorku stolice. Nicméně odborníci upozorňují, že výpovědní hodnota těch testů je velmi malá, čili nikdo vám samozřejmě nebrání si takový test koupit, ale rozhodně bych z toho neusuzoval, že trpíte nebo netrpíte nějakou vážnou chorobou nebo tím syndromem propustného střeva.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Čím můžeme propustnost střeva ovlivnit?
2: Těch faktorů je celá řada, nicméně většina studií, která se prováděla na zdravých dobrovolnících. To znamená, že pokud jste relativně zdravý člověk, můžete propustnost střeva ovlivnit například složením své stravy, třeba tím, kolik vlákniny ta strava obsahuje. Propustnost střeva můžete ovlivnit také konzumací alkoholu nebo drog. Nicméně v té laické literatuře se setkáme s tím, že jsou doporučována různá probiotika, potravinové doplňky, a u těchto doporučení máme velmi málo důkazů, že by to opravdu fungovalo. Pokud se testovaly tyhle

0: doplňky a následně se ta propustnost třeba opravdu kontrolovala těmi odbornými metodami, tak se tam úspěch nedostavil. Existují některé léky, například ze skupiny kortikoidů, které i těm nemocným lidem mohou pomoci a zřejmě do budoucna se jich bude využívat více.
1: Dodává v závěru Miroslav Šuta. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
2: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Vladimír Menšík o tom, jak má vypadat herectví a schánčlivost.
2: Steluška Zázvorková dokonce říká, že herec by měl být tlustý. Že u těch hubených herců vzniká taková jakási dezorientace. Jak k tomu přijou ty diváci v Národním divadle, když až po třetině hry najednou jim řekne, vidíš, že to není strom, že to je pan Kemr. Třetina divadla je v čudu. No, a protože já se osobně domnívám, že člověk, když má mít fortel k práci, tak ho musí mít i k jídlu. A my jsme, já jsem z chudobnej poměru, ne z tatínkovy strany, to bych hlal. Tady jsem od Řicmanic a tatínek měl tatínka, mýho dědečka, který měl majetek. To byl sedlák, čtvrtláník. Takže já svým dětem jsem říkal, kdyby dědeček býval nebyl tak sexuálně prostě čipedný, tak jste mohli mít fotra kulaka. Ale... Jenomže... Dědeček nadělal mimo tatínkovi ještě 14 sourozenců. Ale zase nesmíme to tak brát, abyste si mysleli, že my jsme nějací prostě třeba sprdelkové, tenkrát nepráškovali, tak ty chlapi byli úplně stavěný, že jo. No ale po mamince to jsem tam, to byla taková chučí rodina, dědeček byl přespolní listonoš, kolikrát s něčím odešel a už se nevrátil domů. No měnili adresy tenkrát lidi, tak to mě těžký. A místo tuzeru se dávali štamprdlíčky a tohle. No a podívejte se, z ty chudobné rodiny a lidi si myslí, že jsem si pomohl jako herec, takže vypadám tak prostě, že mám, no tenkrát by taky nebem tomu říkat pupek, oni říkají pupek, no prostě jsem usedlejší. Ale to není pravda, já jsem takový byl už jako dítě a všichni jsme takový byli. Protože když jsem na křesle pro hosta tvrdil, že naše maminky byly takový hospodinky a speciálně na Moravě, že cokoliv rostlo v okruhu 18 až 20 kilometrů, dovedli naložit, nasolit, zavařit, když nám to všechno pochopitelně nepatřilo. Tak ti to nevěří. Dokonce některé věci nám rodiče doporučili zbaštit rovnou na místě, aby nás cestou zpátky s tím nechytli. Takový to býval. Ale jinak se žilo. Já nechci srovnávat třeba dneska a tenkrát, protože ty manželství dneska jsou narušovány ze všech stran, ne že by byly vztahy těch mladých povrchnější. Ale tenkrát prostě, kdo měl to manželství mých rodičů narušit, nám chodil akorát zase jiný listonoš a to byl válečný invalida a ještě navíc to dostal rovnou tam. To nebylo možný přece. To, co tady říkám, že diváci, to si obrací zase k vám, že byste měli nejen na Silvestra, ale vůbec si zaspěv, až je to strašně zdravý. Smích a zpěv jsou strašně, ještě jedna věc, o ty nebudu mluvit tady, jsou strašně zdraví, protože člověk všecko v sobě uvolní. Hezky se prostě dostane takový nálady, na co by jinak potřeboval nějaký prášky syntetické. A my jsme takhle žili, my jsme celý týden zasvětili tomu, že v sobotu my s tatínkem budeme dělat dvůr a kůlny. To bylo zbytečný, až tatínek pak jako, tady je bordel, kde je zase ta pilka, zase ta bilbě. Za dvě minuty a děvčata uklízeli doma, protože buď my jsme šli na návštěvu k našim tetičkám, kde měli bratránky a sestřenice, tam přišli ale i k Mocháčkově, nebo oni zase k nám, takže děvčata taky uklidili. Sestřenky, co se dělalo tenkrát, my jsme Turka neznali, vařila se z cigorky káva, aby to bylo vylepšený, tak z peroli, to jsme kupovali, protože tam se dal vyhrát hrníček, anebo aluminiová lžička v tom, tak každý to mačka, ale si tam má tu výhru v tom. Maminka upekla bábovku, buchty s povídlama a už se začaly trousit. Maminka vždycky s tatínkem se oblikli, jak dotruhli do černého. Maminka takovou naškrobenou zástěru a už to chodilo. Tetička Žofínka, tetička Mařenka a bratranci, sestřenice, vlastnice. My na Moravě jsme trošku všichni příbuzní, až tady byla o něco později elektrifikace. A šetřilo se petrolejem, tak jsme kolikrát jako v dobrým úmyslu, ale skončili úplně u někoho jiného.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Mike and the Mechanics, 2 minuty po 9:30 na našich vlnách.
1: Tipy pro volný čas.
0: Plzeňský rozhlasový orchestr 80, to je název výstavy připomínající významné jubileum tělesa, na které navázala dnešní plzeňská filharmonie. Vernisáž se koná dnes v 18 hodin v budově Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru. Do plzeňského Zachspabu můžete zajít na koncert Ivana Mládka a Benjo Bandu. Známé písničky a typický humor Ivana Mládka vás tam čekají od 20 hodin. Rozloučení s létem se odehraje dnes od 6:30 v restauraci U pramenů v Plzni degustací vín s vinařství Hort. Řízená ochutnávka nabídne 8 vzorků vín, které doplní menu šéfkuchaře Petra Kolesy. Za historií můžete vyrazit do Přeštic, v konferenčním sále KKC začne v 17 hodin přednáška Pozadí a proměny přeštických městských kronik. Magistra Ivana Dvořáková v ní přiblíží městské kroniky v souvislosti s letošním 800. výročím první písemné zmínky o Přešticích. Městské kulturní středisko Modrá hvězda ve Gdyni pořádá přednášku Marka Orkováchy Umění žít. Známý kněz, biolog a spisovatel bude od 18 hodin v kině mluvit o životě, odpovědnosti za vlastní příběh a o tom, jak svůj život naplnit smyslem. Komediální klenot Sex v 6. patře si můžete vychutnat v Hrádku u Rokycan. Divadelní představení s Karlem Zimou, Pavlem Baťkem a Alžbětou Stankovou začíná v kulturním domě v 19:00. Praktický trénink první pomoci nabídne od 15 hodin akce Moc pomoc tour v karlovarském hotelu Termál. Umožní zájemcům vyzkoušet si bezpečně první reakci, rozhodování pod tlakem i základní kroky první pomoci. A cestovatelskou přednášku Petra Nazarova na téma Pěšky kolem Česka nabídne od 17 hodin městská knihovna v Mariánských Lázních. Její autor absolvoval 2100 kilometrů dlouhou pouť. O čem budeme v našem vysílání mluvit už za chvilku. Ministerstvo životního prostředí seznámilo starosty šumavských obcí s postupem a rozsahem likvidace staré armádní ekologické zátěže v lokalitě Dobrá voda. Jaký bude a jak schůzku starostové hodnotí, to od nás uslyšíte už za malý okamžik. Hezké dopoledne.

0: Z Lučnice, rychle na Šumavu, starostové šumavských obcí se dozvěděli přesný harmonogram likvidace staré ekologické zátěže v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda. Na setkání v Železné Rudě je s ním včera seznámil tým Ministerstva životního prostředí. Byla to první osobní schůzka zástupců ministerstva se šumavskými starosty na toto téma. Jen připomenu, že 8. září oznámil ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů, že v bývalém vojenském prostoru je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi.
1: Tak jsem rád, že došlo k informaci ze strany ministerstva životního prostředí, tady šumavským starostům, který prostě trochu tápali v informacích a dneska jsme si všechno vyjasnili, naznačená postup všech prací a dostali jsme prostě prezentaci, jak to bude probíhat.
2: Uvedl po schůzce starosta Hartmanic Pavel Waldman, který kandiduje v komunálních volbách za Sdružení nezávislých kandidátů Hartmanice 2026.
1: Určitě jsem spokojený, protože první krok, první setkání, prostě, který si myslím, že uklidní tady celou veřejnost.
2: A to potvrdil i starosta Čachrova Josef Bejvl, kandidující za Sdružení nezávislých kandidátů.
3: Dostali jsme informace, které jsme potřebovali o dalším postupu i o té historii, jak to celé vzniklo, a s tím, že pokud budeme mít další dotazy, nemáme váhat se obrátit, takže veškeré ty naše dotazy budou řešeny promptně, si myslím.
2: Uhum. Konkrétnější byl starosta Železné Rudy Filip Smola, který kandiduje za Sdružení místní, aby se u nás dobře žilo. Podle něj jednou ze zásadních otázek setkání byla možná kontaminace spodních vod.
4: Byli jsme ujištěni, že žádné podzemní vody kontaminovány nejsou. Byli jsme informováni detailně o rozsahu sanačních prací, které budou probíhat, veškeré ty sudy po těch chemikáliích budou odstraněny ještě během letošního roku.
2: A tým ministerstva životního prostředí se včera v Alžbětině sešel i se zástupci Dolnobavorského okresu Regen.
5: Samozřejmě tam byla spousta otázek o tom, jaká je poloha vlastně té oblasti, jak je to velké, co tam je a jak budou postupovat práce. A samozřejmě si to neohrozilo třeba podzemní vody nebo nadzemní vody v Německu.
2: Dodal k tomu náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček. Bavorsko nabídlo české straně pomoc při dekontaminaci prostoru. Zasažená lokalita je podle náměstka velká asi jako dvě fotbalová hřiště.
5: Další postup bude takový, že aktuálně je oblast zabezpečená, je hlídána jak policií, tak armádou a samozřejmě následně je cílem provést sanační práce, a to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl, a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
2: Armáda minulý týden zahájila v oblasti ženyní a chemický průzkum. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary.

Tak to byla jedna pohádková, teď pogratulujeme Darinám k dnešnímu svátku a za chvilku přidá další výročí kolega Petr Jungmann v rozhlasovém kalendáriu. Tak všechno nejlepší a vám všem hezké dopoledne.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 22. září je tu poslední kousek léta, poslední letní den. 2:05 po půlnoci nastane podzimní rovnodennost. Zítra nám začne podzim. Svátek má dárek, Darina. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nejrychlejší evropské vlaky brázdí francouzské koleje přesně 45 let. Právě 22. září 1981 se vydala první souprava TGV s politiky, novináři a čestnými hosty z Paříže do Lyonu. A první cestující si mohli vychutnat kalup skoro 300 za hodinu.
3: Jedné podivuhodné noci. Noci, kdy přišel on.
2: Vzpomínáte na astronauta lunární flotily?
3: Je to Alf.
2: Roztomile ošklivého Alfa?
4: Proboha, je to chlupatý.
2: Na televizní obrazovky vstoupil přesně před 40 lety v roce 1986.
5: Je chlupatý, těžkej. A žvaní.
2: Diváci americké NBC se tehdy poprvé dozvěděli, že největší pochoutkou na planetě Melmek je...
6: Máte kočku.
2: Kočka na slanině s rajčaty.
6: No tak dobrá, a co konzervu pro kočku? Jed bych i hřebíky.
2: K nám tento seriál přišel až v roce 1994. Vědci ze švýcarského CERNu před 15 lety zaregistrovali v obřím urychlovači nedaleko Ženevy poprvé částice menší než atom, které se pohybovaly rychleji než světlo. Později to ale bylo zpochybněno. Kulatých 80 má dneska herec, režisér, dramatik, spisovatel a pedagog, rodák z Brna. Arnošt Goldflam.
7: Cimíre, kde jsi byl tak dlouho?
8: Mě se nikdy nezbavíš.
2: 60 svíček dneska svoukne Simír Gerchán z Kobry 11, tedy jeho představitel Erdoğan Atalay.
9: Hlavně to pořádně vyleští, ať nepoznají, kolikrát je to bourání.
2: Tak ještě hodně pěkných vraků. Vám všem krásný den bez vraků.

Ještě 3,5 minuty a bude tady 10. hodina. Přivítáme dnešního hosta, a to primářku oddělení geriatrie Fakultní nemocnice v Plzni, paní doktorku Hanu Kučerovou. Stane se tak po zprávách v 10. Hezké dopoledne.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj začne stavět základnu pro letecké záchranáře. V Krušných horách pokračuje turistický festival Eurorando. Ministerstvu spravedlnosti mohla uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí. Dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. Na letišti v Karlových Varech začne v listopadu stavba základny pro leteckou záchrannou službu. Fungovat by měla od roku 2028 nebo 2029. Podle vedení hejtmanství bude stavba stát stovky milionů korun. Základnu vybuduje Karlovarský kraj ze svého rozpočtu. Stejně jako letiště by ale měl provozovat stát nebo armáda. Budova letecké základny by měla sloužit pro 2 helikoptéry a měla by být dostatečně velká i na to, aby v ní mohla sídlit také posádka pozemní rychlé záchranné služby. Druhým dnem pokračuje v Krušných horách turistický festival Eurorando. Organizátoři očekávají, že týdenní festival přiláká až 5 000 lidí z různých částí Evropy. Pro účastníky je připravených přes 50 organizovaných tras na české i saské straně hor. Jedna z nich vede například kolem Horní Blatné. Pokračuje průvodce Vladimír Rak.
2: Vyrážíme na Blatenský vrch a potom sestupujeme k Blatenskému vodnímu kanálu. Projdeme tam kolem několika propadlin bývalých šachet a zakončíme túru na skalách na Strašidlech, odkud je krásný výhled do údolí na západní část Krušných hor.
0: Ministerstvu spravedlnosti mohla omylem uniknout rodná čísla až 2 milionů lidí. Zjistil to server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Dala se z ní získat třeba rodná čísla jednatelů firmy nebo předsedů spolků. Server iRozhlas na chybu ministerstvo upozornil v pátek. Rezort pak obratem celou testovací verzi vyřadil z provozu, říká jeho mluvčí Vladimír Řepka.
3: Tyto stránky byly obratem odstaveny. Stávající stránky obchodního rejstříku fungují zcela bez omezení. Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
0: Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. Ruské údery v noci zasáhly průmyslovou oblast v Dněpropetrovské oblasti. Útoky nepřežili 3 lidé, dalších 6 je zraněných. Informují o tom oblastní úřady. Ruská armáda útočila i na přístavní město Oděsa. Podle ruského ministerstva obrany zasáhly kritickou infrastrukturu, kterou údajně využívá ukrajinská armáda. V noci útočila také Ukrajina na Rusko. Ruská protivzdušná obrana sestřelila podle ministerstva obrany skoro 300 bezpilotních letounů. Informace válčících stran nelze závisle ověřit. Obě země tvrdí, že vzdušné útoky cílí na vojenské cíle. Ruská armáda ale opakovaně útočí raketami a drony taky na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské objekty.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno, výjimečně se mohou objevit slabší přehánky, spíše na horách. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Vane mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na 130. kilometru D6 ve směru na Cheb bourala 2 osobní auta. Vozovka je uzavřena a silnice 6 je stále uzavřena z důvodu srážky nákladního auta s osobním.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 10. hodině přejeme hezké dopoledne. U příležitosti Světového dne Alzheimerovy nemoci jsme pozvali do našeho vysílání odbornici, která odpoví na dotazy související se stářím a ztrátou paměti. Poslechněte si rozhovor s doktorkou Hanou Bučerovou, primářkou geriatrického oddělení fakultní nemocnice v Plzni. Začínáme už za malý okamžik.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Jurík.

0: vstoupil do jiné místnosti a musí se vrátit. Kdy jde o běžnou zapomnětlivost a kdy už bychom měli spozornit? Existuje nějaká takováhle hranice?
1: Tak ta hranice je velmi nepřesná, nelze oddělit přesně běžné poruchy paměti, které se samozřejmě vyskytují v populaci i u, asi bych řekla, podstatně mladších jedinců, než jsme my dva. Ale spozornět by lidé měli určitě v případě, kdy pozorují, že dochází ke ztrátě schopnosti sebeobsluhy a k takovému ztrátě fungování, kdy začínají dělat závažnější chyby v práci, kdy se přestávají třeba orientovat v prostoru, který jim není úplně blízký, a tak se jako trošku změní ta osobnost.
0: Mm-hmm. To je asi pozorovatelné spíše dlouhodobějším způsobem. Asi to na člověku nepoznáme ze dne na den nebo z hodiny na hodinu.
1: Určitě ono to, co jste zmínil, to může být, ale nemusí. Ještě takzvaná mírná kognitivní porucha, která je velmi častá v populaci v těch vyšších věkových kategoriích, což bych řekla už třeba od těch 55-60 let. My se tady asi bavíme o seniorech. Taková nejobávanější nemoc nebo forma demence, to je asi Alzheimerova demence, o které se hodně hovoří. Včera jsme oslavili den, že jo, Alzheimerovy nemoci. Ale o demenci jako takové bychom neměli hovořit dříve než půl roku poté, co pozorujeme nějaké zásadní příznaky a hlavně teda, co ten člověk začíná selhávat v těch všedních činnostech.
0: Mm-hmm. Tak pojďme do těch pojmů trochu přesněji, co přesně tedy znamená demence a jak souvisí s Alzheimerovou chorobou, jestli se můžu takhle zeptat.
1: Demence, Alzheimerova choroba je jedna z forem demence. Mm-hmm. Demencí máme mnoho druhů, já asi tady nebudu povídat všechny klasifikace, ta nejčastější je asi ta Alzheimerova a vaskulární demence. Často se prolíná ta etiologie, že podílí se jeden nebo druhý faktor. Máme demence frontotemporální, máme demence taky sekundární, které jsou vlastně způsobeny, nevím, třeba z alkoholu nebo prostě při jiných nemocích může být člověk dementní. A jde vlastně o poruchu, kognitivní poruchy v tom smyslu, že dochází nejen teda k poruchám paměti, k poruchám vyjadřování. Ten člověk se špatně vyjadřuje, hledá slova nebo vůbec si nevzpomene. Může začít bloudit, může zapomínat se najíst nebo...
0: Takové ty základní úkony,
1: co základní, co člověk bez této diagnózy dělá prostě běžně.
0: Mm-hmm. Je demence přirozenou součástí stárnutí, anebo jde o onemocnění, které bychom měli nějak konkrétně a zásadně řešit?
1: Je to rozhodně teda ne, každý senior musí být dementní. Mm-hmm. To stáří nerovná se demence, prosím vás, to rozhodně ne. Jak jsem zmínila, dementní mohou být i mladší nemocní, ale ve stáří my tu demenci teďkon vídáme častěji, protože medicína pokročila, věk dožití se zvyšuje a lidé přežívají nemoci a situace, na které by dříve zemřeli v mladším věku. Že jo? Takže i z toho důvodu je těch demencí kolem nás teď mnohem, mnohem víc.
0: Mm-hmm. Můžeme ještě na závěr toho prvního vstupu říct, jak se pozná Alzheimerova choroba, jaké jsou ty první příznaky? Pozná to okolí toho člověka, že trpí zrovna touhle chorobou? A nebo je třeba to nějak diagnostikovat u lékaře?
1: Je třeba to diagnostikovat, jak jsem řekla, většinou ten průběh je typický v tom, na rozdíl třeba od té vaskulární demence, že u toho Alzheimera se ten stav tak jako trvale zhoršuje. Postupně se prostě horší. Vaskulární demence na rozdíl od toho má takové, ta probíhá v takových jakoby sinusoidách. Tam jsou dny, kdy ten člověk je lepší, ale naopak třeba při jakémkoliv infektu nebo i při pouhé změně prostředí, při hospitalizaci z nějakého jiného důvodu se může ten stav rapidně zhoršit.
0: A to mi ještě řekněte, pozná to sám na sobě ten pacient? Pozná sám na sobě, že má Alzheimerovu chorobu?
1: No, někteří asi se obávají a určitě jim to neprospívá, taková ta obava, která jde až do té úzkosti, která vás trošičku jako ochromuje, ale ve většině případů si myslím, že to člověk nepozná.
0: Říká primářka oddělení geriatrie Fakultní nemocnice v Plzni doktorka Hana Kučerová. Zůstává naším hostem.

0: Povídáme si s doktorkou Hanou Kučerovou na téma stáří, demence, ztráta paměti. Napadá mě další sada otázek právě ohledně Alzheimerovy choroby, kterou jsme tady načali u příležitosti včerejšího světového dne této nemoci. Existují lidé, kteří mají větší riziko vzniku Alzheimerovy choroby než ostatní? Třeba jsou nějaké rizikové skupiny?
1: Může být genetická zátěž, je to tak, a jak se říká, lidé, kteří pracují rukama, tak většinou mají unavené ruce, a lidé, kteří namáhají hodně i pracují třeba ve vysokých funkcích a jsou hodně, tak bych řekla, jako kteří mají hodně zaměstnávají mozek, tak může se u nich projevovat.
0: Jak může to onemocnění postupovat rychle? S čím je potřeba počítat? U každého pacienta je to asi trochu jiné.
1: Samozřejmě je to značně individuální, hodně záleží na tom, v jakém stádiu se ta nemoc podchytí. Dneska i vlastně diagnóza, teda definitivní diagnóza je až sekční, že jo? Takže máme nějaké indicie, děláme magnetickou rezonanci, abychom zjistili, jestli ty příznaky, ty známky mozkové atrofie nebo ukládání toho beta amyloidu jsou v typických lokalizacích pro Alzheimerovu demenci. Ale teď vy jste odběhla od otázky.
0: Ne, to je v pořádku. Jestli je to u každého pacienta stejně rychlé, anebo
1: ano,
0: jestli
1: ne,
0: se to
1: není to stejně rychlé, a ten časový horizont od diagnózy vlastně po terminální zakončení se říká 7 až 10 let.
0: Mm-hmm. Pokud má člověk podezření, že se jeho paměť zhoršuje, na koho by se měl obrátit jako prvního?
1: Tak jako prvního by se měl obrátit na svého praktického lékaře. A dneska se dělají testy kognice, screeningové testy třeba v lékárnách. Chodí nám do ambulance několik pacientů, kteří právě tímto způsobem poprvé přišli jako na to, že je nějaký problém. Ti lidé si často ten problém neuvědomují. Ano, musím na to někdo upozornit. Ale pak jsou zase případy, kteří jsou úzkostní, že jo, a třeba nezvládli ten test úplně na jedničku, na ten plný počet bodů, a pak chodí, mám několik pacientů, kteří chodí jednou za rok se víceméně ujistit,
0: že je to v pořádku.
1: Je to v pořádku.
0: Jak probíhá to vyšetření, když máme někoho u rádia, kdo se vyloženě k doktoru bojí? Co takového člověka čeká za vyšetření?
1: Je to tak, že se hodně bojí. No. Jo? Ono geriatr, psychiatr, ono to zní podobně. A i když demence jsou takové území, jako kde se prolíná vlastně zájem, nebo mohli by pečovat neurologové, psychiatři i geriatři, tak nějak ten geriatr a neurolog z toho vychází pro populaci líp než ten psychiatr. Jo, ale jsou případy, kdy si s příznaky s poruchami chování u těch lidí nevím úplně rady a odesílám k psychiatrovi potom. Běžně děláme teda kognitivní testy, to je sada testů, kterých není třeba se obávat.
0: Prostě člověk udělá a ví, jak na tom je.
1: Člověk udělá, potřebuje k tomu brýle, pokud je nosí, sluchátko, pokud ho používá. To je věčný boj na ambulanci.
0: Ano, ano. Jaké jsou dneska možnosti léčby Alzheimerovy choroby? Existují vůbec nějaké?
1: My tu chorobu neumíme vyléčit. To kauzální léčba zatím neexistuje. Samozřejmě, že se bádá, jsou přísliby. Jako už několikrát se říkalo, že bude zaručený lék na Alzheimerovu demenci, ale co umíme a o co se snažíme, je ten proces zpomalit.
0: Mm-hmm.
1: Ale to je
0: daří?
1: Strašně důležité.
0: Je to individuální ten
1: taky,
0: proces?
1: Tak je to individuální a zase záleží na tom, kdy se ten člověk začne léčit.
0: Za chvilku budeme mluvit o prevenci i o vlastně okolí takových pacientů, o rodinách, jakým způsobem se o pacienty pečuje. Naším hostem je doktorka Hana Kučerová.

0: Ještě chvilku se budeme povídat s paní doktorkou Hanou Kučerovou a povídáme si i na téma Alzheimerova choroba. Budeme preventivní, jak jsem předesílal. Můžeme sami nějak ovlivnit riziko vzniku demence, co má podle současných poznatků největší význam v tomhle směru?
1: Tak největší význam dvě věci. Kognitivní trénink, duševní aktivita a i fyzická aktivita. Přiměřený, pravidelný, fyzický prostě nějaký program.
0: Takže pořád nějaký pohyb, dejme tomu.
1: Ano, udržovat se. Dřív se říkalo, mluvilo se o tom, že jako luštit ty křížovky, že jo, ona má ten procvičovat ten mozek. Dneska se ví, že přiměřená fyzická aktivita je minimálně stejně důležitá jako ten kognitivní trénink. Mm-hmm. Takže donutit se, obléknout se, ať prší, ať je zima, mráz, sluníčko, prostě a vyrazit ven.
0: Jsem rád, že to říkáte, to je docela dobrá rada a přitom celkem jednoduše splnitelná. To se dobře poslouchá, to je v pořádku. Procvičování paměti jako takové, doporučíte třeba nějaký, nevím, test nebo něco, co by člověka jaksi drželo při, když to dám do úvozovek, při smyslech a při kondici paměťové?
1: Tak ono je to hodně také o komunikaci, která když si budete sám o samotě luštit křížovky, tak vám to asi nedá tolik, jako když si přečtete nějakou knihu a potom si o ní s někým popovídáte. Mm-hmm. Jo, i společenské hry, deskové hry, které já nemám ráda od dětství, nikdy mi to nešlo, pak se to bylo za mě vždycky utrpení, ale je to strašně důležitý. Mm-hmm.
0: Tak dobře, že to tady zaznělo.
1: Udržovat sociální kontakty.
0: Ano. Důležitá informace teď bude směřovat směrem k rodinám, které se třeba o někoho s takovou demencí nebo s Alzheimerovou chorobou starají. Asi to bývá pro příslušníky té rodiny nebo toho okolí toho pacienta poměrně těžká situace.
1: Je to těžká situace a je to velmi těžká situace, pokud ta rodina není kompletní, že jo, pokud není úplná. Ti pečující vlastně jsou ve věku, už když se bavíme o tom, že budeme léčit, budeme řešit pacienty okolo 80 let věku, tak jejich děti, padesátníci, šedesátníci, že jo, mají takzvaná sendvičová generace. Jejich děti někdy už chtějí lídat vnoučata, teď mají starost o ty rodiče. A mnozí jsou ještě teda aktivní, takže sami pracují. Takže je to někdy velmi náročné, takže nebát se říct si o pomoc a hlavně uchovat si nějaký prostor sami pro sebe. Vždycky si najít aspoň, já nevím, půl dne, jedenkrát v týdnu, když svěří toho seniora, někomu teď mluvíme o těch, kteří už potřebují péči 24 hodin denně, že jo. Takové to hlídání, že se bojí odejít rodina a nechat toho seniora doma samotného, tak určitě se nebát třeba i cestou nějaké pečovatelky, i to se nechá zařídit, ale prostě odejít a dát si chvilku pro sebe, vypnout.
0: Ano. Myslet taky trochu na sebe sobecky, když to tak řeknu. Jak by měli vlastně ti příbuzní komunikovat s tím člověkem, který má poruchy paměti a někdy opakuje třeba stejné otázky, zapomíná známé informace a tak dále?
1: Rozhodně se snažit být trpělivý, nezdůrazňovat tomu člověku, že má nějaký problém. Měli by se snažit zachovat mu domácí prostředí tak, jak je na něj ten člověk zvyklý. Samozřejmě minimalizovat třeba zbytečný nábytek, zbytečné předměty, aby ten člověk měl na svém místě to, co používá. Nesnažit se mu v dobré víře, kolikrát třeba zlepšit podmínky k životu tím, že mu přebudují kuchyni nebo že přebudují koupelnu, tam samozřejmě je třeba udělat úpravy, aby ten člověk se dostal ideálně do bezbariérového sprchového koutu, ale neměnit věci, které se měnit nemusí. A co je taky strašně důležitá, spánková hygiena. To jsem nezmínila v té prevenci pro všechny.
0: To je důležité. Asi by na závěr mělo zaznít, když už jsme u té prevence, jestli přicházejí pacienti k vám na geriatrii k vyšetření včas. A nebo se často stává, že rodina začne situaci řešit až ve chvíli, kdy už je opravdu skoro pozdě?
1: No, tak někteří přicházejí včas, ale většina bych řekla, že přichází pozdě.
0: V tom případě, jaké první kroky byste doporučila člověku, který na sobě nebo u svého blízkého pozoruje nějaké změny se zhoršováním paměti?
1: Objednat se k nějakému specialistovi.
0: Tečka. Víc říct asi v tuhle chvíli do rádia nemůžeme. Radila nám primářka oddělení geriatrie fakultní nemocnice v Plzni, paní doktorka Hana Kučerová. Děkuji za vaše odpovědi, za váš čas, ať se vám daří. Díky.
1: Děkuji, nashledanou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Karlovy Vary.

3 minuty zbývají do 10:45. Přejeme hezké dopoledne. Vlčí jámy, Blatenský vodní příkop nebo přírodní park Přebus, to jsou jen některá z míst, kam se vydali účastníci Euroranda. Evropský festival pěší turistiky je poprvé v Krušných horách. Za turisty se vypravíme v reportáži už za chvilku.

0: Turisté z Německa, Francie, Španělska a dalších zemí prochází trasy v Krušných horách. Účastní se největšího evropského turistického festivalu Eurorando. Vybrat si můžou z téměř 60 výletů s průvodcem, které jim představí přírodní i historické památky na české a saské straně hor. Na výchozí místa turisty vozí autobusy z několika centrálních stanovišť, například z Božího daru.
1: Jsme přijeli z Brna, jsme z klubu českých turistů.
2: Říkají turistky Jana a Vlasta, které za silného větru nastupují do připraveného autobusu, který je odveze na Výšlap v okolí Kraslic.
1: Jsme
2: a těšíme
1: první
2: se na všechny výlety. Je tady studené počasí, to vám nevadí, nelitujete toho už?
1: My jsme zvyklí. Z jihu Moravy jsme zvyklí.
2: Na stejný výlet vyráží i paní Michaela. Vy vypadáte, že vám je opravdu zima.
3: My se těšíme, až se oteplí. My jsme znížené, nejsme zvyklí na zimu.
2: Na sobě máte péřovou bundu. Palčáky, čepici.
3: Oblíkal jsem se už jakoby na zimu, i když před 14 dnema jsme chodili ve tních šatech, ale ještě ani to snad nestačí.
2: Na jednotlivé výlety turisty rozvážejí autobusy. Nabírají je v německém Obervízentálu, v Loučné pod Klínovcem nebo v Božím daru. Většina turistů je tady ze zahraničí. Je tu slyšet angličtina, francouzština nebo španělština. Nejvíc lidí ale dorazilo z Německa. Například na výlet v okolí Horní Blatné vyrazili s průvodcem Vladimírem Rakem jen německy mluvící turisté. Jednou z nich je Silvia ze saského města Chemnitz.
4: Chceme poznat nové lidi a turistické zajímavosti Česka. V Německu chodíme na tury častěji, ale na české straně jsme zatím tolik nechodili. Proto jsme chtěli projít všechny české trasy, poznat nové lidi a také kulturu jiných zemí.
2: Průvodce Vladimír Rak asi po kilometr a půl dlouhém pochodu dovedl skupinu k bývalému cínovému dolu, k takzvaným vlčím jámám.
5: Jak se stropy a stěny propadly, tak dneska to vypadá jako krásná přírodní soutěska za těch 200 let nečinnosti, neexistence toho dolu. To vypadá opravdu jako rokle a vpravo tam je dokonce vidět vytesaný průchod ve skále jako obrovské skalní okno, což ukazuje ten původní směr té chodby, kudy chodili a dobývali ty rudy.
2: Turistický festival Eurorando potrvá na české i německé straně Krušných hor do soboty 26. září. Z Božího daru a Horní Blatné Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Skupina Boty v našem dopoledním vysílání. Dneska je díky streamovacím službám a placeným platformám mnohem jednodušší podívat se na film, na který máme zrovna chuť. Přesto vy, kteří se počítáte třeba spíš ke konzervativnějším filmovým fanouškům a faninkám, přijde občas ta chvíle, kdy na televizní obrazovce běží film, který znáte nazpaměť, ale přesto si jej dáte znovu. Je to kvůli atmosféře filmového příběhu nebo zápletce, způsobu vyprávění nebo kvůli hercům, herečkám? No, na odpovědi už se teď do Noční linky těší moderátor Borek Kapitančík. Noční linku vysíláme krátce po 23. hodině. Teď jsme před zprávami v 11 dopoledne, budou tady za 4 minuty. Hezký poslech a hlavně klid.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Karlových Varech pokračuje přestavba bývalé ubytovny. Veřejná doprava bude dnes v Ústeckém kraji zdarma. V lesích v Česku uschly v létě 10 000 sazenic. Dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. V Karlových Varech pokračuje přestavba ubytovny v Úvalské ulici na nájemní byty. Betonovou konstrukci z 80. let minulého století dělníci postupně vyklízejí a odstraňují nevyhovující rozvody tepla a elektřiny. Vysvětluje hlavní architekt přestavby Jan Džugan.
4: No, je to konstrukce paneláku typu T06B, která se používala na přelomu 70. a 80. let. Zejména, co se tady bude dělat, budou kompletně vnitřní povrchy nový, z který se odstraní, a nový rozvody. Veškeré rozvody budou udělané nově. A fasáda dále, která bude provedena v takové moderní bílo-šedé barvě.
3: Bývalou ubytovnu přestavuje na 40 nájemních bytů město Karlovy Vary. Projekt za více než 120 milionů korun má být hotový v létě příštího roku. V rámci akce Den bez aut mohou dnes lidé cestovat po Ústeckém kraji zdarma. Nabídka platí v celém systému dopravy Ústeckého kraje a vztahuje se na městskou hromadnou dopravu, vlaky, zelené autobusy i přívozy z Brna do Vaňova a z Hřenska do Šenau. Akce se netýká pouze mezinárodních vlaků. K využití celodenní síťové jízdenky si stačí stáhnout do svého telefonu aplikaci DU Kapka. Jízdenka se pak každému v aplikaci automaticky objeví. Kvůli tropickému létu uschly v lesích v Česku 10 000 sazenic. Hlásí to vlastníci lesů. Třeba Vojenské lesy a statky přišly jen na Libavé o zhruba 60 000 sazenic. Ztráty mají i Lesy České republiky, říká jejich mluvčí Eva Jouklová.
5: Například borovice, která se obvykle vysazuje na suších pískovcových stanovištích, se letos neujala na 11% území, kde se vysazovala. Smrk na 5%, buk přibližně na 7% a dub na 6% území.
3: Pokud to umožní počasí, vysadí Lesy České republiky náhradní stromky ještě na podzim. O válce na Ukrajině a Blízkém východě jednal francouzský prezident Emmanuel Macron s Donaldem Trumpem. S americkým prezidentem se sešel v New Yorku na okraji Valného shromáždění OSN. Macron Trumpovi navrhl moratorium na ukrajinské a ruské údery na ropnou infrastrukturu.
6: Francouzský prezident Emmanuel Macron po jednání novinářům řekl, že s Donaldem Trumpem mluvil například o tom, jak znovu otevřít Hormuzský průliv. Irán ho uzavřel po americko-izraelských útocích na začátku roku a od té doby prudce vzrostly ceny ropy. Macron a Trump mluvili taky o ruské agresi na Ukrajině. Macron Trumpovi navrhl, aby Rusko i Ukrajina před zimou omezili útoky na ropnou infrastrukturu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je taky v New Yorku, na síti X napsal, že Rusko musí válku ukončit. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Dnes bude oblačno až polojasno, výjimečně se mohou objevit slabší přeháňky, spíše na horách. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Vane mírný severozápadní až severní vítr a biozátěž je mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na 130. kilometru D6 ve směru na Chyb je stále hlášené pro poruchu odstavené osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Co je to přiznaný spoj?
2: No, kdo to neví, dostane vysvětlení přímo od ředitele Ústavu pro jazyk český, a to už za chvilku v dnešním Jazykovém koutku. Přejeme hezké dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den. Myslím, že obohatíme přinejmenším toho, kdo se nás na daný obrat ptal. Jde konkrétně o obrat s přídavným jménem Přiznaný a dotaz zní, co to znamená, když se řekne, že spára je přiznaná nebo že jde o přiznaný spoj. Odpověď je přitom poměrně snadná, je to taková spára nebo takový spoj, který je prostě vidět. Není nijak zamaskovaný nebo překrytý a podobně.
0: Už jsme mluvili o tom, že je obrat z oblasti technické. Můžeme si teď upřesnit, kde konkrétně se používá?
1: Netroufl bych si přesně říct, ve kterých technických oblastech je nejtypičtější. Ale podle nalezených dokladů je zřejmé přinejmenším to, že je to termín odborný, tedy že nejde o technický slang. Najde se ve strojírenských učebnicích, skriptech, technických příručkách a podobně. Ať už vysloveně nebo pomyslně dává přídavné jméno Přiznaný do kontrastu různé způsoby technického řešení. Dejme si praktický příklad. Řekne se, že nějaká spára na karosérii auta byla u staršího modelu přiznaná, zatímco u novějšího modelu už přiznaná není. Znamená to, že na těch starších autech je spára jasně vidět, není nijak, řekněme, maskovaná. U novějších je ale nějak zatmelená, přelakovaná do úrovně součástí, které spojuje, a není na pohled vůbec vidět, je od okolí prostě k nerozeznání.
0: Dá se říct, co se v té technické oblasti nejčastěji přiznává nebo naopak nepřiznává?
1: Když vyjdeme z těch jazykových dokladů v Českém národním korpusu, protože technickou praxi dopodrobna bohužel neznám, nejčastěji se hovoří o přiznaných trámech, nebo chcete-li o přiznaném trámoví. A to se vlastně dostáváme k tomu, že přiznávání a nepřiznávání v tom našem smyslu je časté také ve stavebnictví. Asi se sluší dodat, že přiznaný trám je takový, který není ničím zakrytý, to znamená, je jasně vidět třeba v místnostech, které jsou půdní ve stavbou. Celkem častý je ve stavebnictví také přiznaný, tedy viditelný, nezakrytý, ničím neobložený betón. Přiznaná či nepřiznaná spára je ale také dost hojná.
0: Proč se vlastně takovým spojům, trámům a podobně říká právě přiznané?
1: Nevím, proč volba padla právě na přídavné jméno Přiznaný. Tomu, kdo ho poprvé v podobném obratu použil, zřejmě přišel jako východisko vhodný základní význam tohoto přídavného jména. Dalo by se ale samozřejmě použít i u jiných obratů, třeba viditelná, nezakrytá spára. Oproti přiznané spáře ale mají tu nevýhodu, že by mohly být vykládány jako negativně hodnotící. To znamená, jde o spáru, která by měla být zakryta, protože třeba nepůsobí esteticky. Tak to ale není. Co je přiznané, je ponechané úmyslně a třeba právě z estetických důvodů.
0: No a my jsme se přiznali k přiznanému spoji v dnešním jazykovém koutku s Martinem Proškem. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Nejdejší boyband All for One v našem dopoledním vysílání. Nedávno jsem je viděl v nějakém televizním přenosu. No, hezcí dědečkové z nich jsou. Máme 3 minuty po 11:15, přejeme hezké dopoledne. Seriál Tajemství technických památek nás tentokrát zavede do lázeňského centra Karlových Varů. V těsné blízkosti Císařských lázní vede přes řeku Teplou Gétova lávka se skrytou technickou zajímavostí. Více prozradíme už za chvilku v našem seriálu.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tajemství technických památek. Technických památek.
1: Gettova lávka v Karlových Varech je 20 metrů dlouhý a přes 3 metry široký most přes řeku Teplou. Ocelová konstrukce s kovaným ozdobným zábradlím, která spojuje císařské lázně s Gettovou stezkou, je replikou původní lávky z 19. století. Více teď prozradí památkář Karel Hamburger.
2: Gettova lávka byla postavena v roce 1892. Bylo to v reakci na devastující povodeň, která postihla Karlovy Vary v roce 1890.
3: Povodeň toho roku zdevastovala zástavbu v lázeňském jádru Karlových Varů. Poškodila stovky domů a desítky lávek a mostů.
2: V reakci na to ty nové mostní díla, respektive ty pěší lávky, byly řešeny se sklápěcím mechanismem zábradlí a byly prováděny již z tehdy nastupujících progresivnějších materiálů, jako byla litina a ocel.
3: A právě z ocele a litinových prvků vznikla jak lávka postavená na konci 19. století, tak její současná, velmi zdařilá replika, které nechybí sklopné zábradlí, popisuje památkář Karel Hamburger.
2: Sklápěcí mechanismus zábradlí sestává z podélných a příčných kloubů. Ty příčné klouby ty držely konzoly, které se musely odjistit. Následně teda ta zábradlí byla sklopná, sklápila se dovnitř na tu mostovku a byl to způsob jakési protipovodňové odolnosti té lávky, aby nezadržovala v případě povodní naplaveniny a nebyla právě stržena tím proudem. A pokud by k té povodni došlo, tak by se voda přelévala přes mostovku a to zábradlí by netvořilo bariéru, protože bylo v té době sklopeno do prostě ležaté polohy.
4: Uvidíme to odsud.
2: Když se nakloníme přes zábradlí, vidíme tu volutovou konzolu. Pod ní je ten příčný kloub, který se odjistil. Ta konzola se sklopila a následně bylo možno zábradlí sklopit směrem na mostovku. To zajišťoval tento podélný kloub. Ten sklápěcí mechanismus je funkční, jde o jednu ze dvou takto dochovaných záležitostí v Karlových Varech. Další sklopné zábradlí je dochováno na Labického lávce, takže tu máme dva příklady sklopných zábradlí. Je to technická finesa, která se používá i v současnosti na právě nově postavená trojská lávka, kde toto řešení bylo zopakováno.
3: Přestože jsou sklopná zábradlí funkční, od roku 1937, kdy byla zprovozněná přehrada na Březové, záplavy Karlovým Varům nehrozí. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Už je skoro 6 minut po půl 12. Přejeme hezké úterní dopoledne. 80 dneska slaví český herec s nezaměnitelným hlasem a vystupováním, totiž dramatik, režisér a spisovatel Arnošt Goldflam. Narodil se 22. září 1946 v Brně, kde prožil velkou část svého života. Zapsal se jako herec v brněnském Hadivadle a režíroval v Huse na provázku.
1: Žili byli bratr a jeho malá sestra.
2: Zní úryvek z loňského snímku Pohádky po babičce.
3: Děkuju, broučku, tvoje vyprávění mi vrátilo radost.
4: To je animovaná pohádka, která vznikla podle mých napsaných pohádek, podle knížky o nepotřebných věcech a lidech. No a já mluvím tu jednu postavu, která teda i v tom filmu vypadá jak já, i když je loutková.
2: Říká Arnošt Goldflam. Před 3 lety přitom v rozhovoru pro stanici Českého rozhlasu Vltava vyslovil přání dostat ještě roli v nějaké pohádce.
4: No, to se mě splnilo.
2: Podle jeho slov jsou navíc pohádky krásný žánr.
3: Tino, svět je malý a o náhody tu není nouze.
4: Musím říct, že jsem si s radostí, s potěšením zahrál třeba v Lotrando Zubejda nebo v Dědictví.
5: Akorát si vezmu hadraplán.
3: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
2: Zrovna z těchto jmenovaných snímků pocházejí známé citace.
5: Věříš?
3: Jak říká klasik, jsem ateista. Díky Bohu.
4: Jo, je to tak, ale těch průpovídek by bylo víc.
2: Arnošt Goldflam se ale neproslavil jen jako herec. Píše divadelní hry, režíruje a věnuje se literatuře.
4: Taky jsem toho dost napsal, že vlastně skoro 90 her divadelních, 10 knih pro děti a 10 knih pro dospělí, a takže jsem byl docela pilnej.
2: Za knihu Tatínek není k zahození získal v roce 2005 cenu Magnesia Litera za nejlepší dětskou knihu. Řada jeho textů se také vrací k Brnu, kde se narodil.
4: To je město mého srdce, no, tak to víte, tak to mám tam rád, no.
2: Přestože za sebou má desítky let práce v divadle, filmu i literatuře, největší přání má podle svých slov úplně jiné.
4: Touhu mám, ale netýká se tvorby, týká se toho, že rád bych ještě žil 5 let, abych viděl, že děti už jsou samostatný a tak.
2: Přeje si Arnošt Goldflam, který se přesně před 80 lety narodil v Brně. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

Sladké brambory jsou zajímavou přílohou, kterou si můžete vypěstovat sami. Naučí vás to naše dnešní babské rady, věnované právě batátům. Za 10 minut bude 12, pokud obědváte, tak dobrou chuť.

0: Pražské rady.
1: Batáty neboli sladké brambory mohou díky svému názvu vzbudit obavu ze sacharidové bomby. Opak je pravdou, jsou bohaté na živiny a pomáhají bojovat proti zánětu i posílit náš imunitní systém. Jejich chuť je jemná a nasládlá, podobně jako například u dýně. Doplnění sladkých brambor přísadami obsahujícími bílkoviny a tuky, například kapkou olivového oleje a nasekanými vlašskými ořechy, to je kombinace, která pomáhá udržet hladinu cukru v krvi v rovnováze. Brambory štěstí, tak původní obyvatelé Střední Ameriky nazývali právě batáty, protože jejich konzumace prý vyvolává pocit spokojenosti. Batáty jsou ideální, leč trochu netypickou rostlinou pro pěstování ve skleníku. Milují totiž teplo. A když ho mají, zahrnou vás bohatou úrodou. Ve skleníku můžete batáty kombinovat s rostlinami, které mají podobné nároky na péči. Například s u nás oblíbenými rajčaty nebo paprikami.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Smlouvu o spolupráci dnes podepíšou zástupci Karlových Varů, Městské teplárny a Sokolovské uhelné. Festival Euro Rando dnes nabízí doprovodný program v Jáchymově nebo německém Breitenbrunnu. Je Světový den dárců kostní dřeně. Vhodný dárce se v Česku hledá pro stovky nemocných ročně. A bude oblačno až polojasno, teploty do 16 stupňů. Dobré poledne u zpráv, přeje Lenka Poláková. Detailní smlouvu o spolupráci na dodávkách tepla dnes podepíšou zástupci Karlových Varů, Městské teplárny a společnosti Sokolovská uhelná. Těžařská firma může díky smluvnímu vztahu naplno začít s plánovanou modernizací svých provozů vyrábějících teplo a postupně opustí provozy závislé na těžbě hnědého uhlí. Pokračuje předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavel Tomek.
4: Takže pro nás na jednu stranu opravdu je to odměna vlastně za tu práci, který tomu náš tým věnoval kolegů, kteří už opravdu šli až tak daleko, že už mají nazadu zařízení, stavební povolení, běží procesy EI. Nezastavili jsme projektovou přípravu a teď je možnost se dostat k té vlastní realizaci.
3: Spolupráci se Sokolovskou uhelnou odhlasovali na svém posledním zasedání karlovarští zastupitelé. Evropský festival pěší turistiky Euro Rando v Krušných horách nabízí kromě výletů i doprovodný program. Připravila ho partnerská města festivalu, 3 na české a 3 na německé straně hor. Jáchymov dnes po celý den nabízí prohlídky kostela svatého Jáchyma, Šlikovy věže nebo expozice latinské knihovny. Odpoledne pak koncert folkové a country hudby. Jak říká Zdeňka Šredlová z destinační agentury Krušnohoří v německém Breitenbrunnu, dnes připravili program v tamním sportovním parku.
5: Bude v Sportpark Rabenberg slavnostní otevření trasy Stone Man, takže kamenný muž pro takové nadšence do turistiky a ultra běhu. Že ta trasa nejkratší má 60 km, ale úplně ta nejdelší má přes 100 km a kdo jí zdolá za jeden den, tak dostane zlatého Stonemana.
3: Zítra je připravený celodenní program v německém Johann Georgenstadtu, například s prohlídkami koňského žentouru. Dnes si připomínáme Světový den dárců kostní dřeně. V Česku transplantaci potřebují stovky lidí ročně. Najít vhodného dárce ale není jednoduché. Proto oba české registry dárců potřebují, aby se do nich zapsalo co nejvíc lidí. Případného odběru kostní dřeně se nemusí bát, říká vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk v pražském IKEMu Marie Kuříková.
6: V 99% případů ti dárci darují nikoli v kostní dřeň, ale právě krvetvorné buňky. A to je proces, který probíhá na separátoru, to je přístroj, který vám z jedné ruky odebírá krev, odebere si ty potřebné buňky a ten zbytek jakoby vám vrací druhou rukou, takže tam je spíš ten jako diskomfort, že třeba 4 hodiny člověk musí ležet na tom lůžku, ale v zásadě to není nic dramatického.
3: Námořní mise Espice Evropské unie v Rudém moři by potřebovala přes 10 vojenských lodí. V současnosti disponuje jen 6, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na šéfku unijní diplomacie Kaju Kalasovou. Úkolem mise je od roku 2024 zajišťovat ochranu lodí v Rudém moři před útoky Íránem podporovaných jemenských povstalců Husijů. Sport. Česká cyklistka Julia Kopecký dojela na mistrovství světa v Kanadě 17. v časovce žen do 23 let. Eliška Kvasničková byla v Montrealu 20. Počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, výjimečně slabší přehánky, odpoledne ubývání oblačnosti, večer vyjasnění. Nejvyšší teploty 13 až 16, na horách 9 až 12 stupňů Celsia. Vane mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na místní silnici v obci Stružná na Kalovarsku se srazila dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
0: A s Českým rozhlasem Karlovy Vary vám přejeme pěkné úterý, je 22. září 2026. Svátek mají Darina a Morris. No a teď 5 minut popolední začínají písničky pro vás pořad, do kterého nám můžete psát na e-mailovou adresu studio.vary@rozhlas.cz a nebo telefonujte až do 13. hodiny na studiovou linku 221 55 37 37. Tak pokud si chcete udělat písničkou radost a být v naší společnosti, ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary, tak jste právě teď ve správném čase v blízkosti našeho vysílání. U mikrofonu Petr Čimpra. Dobrý poslech.

0: Teď je 12 hodin a 8 minut do našeho úterního vysílání. Nám teď telefonuje pan Václav. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je pan Václav Karlovy Vary. Já bych chtěl nechat zahrát pro svého přítele Pavla, on má dneska významný den a kam si sedne, tu všude spí, tak od Schillingera písničku Růženka.
0: Dobře, ta písnička se jmenuje Šípková Růženka.
1: Ano.
0: A hrajeme tedy pro vašeho kamaráda Pavla, tak ho pozdravujte od nás a tady je tedy hudební dárek v podání Jiřího Schillingera. Přeji vám dobré odpoledne, naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou, děkujem.

0: Celine Dion po dlouholeté přestávce se opět vrátila na světová hudební pódia. My jsme vám ji zahráli také v našem úterním vysílání na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď je 12 hodin 16,5 minuty, posloucháte úterní písničky pro vás a na telefonu vítám pana Josefa z Horního Slavkova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, tady to Bezva Radio. A dneska, když máme takový napůl počasí, tak si dáme Katapult, blues. A bylo by to pro Standu z Dolců, Jardu do Hranic, pro sestry, pro kukačky do cukrárny, pro vás do rádia, pro celý váš kolektiv, ať se vám daří a zase někdy naslyšet.

zimářská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A do těch úterních nám před malou chvílí telefonovala paní Marie z Chebu, která si přála písničku od Hany Zagorové Já si létám. Ona se ta písnička, paní Marie, jmenuje Já se vznáším, já si létám a zpívá se tam takhle dál. A vy jí chcete věnovat své kamarádce Zdeňce jen tak pro radost a pro příjemné úterní odpoledne. Tak splníme i tohle přání. Hana Zagorová, Já se vznáším, já si létám. 12 hodin, 29,5 minuty. Hezké odpoledne, dobrý poslech.

Dobrý den, zdravíme Český rozhlas Karlovy Vary z naší. Já použiju výraz společnosti, je tady uvedená firma, píšou nám děvčata Káťa a Jitka a chtěli by slyšet písničku od Karla Gotta, vybrání ponechají na mě, výběr ponechají na mě. No, je to složité, já jsem tady zadal jméno Karel Gott a těch písní opravdu, to jsou stovky songů a velkých hitů, tak já nevím, tak zkusíme, když tedy budeme hrát k vám do práce, aby vám to utíkalo, děvčata, tak co říkáte, takový pocit sváteční, to by mohlo být, ne? Karel Gott, zdravím vás do vaší společnosti a hezké odpoledne. A zase napište.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fyzioterapeut Michal Novotný.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
2: Do těch úterních s datem 22. září nám teď telefonuje pan Jindřich z Ostrova. Vítám vás ve vysílání. Dobrý den.
3: Ano, dobrý den, děkuju moc krát. No. Prosím vás, přál bych si, jestli byste mi mohli zahrát písničku od Evy Olmerový, Jdou léta, jdou.
2: Ano, písnička je připravená, velmi rádi vám ji zahrajeme, takže vás zdravíme do Ostrova, říkám to správně.
3: Ano.
2: A teď už tedy písnička pro vás, kterou jste si vybral, Eva Olmerová, Jdou léta, jdou. Naslyšenou a hezké odpoledne.
3: Děkuju moc.

Je 12 hodin a 49 minut, posloucháte úterní písničky pro vás, je 22. září 2026 a náš pořad vysíláme každý den od pondělí do neděle vždy mezi 12. a 13. hodinou a do písniček pro vás můžete psát na e-mail studio.vary@rozhlas.cz a nebo v daném čase nám telefonujte na studiovou linku 221 55 37 37.

Za 7,5 minuty bude 13 hodin, čas pro aktuální zprávy s Lenkou Polákovou a po nich začíná úterní vydání pořadu Alex a host. Tak takové byly 22. zářijové písničky pro vás. Já se na vás budu těšit chvilku po 14. hodině v úterním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary. Naslyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlovarském kraji čeká výměna řidičského průkazu do konce roku téměř 7000 řidičů. Lidé si dnes v Karlových Varech můžou vyzkoušet záchranu života ve virtuální realitě. Dosavadní zjištění na Šumavě nepotvrdila kontaminaci vod. A dnes bude oblačno až polojasno, teploty do 16 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Řidičský průkaz si do konce letošního roku musí v Karlovarském kraji vyměnit téměř 7 tisíc řidičů. Žádost o nový doklad je možné podat online prostřednictvím portálu dopravy. Jak říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka, vyřízení žádosti zabere jen několik minut.
2: Elektronické podání žádosti o nový doklad je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si lze vyzvednout zdarma na vybraném úřadu nebo si za poplatek 100 korun zvolit doručení do výdejního boxu či na výdejní místo kdekoliv v České republice.
0: V karlovarském hotelu Thermal dnes odpoledne pokračuje celorepublikový výcvik první pomoci Moc pomoc tour. Na jednotlivých stanovištích si lidé můžou otestovat reakce v krizových situacích pomocí virtuálních brýlí, procvičí si resuscitaci nebo skonzultují postupy přímo s přítomnými záchranáři. Podle organizátorů tour můžou díky simulacím získat praktickou dovednost, která jim v reálném životě pomůže překonat strach a zachránit lidský život. Dopoledne byl praktický trénink první pomoci určený školám. Od 15 hodin si můžou trenažéry vyzkoušet všichni zájemci z řad veřejnosti. Kontaminaci podzemních ani povrchových vod v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě dosavadní průzkumy neprokázaly. Ministerstvo životního prostředí ale upozorňuje, že ji zatím nelze definitivně vyloučit. Podrobný hydrogeologický průzkum bude podle resortu možné provést až po odstranění nebezpečných látek. V lokalitě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace potrvá do roku 2028. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze. Potvrdil to její mluvčí Jaroslav Ibehej. Podle informací deníku N jde o podezření z fiktivních dohod o provedení práce. Akademie věd zásah potvrdila, říká její mluvčí Markéta Růžičková.
3: Probíhá zásah policie České republiky v prostorách střediska společných činností Akademie věd. Poskytujeme policii veškerou potřebnou součinnost a s ohledem na probíhající úkony v tuto chvíli zásah ani jeho okolnosti blíže komentovat nebudeme.
0: Mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala potvrdil, že situaci prověřují, ale že ještě nikoho neobvinili. Sport. Závody mistrovství světa vozů Formule 1 budou od příští sezóny o 15 kilometrů kratší. Piloti tak místo současných 305 budou muset zdolat 290 kilometrů. Schválila to komise seriálu. Počasí. Dnes bude polojasno, odpoledne ubývání oblačnosti, večer až vyjasnění, nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, vane mírný severní vítr, biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 na 129. kilometru u Starého sedla ve směru na Cheb se pracuje na údržbě vozovky. Pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
4: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex, ahoj, ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdyby jsme stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, takže to je všechno to trpení, které

0: Pozvání do Alex a host přijal Michal Novotný, fyzioterapeut, který nám v minulém vstupu řekl možná pro mnohé takovou nepěknou věc, ale funkční. To znamená trpět, říkal jste bolest, tím posouváme své hranice, své možnosti. A já jsem si to hnedka vztáhla a převedu to na děti. Trpí dnes děti nebo zažívají tu nepohodu, aby se posouvali dál, aby se zocelovali?
1: No, bohužel si myslím, že dneska děti to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je to víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak

0: méně hýbají, méně času tráví venku a i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jí měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
1: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
0: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
1: Tak, co tam najdeme?
0: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí a u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec. Já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
1: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku, v Chichonu, a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami. A pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne, a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele. A já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily, ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych sem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku, a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký, a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitýho stresu jenom určitý klouby v určitým směru a zapomíná na ty ostatní, a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj, nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme význam jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, jak jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise, ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři, a proto ty amatéři mají mnohem více zranění, a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo kolem 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopují informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem se dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy měl jste obavu, že třeba selžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste v každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně, nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svého vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřebovalo udělat definici svalu, naopak nabrat. Takže ty problémy, ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi náročný pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelský mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace. Ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný, a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět, být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco, a rovnou na lehátko, a režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofony všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám nebo sleduju nějakou specifickou věc nebo ničtu nebo zjišťuju si, tak potom, když jdu třeba ze psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samé, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam, jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když se něco bolí i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když je něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Sokolovská uhelná se připravuje na rekonstrukci horkovodního přivaděče z Vřesové do Karlových Varů. V Ústí nad Labem začíná dvoutýdenní festival Na Havla. Připomíná nedožité 90. Václava Havla. Ženám odsouzeným za vraždu kutnohorského léčitele přerušil nejvyšší soud trest vězení. A zítra bude polojasno, jasno, teploty do 18 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Detailní smlouvu o spolupráci dnes podepsali zástupci Karlových Varů, Sokolovské uhelné, městských tepláren a města Chodov. Cílem je pokračovat v dodávkách tepla pro téměř 50 000 domácností v nejbližších 20 letech. Součástí smlouvy je taky modernizace horkovodu z Vřesové do Karlových Varů. Podle předsedy dozorčích rad společnosti SUAS a uskupení SUAS Group Pavla Tomka chtějí firmy na rekonstrukci potrubí využít i státní dotaci.
4: Primárně naším záměrem, abychom zajistili veřejné prostředky, aspoň nějaký poměrnou část, na krytí nákladů spojených s opravou a modernizacemi horkovodního přivaděče, tím, že jakákoliv zdroj vlastně veřejných prostředků, který přichází do těch investic, tak nevstupuje potom následně do ceny tepla. To znamená, naším cílem je nezatěžovat nadměrně toho konečného odběratele.
3: Podle předběžných odhadů bude stát rekonstrukce horkovodního vedení mezi Vřesovou a Karlovými Vary kolem 700 milionů korun. Ústecký festival Na Havla připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Spojil několik kulturních institucí ve městě. Dvoutýdenní program začne dnes v 17 hodin vernisáží před lidovou částí knihovny v Churchillově ulici. Představí Dalajlámu a jeho vztah k prvnímu polistopadovému prezidentovi. Na programu jsou také divadelní představení, přednášky a filmová promítání. Knihovna Ústeckého kraje připravila ve spolupráci s první prezidentskou knihovnou výstavu Momentek Václava Havla. Doplnil mluvčí festivalu Jiří Poživil.
5: Je to vlastně série Momentek Václava Havla, které posílali lidé, veřejnost, do výzvy, která zněla zhruba: potkali jste někdy Václava Havla a vyfotili jste si ho, pošlete nám momentku. Takže se nejedná o žádné oficiální portréty nebo klasické fotografie.
3: Festival Na Havla potrvá v Ústí nad Labem do 6. října a kompletní program je na webu nahavla.cz. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce kutnohorské sekty Richarda Schiffera. Dokud soud nerozhodne o jejich dovoláních, zůstanou na svobodě, informovala o tom mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Zubařka Magdalena a učitelka tělocviku v důchodu Irena byly pravomocně odsouzené na 9 a 12 let vězení. Předseda senátu po předběžném posouzení jejich dovolání připustil, že by dřívější rozsudky mohly být zrušeny. Přerušení trestu ale nepředjímá konečný výsledek dovolání ani neznamená zrušení pravomocného odsouzení. Rada bezpečnosti by se podle českého prezidenta Petra Pavla měla zásadně reformovat. Pavel to řekl generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterešovi. Organizace Spojených národů musí podle českého prezidenta bránit tomu, aby velké státy postupovaly bez ohledu na ostatní.
6: Podle prezidenta Pavla je Rada bezpečnosti OSN paralyzovaná a Česko chce přispět k tomu, aby se velmoci s právem veta znovu řídily společnými pravidly. Generální tajemník OSN Antonio Guterres prezidentovi řekl, řekl, že svět čelí dvěma konfliktům, jejichž řešení je čím dál obtížnější. Kritizoval také chování stálých členů Rady bezpečnosti, kteří si podle něj dělají, co chtějí. Česku zároveň vyjádřil podporu a přesvědčení, že může organizaci pomoci. Schůzka byla součástí pondělního programu, který zahrnoval i další bilaterální jednání a doprovodné akce na okraji Valného shromáždění. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci a zítra bude polojasno až jasno, ráno místy mlhy a přízemní mrazíky. Nejnižší noční teploty 5 až 2 stupně, na horách 4 až 1 stupeň Celsia. Nejvyšší denní teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 25 se v úseku Jáchymov Božídar opravuje vodorovné dopravní značení. Počítejte se zdržením.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobrý den vám všem, kteří jste si naladili vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď je 14 hodin 5,5 minuty, začíná úterní dobré odpoledne s datem 22. září 2026 a jsme rádi, že jste v naší společnosti. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na jeden z nejnovějších objevených živočišných druhů u nás. Jaký to je a kde se vyskytuje, nám už za chvíli poví Martin Písařík. Já vám přeji pěkné úterní odpoledne a klidný poslech.
2: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Blíží se zákazy chovů některých plemen? Premiéra pozadu Rozpleteno, soumrak domácích mazlíčků. ČT2. Životní a herecký příběh hvězdy českého filmu a divadla. Proměny Daniely Kolářové. A ČT Art. Ani manželství s věhlasným dramatikem Arturem Millerem nepomůže slavné herečce zbavit se nálepky naivní sexy blondýny. Marilyn, Vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Hezké dobré odpoledne, za minutu bude 14:30, před malou chvílí zazněla ta upoutávka na naší zářijovou soutěž ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je to ta ukázka z písničky Houby magický. No a vy jste telefonovali, musím říci, že tedy blikal jeden telefon za druhým, ale soutěž má ta pravidla, že kdo nám zavolá jako třetí, jde do vysílání a získává naší cenu. A to se dnes podařilo panu Václavovi, který nám telefonuje z Tisové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Václave, gratulujeme.
1: Jo, děkuju.
0: Vy jste ty v Tisové v práci, je to tak?
1: No, já dělám pauzu tady.
0: Máte pauzu a představte si, že jste tady vyhrál a k té ceně, kterou je Atlas hub od nakladatelství Kazda, houbařský nožík, lahev na pití a plátěná taška s logem Českého rozhlasu Karlovy Vary, tak k tomu všemu ještě výherní fanfára. No tak máte radost.
1: No, jasně, paráda.
0: Vidíte, jak se podařilo být ve společnosti našeho vysílání, tak vyrážíte ve volném čase na houby?
1: Určitě, teď je sezóna, takže půjdem určitě ještě o víkendu.
0: To je velice dobře, napověděl jste, že je ta správná sezona pro sběr hub. No a ta letošní soutěž, zářijová soutěž s Českým rozhlasem Karlovy Vary, vás určitě potěšila. Vy jste mi do telefonu řekl, tak to je dobrý. Já bych řekl výborné, co?
1: Výborně.
0: Tak Václave, jsme rádi, že nás posloucháte, že jste se zapojil do té soutěže. Byl jste jako třetí ve vysílání našeho odpoledního programu. Zavolal jste jako třetí. Cena je vaše. Blahopřejeme a zůstaňte ještě na telefonu. Naslyšenou, hezký den.
1: Já děkuju. Naschledanou.

0: Skupina Olympic hudebně v úterním dobrém odpolední Českého rozhlasu Karlovy Vary. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o dvoubarevné tvarohové řezy původně od Marie Kráčmarové z Klenice ve východních Čechách. A my se ho teď naučíme dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Josef Maršálek, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška a právě Ivan Vodochodský. Patrik Rozehnal byl u toho, když Ivan Vodochodský přemýšlel, jak to upéct.
1: A nebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
2: Na těsto, co potřebujeme?
1: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa, a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 gramů, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženo tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
2: Tak by se nepovedly.
1: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskech, přebíráš ty okamžitě.
3: Pochoutkový rok.
1: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany, zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme. Dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
2: Teď to těsto.
1: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
2: Ano. Ty máš černé kakao.
1: Černě jak bota to kakao.
2: Jako uhlí z Ostravy.
1: Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže teďko.
2: Vyvalovat. Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu.
1: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle to tlačíme do krajů. Patriku, marmeláda. Dáme ji do všech světových stran.
2: Teď si připravíme krém.
1: Tak dáme tam žloutky.
2: K tomu tvarohu.
1: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Šťáva. Šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
2: Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
1: No tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
2: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
1: Nádhera. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
2: Tak Ivan válí těsto.
1: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
2: Krásně.
1: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáte na 45 minut.
2: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
1: No právě, až to vychladne. Já už chutnám, já jsem neodolal. Jak se to, myslím, povedlo, no? Až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout, tohle?
2: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
1: fakt,
2: den.
1: Hmm. A to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože, no takže přátelé, dobrou chuť.
0: Určitě si pochutnáte po rozložení. Je to exkluzivní vláčný dezert plný chutí. Recept na dvoubarevné tvarohové řezy od kuchaře Ivana Vodochodského najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Marie Kráčmarové z Klenice ve východních Čechách. A v neděli si připomeneme druhý nejlepší recept roku 2025. Podle poroty půjde o chodské koláče, které nám upeče Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: stát.
1: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: Je to tak, Znělka napověděla, že i v úterý 22. září nabízíme prostor pro vaše telefonické inzeráty a tak už je k dispozici studiová linka 221 55 37 37 a máme první inzerát ve vysílání. Dobrý den.
4: Dobrý den, přeju. Já bych chtěl poprosit posluchače, vykupuju staré budíky, hodinky na ruku, starou bižutérii na čísle 607 542 652. Děkuji moc.
3: Děkujeme za inzerát. Ještě jednou zopakuji, kontakt na vás 607 542 652.
4: Ano, děkuju.
3: Také děkujeme, naslyšenou, to byl první telefonát do úterního rozhlasového tržiště. I vy máte možnost s námi inzerovat dnes 22. září. Další inzerát, dobrý den.
5: Haló.
3: Jste ve vysílání, dobrý den.
5: Dobrý den, přeju. Já bych sem darovala 23 letou agave a 23 letou tureckou aloe a 2,5 metru ve výšce filadendron. Jsou to ty obrovské listy. Je to stěhování, prosím vás.
3: Dobře, takže nabízíte tyto květy nebo tyto rostliny, nejsou to květiny,
5: rostliny, ale rostliny.
3: Ano. A já bych se zeptal, jakým způsobem vy je nějak máte připravené k odvozu, nebo si je musí zájemce odvést?
5: Ne, zájemci se musí odvést.
3: Máte nějakou představu o ceně za ty rostliny?
5: Já je daruji zadarmo.
3: Je darujete zadarmo, tak nám dejte ještě kontakt na vás, to znamená, poprosím vás o telefon.
5: Ano, je to stará role 722.
3: Ano.
5: 795. 107.
3: Trošku nám zlobí ten telefon, stumte si příště rádio, bude to lepší. A 722 795 107 je kontakt na vás a jste ano, ve staré roli. Ano. Karlovy Vary, ano. Stará role. Tak zaznělo vše podstatné, děkujeme, naslyšenou.
5: Děkuji mnohokrát.
3: Tak to byla posluchačka z Karlových Varů, nabízí rostliny, agáve, aloe a ještě jedna rostlina, to vše zdarma zájemcům, kteří si ty rostliny musí odvést a kontakt 722 795 107. Takové bylo úterní rozhlasové tržiště, další inzeráty zítra.
1: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Střední škola živnostenská v Sokolově modernizovala výuku cizích jazyků. V Krušných horách pokračuje turistický festival Eurorando. Český fotograf uspěl v soutěži americké NASA o fotku dne a zítra bude polyjasno až jasno, teploty do 18 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Střední škola živnostenská v Sokolově získala moderní vybavení pro výuku cizích jazyků. Celkové náklady dosáhly téměř 1,2 milionu korun. Většinu částky pokral dotační program Spravedlivá transformace. Podrobnosti doplňuje mluvčí kraje Jana Boučková.
7: Pro výuku cizích jazyků škola pořídila celkem 30 nových notebooků pro žáky a jeden pro učitele. Interaktivní obrazovku a specializovaný software pro hodiny angličtiny. Součástí je také dobíjecí skříň na notebooky i mobilní stojan pro interaktivní obrazovku. Pedagogové tak mohou techniku využívat podle aktuální potřeby a nejsou vázáni pouze na jednu konkrétní učebnu.
6: Kromě jazykového vybavení investovala škola víc než 7 milionů korun taky do kompletní obnovy a zabezpečení počítačové sítě. Druhým dnem pokračuje v Krušných horách turistický festival Eurorando. Organizátoři očekávají, že týdenní festival přiláká až 5 000 lidí z různých částí Evropy. Pro účastníky je připravených přes 50 organizovaných tras na české i saské straně hor. Jedna z nich vede například kolem Horní Blatné. Pokračuje průvodce Vladimír Rak.
8: Vyrážíme na Blatenský vrch a potom sestupujeme k Blatenskému vodnímu kanálu. Projdeme tam kolem několika propadlin bývalých šachet a zakončíme túru na skalách na Strašidlech, odkud je krásný výhled do údolí na západní část Krušných hor.
6: Soutěž o fotku dne americké NASA vyhrál snímek českého autora Petru Horálkovi z Fyzikálního ústavu v Opavě. Se podařilo zachytit mezinárodní vesmírnou stanici a letadlo před slunečním kotoučem. Šance na pořízení takové fotky je podle něj skoro stejná jako výhra v loterii. Astronomický snímek dne vyhlašuje NASA od roku 1995 a je jedním z nejuznávanějších světových ocenění pro fotografy zaměřující se na vesmír. Japonské pobřeží zasáhl tajfun Dujuan. Doprovází ho prudký déšť, který komplikuje dopravu. V prefektuře Chiba na východě země po sesuvech půdy zemřeli nejméně 4 lidé. Dalších 6 záchranářů pohřešují. Víc než 45 tisíc domácností zůstává bez elektřiny.
9: Přívalové deště nejhůře zasáhly prefektury Kanagawa a Chiba, kde jsou kvůli záplavám stovky poničených domů. Oběťmi následných sesuvů půdy jsou hlavně starší lidé. Přestože se tajfun navzdory očekávání vyhnul hlavnímu městu Tokiu, kvůli rekordně silným dešťům úřady vyzvaly obyvatele k opatrnosti. V japonské metropoli taky po několika hodinách zrušili příkazy k evakuaci pro téměř 2 miliony lidí. Organizátoři kvůli tomu odvolali několik utkání asijských her a předčasně ukončili ukončili jeden z největších veletrhů videoher na světě, Tokyo Game Show. Tajfun Dujuan je letos už 25. tropickou bouří u pobřeží Japonska. Jiří Kordík, Český rozhlas. Sport.
6: České tenistky vedou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové nad Velkou Británií 1-0 na zápasy. V úvodním utkání Marie Bousková porazila Soney Kartelovou 6-4 v rozhodujícím třetím setu. Před chvílí nastoupila Linda Nosková proti Katie Boltrové. Pokud Nosková zvítězí, Češky postoupí do semifinále. Počasí. V noci a zítra bude polojasno až jasno, ráno místy mlhy a přízemní mrazíky. Nejnižší noční teploty 5 až 2 stupně, na horách 4 až 1 stupeň Celsia. Nejvyšší denní teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: Na silnici 25 se v úseku Jáchymov a Brtamská křižovatka provádí práce údržby. Pravý jízdní pruh je uzavřený.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Dobrý den, po zprávách se ke slovu vrací úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Začneme informací o čase, je 15 hodin 5 a půl minuty. My dnes přivítáme v našem studiu hned dva hosty za malou chvíli. Přivítám ve studiu ředitelku Karlovarského symfonického orchestru Michaelu Káčerkovou a společně s ní bude naším úterním odpoledním hostem také šéf-dirigent hudebního tělesa Ondřej Vrabec. Těším se na zajímavé povídání o Karlovarském symfonickém orchestru, o letošní sezóně a také o dalším ročníku Dvořákova Karlovarského podzimu. Tak buďte s námi. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
5: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: 15 hodin a 14 minut hosty úterního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary jsou ředitelka Karlovarského symfonického orchestru Michaela Káčerková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A společně s ní přijal pozvání do našeho vysílání šéf-dirigent hudebního tělesa Ondřej Vrabec. I vás vítám, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: To jsem začal. Tak přeji vám pěkné odpoledne. Vy jste, Michaelo Káčerková, vstoupili do další koncertní sezony. Do kolikáté v pořadí?
1: Ano, vstoupili jsme do 192. sezóny, přesně před 14 dny jsme měli zahajovací koncert.
0: Říká ředitelka Karlovarského symfonického orchestru. Ondřej, ten koncert jste odehráli 10. září, předpokládám v Císařských lázních.
2: Ano.
0: A zazněl také na frekvencích Českého rozhlasu. Které stanice?
2: Ano, přenášel ho živě Český rozhlas D-dur.
0: Jaká byla atmosféra při zahajovacím koncertu? Bývá vždy velice sympatická, zajímavá.
2: Ono to bylo ozvláštněné právě i tím přenosem, protože my jsme potom o pauze vlastně v hledišti mluvili, takže lidé i mohli poslouchat ten přenos, měli pocit, že jsou skutečně součástí toho přenosu, takže to bylo takové svátečnější a jako vždy atmosféra byla krásná.
0: Který kus zazněl? Co jste vybrali na zahájení sezony?
1: Tak jako solistou se představil Marek Kozák, který je vlastně rezidenčním solistou naší 192. sezony. Publikum ho bude mít příležitost slyšet i v jeho solovém recitálu na konci října, ale to předbíhám. Každopádně v rámci zahajovacího koncertu jsme měli takovou milou povinnost, přivítali jsme na světě naší novou desku, kterou jsme v limitované edici, vlastně v symbolickém nákladu 192 kusů, to já jsem neřekla to podstatné, nahrávku Dvořákovy Novosvětské symfonie jsme zrealizovali a teď jsme ji pokřtili.
0: Teda to je úžasný, 192 kousků, pozor, vážení a milí posluchači.
1: Pouze, ano.
0: Ano, já věřím, že mě Ondřej doplní na vinilech.
2: Ano,
0: jsou to vinilové desky.
1: Je to tak, ano.
0: Tak jaký je zájem?
1: Věřím, že kromě té umělecké hodnoty, která je mimořádná, tak to má i svou sběratelskou hodnotu. Takže ano, už nějaké desky zmizely během zahajovacího koncertu.
0: Mám tady dvě osobnosti Karlovarského symfonického orchestru. Kdo se podílí na dramaturgii té letošní koncertní sezony?
1: My toto děláme v tandemu. Ondřej má polovinu abonentních koncertů a samozřejmě si staví svou dramaturgii sám a potom ve spolupráci řešíme hostující dirigenty a zbytek sezóny.
0: A můžeme nahlédnout do té dramaturgie?
2: Tak v nejbližší době nás čekají, vlastně řekl bych, tím, jak úroveň orchestru tak nějak trvale skutečně stoupá, tak si troufáme vlastně na stále odvážnější kusy, takže v naší letošní sezóně se můžou i posluchači těšit na takové úžasné skvosty, jako třeba Sukův Azrael, nebo na konci sezóny, zakončení sezóny bude Musorského Kartinky a podobné prostě stěžejní kusy. Ale když bych měl zmínit nějaké konkrétní nejbližší koncerty, tak tam se samozřejmě nabízí koncerty Dvořákovského podzimu a tam nás čeká jednak symfonický koncert pod taktovkou Roberta Kružíka, kde vystoupí fantastický mladý houslista Mateo Hager a další bude komorní koncert, kde bude Dvořákův americký kvartet a mimo jiné Brahmsův kvintet a vlastně závěrečný koncert tohoto festivalu bude Dvořákovo rekviem, což je právě také takový stěžejní kus, na který jsme si mohli po dlouhé době troufnout.
0: Jste, Ondřej, otevřeli tu druhou kapitolu našeho dnešního povídání. Je to v pořadí už 68. ročník festivalu Dvořáků v Karlovarský podzim. My se ale k tomu dostaneme. Když bychom měli vypíchnout, Michaelo, ještě některé zajímavé koncertní záležitosti a také, kdy vás uslyší a uvidí diváci. Bude to pouze a jen v Císařských lázních anebo i na dalších místech Karlových Varů, po případě za hranicemi města?
1: Tak samozřejmě Císařské lázně jsou naší domovskou scénou. Sál Atrium je akusticky fantastický a hrajeme tam moc rádi. Takže 90% našich koncertů realizujeme tam, ale například i zmíněný závěrečný koncert Dvořákovského festivalu, což bude Dvořákovo rekviem, to vyžaduje skutečně velký prostor, kam se vejde i sbor, protože se jedná o monumentální dílo a tento koncert se odehraje v PUPu.
0: Tak v slavnostním sále Grand Hotel PUP. No,

0: My si povídáme o těch různých místech, to znamená nejen tedy Císařské lázně, ale pozor, vážení a milí, vy jste letos připravili ještě jednu novinku, a to je Den otevřených dveří Karlovarského symfonického orchestru. Kdy se na tuhle událost můžeme těšit?
1: Tento den otevřených dveří proběhne v sobotu 24. října a my jsme si tak říkali, že vlastně chceme lidem přiblížit to, co je v zákulisí zatím, když vidí všichni naleštěný výsledek toho koncertu, vidí hráče na pódiu, ale chceme vlastně ukázat, jaká obrovská práce zatím je, co všechno tomu musí předcházet.
0: Říká ředitelka Karlovarského symfonického orchestru Michaela Káčerková, která je společně s šéfdirigentem Ondřejem Vrabcem hostem našeho odpoledního vysílání.

0: 15 hodin a 22 minut hosty úterního odpoledního vysílání jsou ředitelka Karlovarského symfonického orchestru Michaela Káčerková a společně s ní přijal pozvání k nám do studia šéf-dirigent tělesa Ondřej Vrabec. Tak Michaela Káčerková, Ondřej, hovořila o dni otevřených dveří a vy určitě máte nějaká esa v rukávu, co nabídnete návštěvníkům při této výjimečné a vlastně poprvé události, která se bude konat ve spolupráci s Karlovarským symfonickým orchestrem.
1: Já samozřejmě nechci ten program úplně prozradit, protože ale tam je spousta zajímavostí, které na ty naše hosty budou čekat, ale tak určitě budou hosti mít šanci třeba setkat se s některými hráči, vidět jejich nástroje zblízka, zeptat se na jakýkoliv detail o těch nástrojích, tam se můžou dozvědět potom takové zajímavosti, jako jak může třeba u hornisty ovlivnit výkon použití špatné zubní pasty a podobně, cokoliv prostě zkrátka, s čím musí hudebníci zápolit a posluchači o tomhle třeba netuší, ale také tam chystáme různé dílničky pro děti, budou tam možnost dokonce, bude tam takové komorní vystoupení, které se bude v průběhu dne opakovat. Chystáme tam dokonce malou degustaci se šéf-dirigentem, kdy budeme právě s Míšou Káčerkovou spolu mluvit s hosty a já budu u toho prezentovat nějaká zajímavá vína, protože to je moje velké hobby a tak dále.
0: Vy tuhle akci děláte vůbec poprvé, Michailo, a z vašeho profesního pohledu na věc, o co myslíte, že bude největší zájem ze strany návštěvníků? Ondřej už o tom hovořil, co všechno jste připravili, i když nechce odkrýt celý ten den otevřených dveří.
2: Tak já myslím, že vůbec je zajímavé, že odkryjeme to zákulisí orchestru, že prostě neuvidí hráče jenom jako ty hráče ve fraku, přesně tak, ale poznají, že jsou to normálně běžní lidé, normálně a odkryjeme jim naše zákulisí, budou mít příležitost podívat se do naší zkušebny, do ladíren, hobojisti si třeba na každý koncert nebo vyrábí zásobu svých strojků a to je taky neuvěřitelně jako pracná, náročná činnost. I takové akce tam budou.
0: Já v Karlovarském symfonickém orchestru, doufám si říct, mám řadu přátel. Jaké členky a členové orchestru vnímají ten den otevřených dveří? Přeci jenom máme tam drahé hudební nástroje, tak jak se s tím to popasují?
2: Já myslím, že se k tomu staví všichni opravdu velmi pozitivně, velmi vstřícně. Všichni jsou součinní a těší se na to, že u toho budou a budou k dispozici opravdu pro všechny různé dotazy. Protože je to krásné přiblížit lidem to, co děláme.
0: Je to významné hudební těleso, tak zaplať pánbu, že tahle akce se uskuteční. Ještě pojďme připomenout, kdy?
2: 24. října v sobotu od 10 do 18 hodin.
0: A to 24. datum je podstatné i pro tenhle měsíc, protože ve čtvrtek 24. září začíná v pořadí už 68. ročník hudebního festivalu Dvořáku v Karlovarský podzim. Říkám to správně?
1: Ano.
0: Co čeká na návštěvníky, diváky, posluchače při zahajovacím koncertě?
1: Tak první bude Onegerova symfonie číslo 3, liturgická, která je tedy stěžejním dílem 20. století. Je to protiválečný protest, takže je to skutečně hudba, která minimálně začíná trochu náročnějším způsobem, ale potom přejde do takového úžasného vyuzlení, které prostě má neskutečně silné momenty a takovou smířlivou atmosféru. A potom na to naváže v druhé půlce vlastně taková, dalo by se říct, Dvořákova nejhloubavější, nejdramatičtější symfonie, kterou je symfonie číslo 7. A já věřím, že tyto dva kusy dohromady budou tvořit úžasný most a že posluchači zažijí skutečně krásný zážitek koncertní.
0: To je 24. září, dokdy potrvá ten festival?
2: Festival potrvá do konce října, zakončujeme jej 29. října, jak jsem ji zmínila, v Pupu, velkým dílem Dvořákovou Requiem. A mezi tím se ještě odehraje jeden symfonický koncert, a to na začátku října, 8. října, pod taktovkou mladého dirigenta Roberta Kružíka se solistou Mateo Hagrem, houslistou, který působil dlouho v Anglii, vystudoval Royal Academy of Music a nyní se vrací a jsme moc rádi, že ho u nás můžeme poprvé přivítat. A v rámci festivalu ještě proběhne jeden koncert komorní, kdy zazní slavný Dvořákův americký kvartet a mě je velkým potěšením, že mohu oznámit, že s tímto malinko pozměněným programem, kde se ještě přidám já jako Varhany a Ondřej Vrabec, tentokrát ne jako šéf dirigent, ale jako hornista, budeme reprezentovat město a možná i Českou republiku v New Yorku, kde vystoupíme v Bohemian National Hall a bude to koncert u příležitosti 250. výročí vzniku USA.
0: To je fantastické, tak děkujeme i za tuhle informaci, která zazněla v našem dnešním rozhovoru. Jdeme pomalu do finále našeho povídání. Připomněli jsme tedy 192. sezonu a také další ročník hudebního festivalu Dvořáků v Karlovarský podzim. Ale když bych se ohlédl za těmi uplynulými léty, tak samozřejmě, že na koncerty chodí zralejší publikum, ale vy jako Karlovarský symfonický orchestr připravujete koncerty i pro mladé a pro školy. Zachováte toto i v letošní sezóně?
2: Samozřejmě, zachováváme. Je o to obrovský zájem, který až skoro neumíme uspokojit. Snažíme se, jak můžeme. Opravdu, vnímáme to jako velmi důležité vzdělávat mládež.
0: A Ondřej, jak jste pyšný na orchestr, před jehož tělesem stojíte vy jako šéf dirigent?
1: No, jak jsem to právě zmínil na začátku, tak tím skutečně jsem nadšený, že ta úroveň orchestru, která byla vždycky dobrá samozřejmě, ale tak ještě trvale roste a skutečně si vlastně troufáme na stále náročnější programy, repertoár. Náš zakončovací koncert minulé sezóny byl živě v České televizi a bylo to velmi vysoce hodnoceno a kvitováno, jak v dobré kondici i orchestr hraje, takže já jsem samozřejmě pyšný šéf a ale zároveň to znamená závazek, že musíme dál tvrdě pracovat, což se týká i toho nejbližšího koncertu.
0: Tak já než popřeju Karlovarskému symfonickému orchestru, tak co vy byste, Michaelo, popřáli vašim divákům a posluchačům?
2: Já jim přeji, ať se jim naše koncerty líbí, ať na ně co nejčastěji chodí, ať jim přinášíme radost.
1: Já bych asi to jenom mohl podepsat.
0: A my vám přejeme úspěšnou 192. sezonu a vše dobré Karlovarskému symfonickému orchestru. Mými dnešními hosty byla ředitelka tělesa Michaela Káčerková. Děkuji za rozhovor.
2: Děkuji za pozvání.
0: A ve studiu byl s námi také šéf dirigent Karlovarského symfonického orchestru Ondřej Vrabec. I vám děkuji za rozhovor.
1: Přeji vám všem krásný den a děkuji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 15 hodin a 38 minut posloucháte úterní Dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Po letech příprav a diskuzí dnes podepsali smlouvu o spolupráci zástupci Karlových Varů, společnosti Sokolovská uhelná, Chodova a městských tepláren. Společně chtějí modernizovat městské teplofikace a zrekonstruovat horkovodní přivaděč z Vřesové do Lázeňského města. Podpis smlouvy sledoval redaktor Zdeněk Trnka, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak ten dnešní podpis smlouvy o spolupráci navazuje na jednání v posledních 3 letech a samozřejmě také na nedávné zasedání karlovarských zastupitelů. Ti totiž rozhodli o tom, že Lázeňské město bude dál spolupracovat na dodávkách tepla s těžařskou firmou a ta bude do Lázní dál dodávat teplo horkovodním potrubím z areálu ve Vřesové. Lázeňská metropole tak nebude muset stavět novou moderní teplárnu za 3 miliardy korun, zajistí teplo pro odběratele hlavně na sídlištích na nejméně 20 let a jeho cenu se díky účasti zástupců města ve společné firmě bude snažit udržet na přijatelné úrovni. A kromě Karlových Varů podepsali smlouvu také zástupci blízkého Chodova.
0: Sokolovská uhelná a SUAS Group slibují dodávky tepla v cenově přijatelné výši. Jak toho chtějí dosáhnout?
1: Díky dohodě Sokolovské uhelné s Karlovými Vary a Chodovem má teď těžařská firma zajištěný dlouhodobý odbyt tepla a tak může modernizovat svou technologii. Uhelné kotle totiž v roce 2030 skončí. Firma ale bude mít k dispozici kotle na plyn, na elektřinu, na biomasu a také chce zpracovávat odpady. A z tohoto takzvaného energetického mixu chce tedy teplo vyrábět a právě ten energetický mix by měl ke stabilní ceně za teplo výrazně přispět. I s ohledem na to, že bude Sokolovská uhelná stále méně platit za emisní povolenky. V té první fázi teď firma slibuje, že letos ani příští rok ceny tepla v Karlových Varech a v Chodově zásadně měnit nebude.
0: Zdeňku, Sokolovská uhelná chce Karlovým Varům pomoci se skládkováním odpadu z domácností. Jakým způsobem?
1: No, je to asi tak, že od roku 2030 města nebudou smět vyvážet komunální odpady na skládky. Sokolovská uhelná je proto se zástupci Lázní předběžně domluvená, že bude netříděný odpad od města Karlovy Vary odebírat a ve svých nových zařízeních likvidovat jako palivo. I to navíc na Sokolovsku pomůže k udržení zaměstnanosti. V různých provozech v rámci Sokolovské uhelné, říká předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavel Tomek.
2: Jako jsou nakládky, železniční přeprava, práce vlastně kolem jednotlivých zařízení biomasových kotlů, plynových kotlů, to jsou věci, které samozřejmě jsou nám vlastní a tudíž jsme schopni udržet i zaměstnanost v tom potřebném počtu pro tyto nové provozy.
1: Jinak je také třeba dodat, že horkovod z Vřesové do Karlových Varů chce Sokolovská uhelná zrekonstruovat a finanční pomoc chce na tuto akci získat od českého státu.
0: Města Karlovy Vary a Chodov budou modernizovat teplofikace společně se Sokolovskou uhelnou. Příslušnou smlouvu podepsali zástupci všech zúčastněných stran právě dnes. Informaci do odpoledního vysílání nabídl redaktor Zdeněk Trnka. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: 15 hodin 49 minut čas na soutěž v úterním dobrém odpoledni. 221 55 37 37 je studiová linka, na kterou teď můžete volat. A o co dnes budete soutěžit? Také na podzim přiveze firma Florea kytice dle vašeho výběru kamkoliv v České republice. Frézie, chryzantémy, pivoňky nebo růže potěší jako dekorace do vašeho domova i jako krásný dárek. A právě dnes pro vás máme kytici z 25 čerstvých květů, kterou si můžete vyzdobit domov nebo udělat radost někomu blízkému. Tak tu nádhernou kytici můžete vyhrát v případě, že nám zatelefonujete do našeho vysílání a správně odpovíte na moji soutěžní otázku. První volající na telefonu, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Hanka.
0: Odkud nám telefonujete, Hanko? Z Karlovarska, dobře. Tak teď už víte, o co soutěžíte. Partnerem naší soutěže je Florea. A která z těchto květin, to už je moje soutěžní otázka, která z těchto květin je tradičně spojována s podzimem a památkou zesnulých? A já vám dám čtyři možnosti. Za A pivoňka, za B chryzantéma, za C kosatec, anebo za D levandule.
1: Já si myslím, že chryzanténa.
0: Chryzantéma říkáte varianta B, tak pivoňka to není, kosatec také ne, levandule, vypadalo by to zajímavě, ale varianta B je správná odpověď.
1: Děkuju.
0: Správná odpověď na moji soutěžní otázku, takže ta kytice 25 čerstvých květů od společnosti Flora bude vaše. Já vám gratuluju, vybrala jste správnou odpověď, chryzantéma je typická podzimní květina.
1: Ano.
0: Ale věděla jste třeba, že její historie sahá více než 2,5 tisíce let do minulosti? Ona pochází z Asie a v Japonsku je dokonce symbolem císařského rodu. Tak jenom na doplnění k té správné odpovědi já vám blahopřeji. A zůstaňte ještě na telefonu, jo?
1: Ano.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Tak to byla naše soutěžící, která vyhrála v naší dnešní soutěži. Blahopřejeme.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: 15 hodin a 55 minut posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zejména v letních měsících, kdy se jezdí na dovolenou, jsou časté dlouhé cesty. Během nich pochopitelně je potřeba nějaké to občerstvení za jízdy. Ale víte vůbec, jestli je to za volantem povolené? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Určitě jako řidič osobního vozidla jíst a pít mohu. Nicméně vždycky bych se měl věnovat tomu řízení. To znamená, těžko si lze představit, že se věnuju řízení, když budu mít v jedné ruce láhev Coca-Cola a v druhý bagetu. Vždycky bych měl mít na vědomí to, že to auto mám mít pod kontrolou. Takže jíst ano, pít ano. Zároveň mi nic nebrání i k tomu, když jedu třeba dlouho si zapálit tu cigaretu.
2: Ale pozor, neplatí to ve všech případech. Jaké jsou tedy výjimky?
3: V okamžiku, kdy jsem řidičem hromadné přepravy osob. To znamená, řidič autobusu, ten by určitě neměl, anebo nesmí, za jízdy pít, jíst ani kouřit. A zároveň taxislužba při přepravě osob, řidič taxíku by neměl při té přepravě osob kouřit. A to samé platí i pro řidiče motocyklu a jízdního kola.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jaké nejrychlejší auto má dopravní policie ve svém vozovém parku.
4: Keby bylo něco.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský kraj začne stavět základnu pro letecké záchranáře. V kostele svaté Anny v Sedlici u Karlových Varů pokračuje další etapa opravy varhán. Policie zasahuje v sídle Akademie věd na Pražské národní třídě. A zítra bude polojasno až jasno, teploty do 18 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Na letišti v Karlových Varech začne v listopadu stavba základny pro leteckou záchrannou službu. Fungovat by měla od roku 2028 nebo 2029. Podle vedení hejtmanství bude stavba stát stovky milionů korun. Základnu vybuduje Karlovarský kraj ze svého rozpočtu. Stejně jako letiště by ale měl provozovat stát nebo armáda. Budova letecké základny by měla sloužit pro dvě helikoptéry a měla by být dostatečně velká i na to, aby v ní mohla sídlit také posádka pozemní rychlé záchranné služby. Restaurátoři pokračují s opravou varhan v kostele svaté Anny v Sedlici u Karlových Varů. Jedná se o čtvrtou etapu prací, která se týká rekonstrukce varhaní skříně. Za tuto část zaplatí spolek na záchranu kostela asi 900 tisíc korun. Hotovo bude zhruba za 2 roky. Co se týká například píšťal, jejich rekonstrukce už je hotová, říká předseda spolku Alois Kůrka.
2: Ty píšťaly už byly očištěny kompletně, znova naladěny, ta vzduchotechnika byla všechna vyčištěný přívody vzduchu, takže jako ta mechanická část se dá říct v pořádku teď.
0: Na rekonstrukci kostela přispívá jak město Karlovy Vary, tak i Karlovarský kraj a další dárci. Kriminalisté od rána zasahují v sídle Akademie věd v centru Prahy na národní třídě. Informaci deníku N Českému rozhlasu potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další informace podle něj může poskytovat jen státní zastupitelství. Podle deníku N kriminalisté shromažďují dokumenty, a to kvůli podezření, že se v akademii vystavovaly faktury na neuskutečněné práce. Mluvčí instituce Markéta Růžičková zásah potvrdila. Podle ní akademie s policií plně spolupracuje. Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh klesla o víc než 6%. Dostala se zhruba pod 1680 korun za megawatt hodinu. To je nejníž od konce srpna. Ceny klesají díky nadějím na zpřístupnění Hormuzského průlivu. Irán by podle agentury Reuters mohl znovu otevřít výměnou za zmírnění amerického vojenského tlaku a zrušení blokády iránských přístavů. Evropské zásobníky plynu jsou teď plné asi ze 70%.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno až jasno, ráno místy mlhy a přízemní mrazíky. Nejnižší noční teploty je 5 až 2, na horách 4 až 1 stupeň Celsia. Nejvyšší denní teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
1: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.

0: Tak tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny, já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju, no a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě, je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naděja je teď pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Tati! Tati! Co děláš?
3: Co dělám? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Ty myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, se tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: To k ní jist, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Huh? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je nedávno si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, nebylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze.
2: Co, tati, co pak ty jsi nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady, já to věděl. Čest naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Je to přece nedávno, to je snad včera, jak jsi se vrátila takhle z písku, víš čo? Říkala si, že tam jsou budubáci, no, budubáci. Ty myslela, že jsou to honuby, obála se si jich, no. Teď to bylo včera, holčičko moje. To říkám, ty coura, jak jsi to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem jí to nevěřila. A teď vidím, že jsi zralý na cvoga.
3: Je ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? No, samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná a druhá tě hodná.
2: Tati, promiň, ale máma už dávno nechlastá a já na žádný potrat jít nechci.
3: Nechceš a to si to chceš nechat v 16?
2: No nic si nechci nechat, nic nečekám, nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak, přece jenom chceš peníze.
2: No,
3: to je hrozný. Já si připadám jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No, tak jo. Kolik chceš? To řekni. A co chceš poslat? Ti to pošlu šekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem,
3: vy? A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. Řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jestli chceš 50 korun? 50 korun, no tak to je...
2: Ne. 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. 50 tisíc! 50 tisíc! Jistě, to není problém. Já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zvednu polštáře, vyhodím na 50 tisíc.

0: hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si jít o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poněkud drsná go-go show.
3: To byl drsný humor, ano, černý ano. Přímo.
2: Slyšeli jsme Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naděl?
3: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
2: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, anebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Gondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkují a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujeme.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne, Naděnku Konvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím. Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvá vás v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju, děkuju.
5: Pana, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
2: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Dobře, mám zapsáno. Mějte se.
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
4: Děkuju.
7: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
2: Máme zapsáno. Děkujeme.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
2: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit.

0: prosit, mohla by paní Korvalinková zapomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
1: Jo, tak
2: děkujeme.
1: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
2: Létající koperec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další, prosím.
3: Dobrý odpoledne.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
2: Ano, slyšíme.
3: Tak zazvník vás stavuje, zdraví paní Naděnku.
1: Taky zdraví.
3: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
2: Z Bčka?
3: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
2: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochyboval trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
1: děkujeme,
2: jste chtěl.
1: Děkujeme, děkujeme.
3: Děkuju vám, nazdár.
2: Naslyšenou, tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
4: Když já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelže, jiný ovečky lžou, ale já nikdy,
5: já to mě,
4: nikdy přece. To je ale ovečka, ovi, ovi, ovi.
5: Ovi, ovi, ovi, ovi, bu, bu, bu, bu, bu, mě,
4: mě, mě. Je to beránek, beránek, no, můj to bude.
5: Ale moje ovečka ode mě dostane korálky, až
4: korálky.
5: Se vrátím. Ale já už teďko musím, mě už to letí, pa, pa, pa,
4: pa, pa, pa,
5: pa, pa, pa, pa, mě už to letí a já už letím, pa, pa, pa, pa, pa, pa,
4: pa, pa, pa. Nebudu to zlobit, nebudu to zlobit,
5: ale
4: nebojte.
5: Jestli mi někdy zalžeš, jestli mi někdy zalžeš.
4: Ty můj lupáčku, já.
5: Tak. Ale pravdu.
4: Teď už opravdu nevím.
5: Jo, nevíš?
4: Vím.
5: Tak se podíváme, tak se podíváme. Dobrý večer, jsem tady správně. Kdo to je, ale pravdu?
4: No, hasič je to.
5: No, jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
4: No, já.
5: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš nahoru zabalit do mokrý prostíradla?
6: No, to se mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
5: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. Radši si dejte mokrý ručník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
6: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
5: No, tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Šup!
6: No, tak ale
4: no,
6: dobře.
4: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žár.
6: Tak soráčno, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat v opatroníš, no.
5: No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet. Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
7: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznil, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
4: No to seš, no. Co? No miláček si.
7: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdějí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
4: Kdo to je?
7: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale také proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo Lůta Jiřinka, byla nádherná. A tentokrát to byla Jiřinka pro mě, k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55, nám no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák.
4: Vždyť už doporád ten člověka neustále honěj z podia do šatny. Z šatny na pódium, z podia do šatny. Člověk by šel radši do báru, ale tam nemůže, páč tam sedí Maďory, že dáme jednu zadu. No jo, ale on má důvod k oslavě, milá společnosti. Páč Felix má 60. No on je to ptáček, Felix Slováček. No jo, já ho znám, rozumíš. No. A víte vy vůbec, jak my dva jsme se s Felixem společně, jak si tento seznámili dohromady? Přátelé, my už se známe takových dobrých 58 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme a plácali jsme, Maria, co to plácali? Plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme a plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku a říká, ty jsi taky chlapečke. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček, Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako tento. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelil jak náčelník štábu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
2: Výborně.
1: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
2: Výborně ho debuje.
1: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
2: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky, jo, jo.
1: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí herečtí další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ánko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Halo, halo.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherný slovo, Nadějenka.
3: Děkuju.
4: Já bych byl pro pana Hlina Maze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Halo,
5: dobrý
1: halo.
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Ho.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás.
5: Dva i Naděnku většinou Smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral toho Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že?
1: No.
5: Teď jsem to nemyslel na Naďu teda takhle, jako se omlouvám.
1: To snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu, píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, hezký den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Halo?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam jsem moc hezky sedí.
6: Do té spodní cukrárny.
3: Ano.
6: A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naďa? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrutky.
6: Kovářová krásně vykurírovala.
3: Ano.
1: Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak a ještě někoho si vyspovídáme, budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, vodně to ptáček, Felix Slováček, no jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti, no a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně, mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl neusnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mol. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si snímáš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a páč on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, páč toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narození nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pak on jí má strašně rád. 3, 4.

0: не поволі.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni, u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Vávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, a nebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, vám Pavle, a já hlasuju pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
2: Konvalinkovou. A také samozřejmě Pavla, moderátora.
1: Pana zdravím, Pavla. Ano, taky.
2: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
4: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena Zvěřace, zdravím vás a srdečně zdravím naši usměvavou Naděnku.
3: Dobrý den.
4: Sluníčko takový, který máme rádi, taky mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla.
3: Jo.
4: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
4: A přeju vám, ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčko.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý den.
5: Zdravím vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
5: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiu vyslaná pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
5: Zbytek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne, co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
6: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Kovaninkovou.
3: Taky vás zdravím.
6: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František z Javorníku.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujem.
1: Den. Tak přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
7: Promiňte, že obtěžuju.
8: Dobrý den, pojďte dál.
7: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
8: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
7: Já mám takovou prosbu.
8: No, prosím, ale příteli, můžu vám říkat příteli?
7: Prosím, jak si přijete.
8: Příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
7: No, to právě nevím.
8: No, my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
7: To by bylo krásné.
8: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
7: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám. Já jsem přišel kvůli záchodku.
8: A tak pardon, promiňte. Vy nám ho chcete spravit, ano?
7: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Pavlače, znáte to?
8: No, jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
7: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
8: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. To, pochopitelně, nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme za pochodu, že?
7: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s 5 rodinama, víte?
8: Ale...
7: No to si dovedete představit ten provoz.
8: No to jistě, to jo. No, příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se. Rodina číslo 1. Tehdy a tehdy. Šup. Rodina číslo 2. Tehdy a tehdy. Šup. Dobré plánování dělá divy.
7: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
8: no.
7: Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takovej hulvát.
8: Já.
7: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? Představte si, já už jsem seděl uvnitř.
8: Jo.
7: A on mě vynes ven.
8: Prosím vás, takhle v sedě skrčenýho? No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
7: Já jsem si stěžoval. No. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
8: No.
7: Tak jsem se rozhodl, že si postavím BC svůj vlastní.
8: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
7: Vy mi s tím pomůžete?
8: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby,
7: tak... Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
8: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
7: Kdo to natiskne?
8: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: Tak pokračování příště. V dnešní humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu Ideál.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: V Karlových Varech pokračuje přestavba bývalé ubytovny. Po rozsáhlé rekonstrukci bude od října otevřený městský bazén v Aši na Chebsku. Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla. Chyba zasáhla až 2 miliony lidí. A zítra bude polojasno až jasno, teploty do 18 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Karlových Varech pokračuje přestavba ubytovny v Uvalské ulici na nájemní byty. Betonovou konstrukci z 80. let minulého století dělníci postupně vyklízejí a odstraňují nevyhovující rozvody tepla a elektřiny, vysvětluje hlavní architekt přestavby Jan Džugan.
3: No, je to konstrukce paneláku typu T06B, která se používala na přelomu 70. a 80. let. Zejména, co se tady bude dělat, budou kompletně vnitřní povrchy nový, z který se odstraní, a nový rozvody. Veškeré rozvody budou udělané nově. A fasáda dále, která bude provedena v takové moderní bílo-šedé barvě.
2: Bývalou ubytovnu přestavuje na 40 nájemních bytů město Karlovy Vary. Projekt za víc než 120 milionů korun má být hotový v létě příštího roku. V Aši na Chebsku finišuje rekonstrukce městského bazénu. Ten by se měl veřejnosti otevřít začátkem října. Jak informuje město na sociální síti, na programu jsou tak už jen uklízecí práce. Oprava začala loni v lednu a radnice za vše zaplatí zhruba 200 milionů korun. Nové jsou bazénové vany, technologie, recepce, šatny a taky saunový svět. Ministerstvo spravedlnosti omylem zpřístupnilo rodná čísla až 2 milionů lidí, zjistil to zpravodajský server iRozhlas.cz. Chyba byla v testovací verzi nového obchodního rejstříku, která byla volně dostupná na internetu. Resort teď únik dat vyšetřuje.
4: Ze stránky se dala získat třeba rodná čísla jednatelů firem nebo předsedů spolků. Na první pohled sice nebyla vidět, kdokoliv s alespoň základní znalostí fungování webu se k ním ale mohl dostat. Přístupné byly taky neveřejné dokumenty, jako třeba průvodní dopisy nebo soudní potvrzení. Ministerstvo spravedlnosti po upozornění serveru iRozhlas.cz minulý pátek celý systém vyřadilo z provozu. Popisuje mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
5: Bezodkladně jsme informovali jak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, tak také Úřad pro ochranu osobních údajů.
4: Testovací verze rejstříku je teď stále nedostupná. Modernější systém má podle ministerstva nabídnout přehlednější informace o firmách, jejich účetní závěrky nebo zápisy z valných hromad. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Generální tajemník OSN Antonio Guterres vyzval světové vůdce, aby uklidnili vzájemné spory a ukončili boje. Zároveň mají podle něj začít vést dialog a spolupracovat. Řekl to v úvodním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Guterres mluvil o válkách na Blízkém východě nebo konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Dál zmínil taky změny klimatu nebo Afriku. Kontinent by podle něj měl získat trvalé místo v Radě bezpečnosti OSN.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno, ráno místy mlhy a přízemní mrazíky. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji, která témata stojí za pozornost a co by vám rozhodně nemělo uniknout, je po 17. hodině a Český rozhlas Karlovy Vary vám přináší souhrn toho nejpodstatnějšího, zprávy, aktuální dění, zajímavosti z našeho vysílání a samozřejmě také počasí s meteorologem. Den v kraji právě začíná, vítejte u jeho poslechu. Osobám se zdravotním postižením pomáhá terénní služba Centrum osobní asistence Motýlek v Lubech u Chebu. Téma nabídneme na úvod hodiny za malou chvilku. Zástupci Karlových Varů, Městské teplárny a SUAS Group dnes podepsali smlouvu o základních principech spolupráce a systému zásobování tepelnou energií pro lázeňské město. Podrobnosti vysvětlíme za chvíli. Co nachystal Karlovarský symfonický orchestr na novou sezónu, to vám prozradíme v druhé polovině této vysílací hodiny. No a Krajská knihovna Karlovy Vary dnes začíná s pravidelnými bezplatnými kurzy angličtiny pro středoškoláky a taky dospělé. Podrobnosti na tohle téma přinese naše regionální stopařka v závěru Dne v kraji.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Těžařská společnost Suvas Group, města Karlovy Vary a Chodov a jejich teplárny uzavřely dohodu o dodávkách tepla. Ta má zajistit stabilní a dostupné ceny tepla na dalších 20 let. Těžařská firma zároveň může začít s modernizací provozů vyrábějících teplo, co už je pro zahájení modernizace připraveno, říká předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a Suvas Group Pavel Tomek.
2: Stavební povolení, běží procesy EIA, nezastavili jsme projektovou přípravu a teď je možnost se dostat k té vlastní realizaci.
1: Další podrobnosti o uzavřené dohodě uslyšíte krátce po 17:45. Řidičský průkaz si do konce letošního roku musí v Karlovarském kraji vyměnit téměř 7000 řidičů. Žádost o nový doklad je možné podat online prostřednictvím portálu dopravy. Vyřízení žádosti zabere jen několik minut. Nový řidičský průkaz se lze kromě osobního vyzvednutí nechat poslat také do výdejního boxu. Střední škola živnostenská v Sokolově získala moderní vybavení pro výuku cizích jazyků. Co všechno, kromě 30 notebooků pro žáky, škola dál pořídila, upřesňuje mluvčí kraje Jana Boučková.
3: Interaktivní obrazovku a specializovaný software pro hodiny angličtiny. Součástí je také dobíjecí skříň na notebooky i mobilní stojan pro interaktivní obrazovku.
1: Většina nákladů byla hrazena z dotačního programu Spravedlivá transformace. Druhým dnem pokračuje v Krušných horách turistický festival Eurorando. Organizátoři očekávají, že týdenní festival přiláká až 5000 lidí z různých částí Evropy. Pro účastníky je připravených přes 50 organizovaných tras na české i saské straně hor. A naše regionální stopařka se nám bude hlásit z krajské knihovny v Karlových Varech, kde dnes začínají s pravidelnými bezplatnými kurzy angličtiny pro studenty i dospělé.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte odpolední program Českého rozhlasu Karlovy Vary, je 17 hodin a 16 minut, tohle je pořad Den v kraji. U mikrofonu i dnes s vámi David Forst, tady je další téma této hodiny. Pomoc, která umožňuje lidem žít doma, zachovat si co největší samostatnost a zároveň přinášet úlevu jejich blízkým. A to je osobní asistence, kterou nabízí Centrum Motýlek v Lubech u Chebu. Poskytuje služby osobám se zdravotním postižením, lidem s chronickým onemocněním a také seniorům. O jeho významu pro celý Karlovarský kraj si se zakladatelkou a ředitelkou centra Lucí Bartákovičovou povídala Zlata Kinská.
1: Jak může asistent konkrétně pomoci člověku v běžném dni a jakou třeba úlevu právě tato služba přináší rodinám pečujícím o své blízké? Jak vypadá ta praxe?
2: V podpoře toho běžného každodenního života v těch činnostech, které nezvládne ten uživatel úplně sám. Osobní asistence je o tom, že ten uživatel musí částečně zvládat úkony, s kterým ale potřebuje pomoc. Ne vždy je dotáhne sám až do konce.
1: To znamená, že nejprve po tom, co vás kontaktuje, ať už klient nebo rodina, tak vy pak se vypravíte k dotyčnému domu a uděláte asi nějaký plán.
2: Ano, uděláme takzvané sociální šetření, z toho nám vyplyne individuální plán, kdy ten uživatel ho schválí, probere ho ještě jednou se sociálním pracovníkem a následně podle toho se poskytuje.
1: Pojďme se teď zaměřit na práci vašich asistentů. Máte dost pracovních sil, nescháníte náhodou posily?
2: Těch asistentů je málo. Je to opravdu práce náročná, jak fyzicky, tak psychicky.
1: Pojďme tedy rozebrat to, jak je náročná. Kdo vlastně může pracovat jako osobní asistent a co tato práce obnáší?
2: Osobní asistent může být v podstatě kdokoliv. Kladeny podmínky, co se týče zákona, je ukončené základní vzdělání. Následně potom různé kurzy a hlavně kurz pracovníka v sociálních službách, ale nemusí být hned při nástupu do zaměstnání. Je to práce, jak jsem zmínila, náročná. Opravdu to není pro všechny. Musí mít k tomu citový vztah. Tím, že osobní asistence je nepřetržitý provoz 24/7, to znamená od pondělí do neděle, víkendy plus svátky, tak je to opravdu náročné.
1: Jaké největší výzvy při poskytování asistenční služby v našem regionu jsou pro vás třeba i jako pro ředitelku vaší organizace? Co třeba řešíte?
2: Co tak asi mohu vypíchnout, je i to, kdy sám ten asistent, když přijde uživateli domů, je s ním domluven na té asistenci a nemůže se mu třeba dozvonit. Jo, kdy ten uživatel otvírá sám a to jsou takový stěžejní situace, kdy je zapotřebí to řešit okamžitě.
1: Kde najdou naši posluchači a zájemci o službu nějaké bližší informace, aby věděli, na koho se mohou obrátit? Nějaké webovky, sociální sítě, co máte?
2: Máme jak webové stránky, máme i Facebook, máme Instagram. O naší službě se dozvíte na Karlovarském kraji v katalogu poskytovatelů služeb.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout

0: Po letech příprav a diskuzí dnes podepsali smlouvu o spolupráci zástupci Karlových Varů, společnosti Sokolovská uhelná, Chodova a také městských tepláren. Společně chtějí modernizovat městské teplofikace a zrekonstruovat horkovodní přivaděč z Vřesové do lázeňské metropole. Podpis smlouvy sledoval redaktor Zdeněk Trnka, který se přihlásil do našeho dnešního odpoledního vysílání.
1: Ten dnešní podpis smlouvy o spolupráci navazuje na jednání v posledních třech letech a samozřejmě také na nedávné zasedání karlovarských zastupitelů. Ti totiž rozhodli o tom, že lázeňské město bude dál spolupracovat na dodávkách tepla s těžařskou firmou a ta bude do Lázní dál dodávat teplo horkovodním potrubím z areálu ve Vřesové. Lázeňská metropole tak nebude muset stavět novou moderní teplárnu za 3 miliardy korun, zajistí teplo pro odběratele hlavně na sídlištích na nejméně 20 let a jeho cenu se díky účasti zástupců města ve společné firmě bude snažit udržet na přijatelné úrovni. A kromě Karlových Varů podepsali smlouvu také zástupci blízkého Chodova.
2: Sokolovská uhelná a Suez Group slibují dodávky tepla v cenově přijatelné výši. Jak toho chtějí dosáhnout?
1: Díky dohodě Sokolovské uhelné s Karlovými Vary a Chodovem má teď těžařská firma zajištěný dlouhodobý odbyt tepla a tak může modernizovat svou technologii. Uhelné kotle totiž v roce 2030 skončí. Firma ale bude mít k dispozici kotle na plyn, na elektřinu, na biomasu a také chce zpracovávat odpady. A z tohoto takzvaného energetického mixu chce tedy teplo vyrábět a právě ten energetický mix by měl ke stabilní ceně za teplo výrazně přispět. I s ohledem na to, že bude Sokolovská uhelná stále méně platit za emisní povolenky. V té první fázi teď firma slibuje, že letos ani příští rok ceny tepla v Karlových Varech a v Chodově zásadně měnit nebude.
2: Zdeňku, Sokolovská uhelná chce Karlovým Varům pomoci se skládkováním odpadu z domácností. Jakým způsobem?
1: No, je to asi tak, že od roku 2030 města nebudou smět vyvážet komunální odpady na skládky. Sokolovská uhelná je proto se zástupci Lázní předběžně domluvená, že bude netříděný odpad od města Karlovy Vary odebírat a ve svých nových zařízeních likvidovat jako palivo. I to navíc na Sokolovsku pomůže k udržení zaměstnanosti. V různých provozech v rámci Sokolovské uhelné, říká předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a Suez Group Pavel Tomek.
3: Jako jsou nakládky, železniční přeprava, práce vlastně kolem jednotlivých zařízení biomasových kotlů, plynových kotlů, to jsou věci, které samozřejmě jsou nám vlastní a tudíž jsme schopni udržet i zaměstnanost v tom potřebném počtu pro tyto nové provozy.
1: Jinak je také třeba dodat, že horkovod z Vřesové do Karlových Varů chce Sokolovská uhelná zrekonstruovat a finanční pomoc chce na tuto akci získat od českého státu.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.
5: Kup mi den, kup mi noc.

0: Také minutu po půl šesté vám v úterním programu Českého rozhlasu Karlovy Vary dělá společníka Den v kraji, tedy souhrn toho, co se dnes událo v našem regionu, respektive to nejzajímavější. Karlovarský symfonický orchestr vstupuje do nové sezóny a čekají ho nejen koncerty, ale taky několik novinek o tom, co hudební těleso připravuje a jaké plány má jeho vedení, si s moderátorem Petrem Čimperou povídali ředitelka KSO Michaela Káčerková a šéf-dirigent Ondřej Vrabec.
1: Vstoupili jsme do 192. sezóny, přesně před 14 dny jsme měli zahajovací koncert.
2: Ten koncert jste odehráli 10. září, předpokládám v Císařských lázních.
3: Ano.
2: A zazněl také na frekvencích Českého rozhlasu. Které stanice?
3: Přenášel ho živě Český rozhlas D-dur.
2: Jaká byla atmosféra při zahajovacím koncertu?
3: Ono to bylo ozvláštněné právě i tím přenosem, protože my jsme potom o pauze vlastně v hledišti mluvili, takže lidé i mohli poslouchat ten přenos, měli pocit, že jsou skutečně součástí toho přenosu, takže to bylo takové svátečnější.
2: Co jste vybrali na zahájení sezony?
1: Tak jako solistou se představil Marek Kozák, který je vlastně rezidenčním solistou naší 192. sezóny. Publikum ho bude mít příležitost slyšet i v jeho solovém recitálu na konci října.
3: Naší letošní sezóně se můžou i posluchači těšit na takové úžasné skvosty, jako třeba Cukův Azrael, nebo na konci sezóny, zakončení sezóny bude Musorského Kartinky. Když bych měl zmínit nějaké konkrétní nejbližší koncerty, tak tam se samozřejmě nabízí koncerty Dvořákovského Podzimu. Tam nás čeká jednak symfonický koncert pod taktovkou Roberta Kružíka, kde vystoupí fantastický mladý houslista Mateo Hager, a další bude komorní koncert, kde bude Dvořákův americký kvartet a mimo jiné Brahmsův kvintet, a závěrečný koncert tohoto festivalu bude Dvořákovo rekviem, což je právě také takový stěžejní kus.
2: Kdy vás uslyší a uvidí diváci? Bude to pouze a jen v Císařských lázních anebo i na dalších místech?
1: Samozřejmě Císařské lázně jsou naší domovskou scénou, sál Atrium je akusticky fantastický a hrajeme tam moc rádi, takže 90% našich koncertů realizujeme tam, ale například i zmíněný závěrečný koncert Dvořákovského festivalu, což bude Dvořákovo rekviem, to vyžaduje skutečně velký prostor, kam se vejde i sbor, protože se jedná o monumentální díl a tento koncert se odehraje v PUPu.
2: Vy jste letos připravili ještě jednu novinku, a to je Den otevřených dveří Karlovarského symfonického orchestru. Kdy se na tuhle událost můžeme těšit?
1: Tento Den otevřených dveří proběhne v sobotu 24. října. A my jsme si tak říkali, že vlastně chceme lidem přiblížit to, co je v zákulisí. Chceme vlastně ukázat, jaká obrovská práce zatím je, co všechno tomu musí předcházet.
2: Co nabídnete návštěvníkům při této události?
3: Tak určitě budou hosti mít šanci třeba setkat se s některými hráči, vidět jejich nástroje zblízka, zeptat se na jakýkoliv detail o těch nástrojích, tam se můžou dozvědět potom takové zajímavosti, jako jak může třeba u hornisty ovlivnit výkon použití špatné zubní pasty a podobně, ale také tam chystáme různé dílničky pro děti, budou tam možnost dokonce, bude tam takové komorní vystoupení, které se bude v průběhu dne opakovat, chystáme tam dokonce malou degustaci se šéf-dirigentem.
2: Ve čtvrtek 24. září začíná v pořadí už 68. ročník hudebního festivalu Dvořáku v Karlovarský podzim. Co čeká na návštěvníky, diváky, posluchače při zahajovacím koncertě?
3: Tak první bude Onegerova symfonie číslo 3, liturgická, a potom na to naváže v druhé půlce Dvořákova symfonie číslo 7. A já věřím, že tyto dva kusy dohromady budou tvořit úžasný most a že posluchači zažijí skutečně krásný zážitek koncertní.
4: Den v kraji. Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Lokální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Asi nikoho nepřekvapím tvrzením, že angličtina je v dnešní době klíčem k domluvě pro celém světě. A jak se říká, opakování je matka moudrosti. Pomocnou ruku v procvičování tohoto světového jazyka teď nabízí Krajská knihovna Karlovy Vary. A podrobnosti přímo na místě zjišťovala naše regionální reportérka Lucie Chládková. Lucko, pěkné odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Tak nám prozraď, s jakou konkrétní nabídkou Karlovarská knihovna přichází.
2: Knihovna v tomto školním roce otevírá bezplatné odpolední poradenství a doučování. Projekt nese název Angličtina s Tomášem a je určený jak studentům středních škol, tak i dospělé veřejnosti. Celá aktivita probíhá pod vedením lektora a dobrovolníka Tomáše, kterým zájemcům pomáhá překonávat jazykové bariéry.
1: Zmínila jsi, že projekt je otevřený v podstatě pro každého. Na co přesně se tato úterní setkání zaměřují?
2: Záběr je poměrně široký. Středoškoláci zde najdou podporu při přípravě na maturitní zkoušky. Mohou si procvičit gramatiku, rozebrat chyby z testů nebo se na ně dopředu připravit. Pro dospělé je to zase ideální příležitost, jak si rozšířit slovní zásobu a získat větší jistotu v běžné konverzaci. Vše se přizpůsobuje individuálním potřebám příchozích.
1: Tato setkání tedy v knihovně neběží jednorázově. Jaký je přesný harmonogram a kam přesně mají zájemci dorazit?
2: Poradenství hostí pobočka Lidická v Karlových Varech Drahovicích každé úterý od 16.30 do 17.00. Projekt poběží pravidelně po celý podzim až do 15. prosince. Obrovskou výhodou je, že vstup je pro všechny zájemce zcela zdarma a není nutná žádná předchozí registrace.
1: Lucko, my moc děkujeme za užitečný tip z Karlových Varů a opět brzy v našem vysílání naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Vstoupili jsme do 190.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Jak bude? Tak zní otázka na Ivo Bomana z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Ivo, hezké pozdní odpoledne, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak jak bude dnes večera v noci na zítra?
2: Tak oblačnosti už během odpoledne ubývalo podstatně a během večera ji bude ubývat nadále až do vyjasnění a jasno zůstane, nebo skoro jasno, nebo zůstane po většinu noci. Krádu se ovšem ojediněle vytvoří mlhy. Zítra přes den se dá čekat skoro jasná až polojasná obloha, to skoro jasno bude patřit spíše dopolední, polojasno bude odpoledne. No a ráno opět počítat s nějakýma těma mlhama. To teploty v noci velice chladno, 5 až 2 stupně nad ránem, místy přízemní mrazíky. No a co se týká odpoledních teplot, tak zítra 15 až 18 stupňů. Vítr nebude vás téměř žádný, slabý, proměnlivý nebo klidno.
1: Kompletní předpověď počasí na noc a zítra od Ivo Bomana. Díky moc, mějte se krásně, hezký zbytek dne a naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: O zastupitelská křesla v Sokolově se utkají lidé ze 7 kandidátek. Restaurátorská firma instaluje do zámeckého areálu ve Valči historický skleník. Nafta v Česku zdražila v srpnu nejvíc z celé Evropské unie a zítra bude polojasno až jasno, teploty do 18 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. V Sokolově bude letos v komunálních volbách kandidovat 7 stran, hnutí a koalic. Před 4 lety se o křesla zastupitelů ucházelo 11 uskupení. Jak uvedl sokolovský deník, místní zastupitelstvo má 27 členů. Volby do zastupitelstev obcí se letos uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října, současně s prvním kolem voleb do Senátu. Do zámeckého areálu ve Valči na Karlovarsku se vrací historický palmový skleník. Ten pochází z konce 19. století. Jedná se o 15 metrů vysokou litinovou konstrukci, která váží asi 15 tun. I když byl skleník rozebraný už před 3 lety, jeho restaurování začalo až v letošním roce. A co bylo na opravě nejtěžšího, říká z restaurátorské firmy Jiří Kmoška.
4: Nejsložitější fáze byla asi to se zorientovat vůbec v tom, který prvek kam patří, přiřadit ho do konkrétních pozic. Potom jsme teprve se mohli pustit do jeho repase nebo restaurování. Potom následovala fáze odstraňování povrchových úprav a korozních produktů ze všech ocelových a litinových prvků. A teprve potom jsme mohli vyměřovat nové prvky, které bylo nutno vyrábět jako repliky, anebo repasovat ty stávající prvky.
3: Instalace skleníku má být hotová do konce září. Jeho zasklení je pak naplánované na jaro příštího roku. Za práce zaplatí zámek asi 15 milionů korun. Cena nafty v Česku vzrostla v srpnu nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Podle dat Eurostatu oproti červenci zdražila o víc než 14%. Benzin byl dražší o necelá 3%. Vláda kvůli drahým palivům od října znovu zavede regulaci cen pohonných hmot. Včera oznámila, že marže obchodníků zastropuje na 2,5 koruny na litr paliva a sníží taky spotřební daň na naftu. 80 let dnes slaví český herec Arnošt Golflam. Brněnský rodák působí taky jako režisér a spisovatel. Známý je například z filmů Dědictví nebo z pohádky Lotrando a Zubejda. Za svou kariéru napsal zhruba 85 divadelních her a dramatizací, 10 knih pro děti a dalších 10 pro dospělé.
5: Žili byli bratr a jeho malá sestra.
6: Zní úryvek z loňského snímku pohádky po babičce.
7: Tvoje vyprávění mi vrátilo radost.
8: Mluvím tu jednu postavu, která teda vypadá jak já.
6: Říká Arnošt Goldflam. Podle jeho slov jsou pohádky krásný žánr.
7: Tino, svět je malý a o náhody tu není nouze.
8: Musím říct, že jsem si s potěšením zahrál Lotrando Zubejda nebo Dědictví.
7: Jak říká klasik, jsem ateista, díky bohu.
6: Arnošt Goldflam se ale neproslavil jen jako herec. Píše divadelní hry, režíruje a věnuje se literatuře. Aneška Hlávková, Český rozhlas. Sport.
3: České tenistky jsou semifinále poháru Billie Jean Kingové. O čtvrtfinálové vítězství nad Velkou Británií se vyhranými zápasy ve dvouhře postarali Marie Bousková a Linda Nosková.
0: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až jasno, ráno místy mlhy a přízemní mrazíky. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Povene slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlovarském kraji se jezdí bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary,

Milí posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Léto se láme do podzimu a všude kolem slyšíme o dožínkách, sklizní úrody, vinobraní, zavařování, vaření povidel a tak dále. Budeme tedy držet krok a i my si dnes sklidíme úrodu nejen plodů, ale především hezkých písniček. Na úvod jsme slyšeli chodovarku a píseň Jablko z klína. Jablkem budeme pokračovat. Frištátská Javořina nám zahraje slovenskou lidovou píseň Červené jablčko v úpravě Jaroslava Bílého. Zpívat bude Daniela Magálová a solo na klarnet zahraje Klára Míčová.

Je spousta různých plodů, které se dají upravit na mnoho způsobů a nemůžete se rozhodnout, který je ten nejlepší. U jablek bych ale řekla, že jsou nejlepší čerstvá a pokud z nich něco vyrobit, tak jednoznačně štrůdl. Od jablek se teď společně s písní Stojí hruška v podání Budvarky odkloníme k dalším tradičním plodům pěstovaných na našem území. U hrušek platí to též, co u jablek. Čerstvé jsou nejlepší. No a už vás úplně slyším, jak si u svých rozhlasových přijímačů říkáte, a co hruškovice? Ano, musím uznat, že pro mnohé je toto ideální forma zpracování hrušek.

Hruškovice je po slivovici v České republice nejoblíbenější pálenka. Zaujalo mě, že jedna palírna v Itálii nabízí hruškovici s celou hruškou uvnitř lahve. Jak ji tam ale dostali? Když se na hrušni objeví malé plody hrušek, nastrčí na ně lahve a hruška vroste přímo do lahve. Valc o sládnoucích hruškách nám nyní zahraje Stříbrňanka.

Od hrušek se zase posuneme o kousek dál, a to k vyhlasným švestkám, které mají široké využití, ale nejvyhledávanější formou zpracování jsou jistojistě slivovice a povidla. Slivovici ocení pánové a povidla zase pilné hospodyňky, kterým se budou hodit do slaných i sladkých jídel. Vzpomeňte se mnou z písní Švestky na nezaměnitelnou velkopopovickou kozlovku, která provázela mnoho televizních zábavních pořadů.

Slivovice si jistě zaslouží naši zvláštní pozornost. V následující písni od Františka Kohoutka a Antonína Ryzy uslyšíme o slivovičce Trnéčkové. Zajímal mě rozdíl mezi švestkami a trnéčky. Na Moravě je slovo trnečky lidové označení pro švestky. Slovo pochází z původního označení pro divoce rostoucí trnku obecnou, ze které byly postupně vyšlechtěny švestky. Takže švestky a trnky jsou téměř jedno a to samé. Slivovičku nám hrají a zpívají žadoviáci.

švestky inspirovaly i skladatele Jarku Motla k napsání valčíku, který vnímáme spíše už jako lidový. Hlavní roli budou mít již zmiňovaná Povidla a samozřejmě Láska. Zahraje nám česká švitorka a zaspívá Josef Zíma.

Náš pořad se sklizní úrody jablek, hrušek a švestek je pomalu u konce. Na závěr se vrátíme k jablku a pustíme si polku Válelo se jablíčko v podání Zlaté muziky. Od rozhlasového mikrofonu se s vámi loučí Věra Kestřánková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, špalíček lidových písní.
1: Staroledecká polka v hudebním zpracování Zdeňka Bláhy uvádí dnešní špalíček lidových písní. Na vlnách rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimanda. Dnešní moje slovní vstupy budou mít ve svém podtextu slovo pranýř a doložené formy pranýřování těch, kteří se něčeho dopustili. Přeji vám pěkný a nerušen poslech.

Pranýř je označení pro trestní nástroj v podobě sloupu, klády, klece, vyvýšeného lešení či jiného pevného uchycení. K němu byl trestaný člověk připoután a prezentován široké veřejnosti za skutky, které vykonal. Účelem pranýřování bylo zostudit dotyčnou osobu, její chování před obyvatelstvem a současně tím veřejnost před nevhodným jednáním dotyčného důrazně varovat. Pranýř nebyl klasické vězení, ale bylo to místo hanby, ponížení a utrpení.

uvržení do klády a některé formy veřejného pranýřování existovaly už ve starověku. V tuzemském právu se pranýř objevil už v 11. století a v následující době je jeho užívání doloženo v řadě evropských zemí.

Nejčastější formou pranýře byl dřevěný, později kamen sloup, postaven většinou na náměstí, rynku nebo v blízkosti kostelů a radnic. Prostě tam, kde docházelo k velkému shromažďování obyvatelstva. A tímto naplňovalo pranýřování svůj výchovný charakter.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte špalíček lidových písní se zajímavým podtitulem Pranýř lidového zaříkávače. Lidé byli k pranýři přivazováni řetězy nebo lany. Na mnoha místech měl pranýř podobu uzavřené dřevěné, případně kovové klece, ze které trestaní jedinci neměli úniku. Byl v podstatě vydání na pospas osudu, na pospas kolem jdoucímu davu. Ten je mohl hanobit pliváním, urážkami, posměchem a někdy i ranami. U pranýře se také dalo mučit nebo vykonávat menší tělesné tresty, zejména výprasky rákoskou, proutěnou metlou či karabáčem. Jindy byli nepoctivci nebo mladé děvy volných mravů z úřední vůle potřeni medem a vystaveni hmyzu.

V mých studentských letech, které jsem prožil na Slovensku, jsem navštívil se svým kamarádem masivní vysoký pranýř na Mírovém náměstí v Senci nedaleko Bratislavy. Zde pranýř naplňuje významnou pamětihodnost města. Roku 1609 postihla místní hospodáře katastrofální neúroda cibule. Okamžitě se začaly rodit zvěsti, že příčinou jsou jakési nekalé čáry a kouzla, a záhy se našel viník. Podezřelý čaroděj byl lapen a skončil na pranýři.

Vybudované pranýře jsou symbolem práva i u nás, například v Náchodě, Rosicích, ve městě Valašské Klobouky, ale i jinde. Jako trest v uzavřené komunitě byl dál používán ve vojenském soudnictví a také v některých věznicích. K bolestivému pranýřování pro výstrahu docházelo také v nacistických věznicích a koncentračních táborech. Užívání pranýře v tuzemském vězení je doloženo též v uranových dolech. Dnes už si naštěstí připomínáme jen slovo pranýřovat, které je odvozeninou podstatného jména pranýř. Přátelé, čas vymezen dnešnímu špalíčku se naplnil a i když moje slovní vstupy nebyly dnes nikterak příjemné, snažil jsem se je doplnit pěknými lidovými melodiemi, které máte rádi. Příjemně stráven dnešní večer a na brzkou shledanou se po rozhlasových vlnách těší Miroslav Šiman.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlovarském kraji čeká výměna řidičského průkazu do konce roku téměř 7 000 řidičů. Ruský soud poslal do vězení českého občana za protest na moskevském Rudém náměstí. A zítra bude polejasno až jasno, teploty do 18 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Řidičský průkaz si do konce letošního roku musí v Karlovarském kraji vyměnit téměř 7 000 řidičů. Žádost o nový doklad je možné podat online prostřednictvím portálu dopravy. Jak říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka, vyřízení žádosti zabere jen několik minut.
2: Elektronické podání žádosti o nový doklad je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si lze vyzvednout zdarma na vybraném úřadu nebo si za poplatek 100 korun zvolit doručení do výdejního boxu či na výdejní místo kdekoliv v České republice.
0: V Karlových Varech se uskutečnil už čtvrtý ročník akce Buřty v lese. Areál lesního centra svatý Linhart v sobotu 19. září znovu ožil tradičním opékáním buštů, programem pro děti i dospělé, a letos také několika novinkami, včetně ukázek armádní techniky a rozšířeného mysliveckého programu. Jak uvedl mluvčí lázeňských lesů a parků Daniel Kubelka, akci pořádalo město Karlovy Vary ve spolupráci se svými městskými organizacemi a dalšími partnery. Soud v Moskvě uložil 13 dní vězení a pokutu v přepočtu 15 000 korun muži původem z Česka. Informovali o tom ruské agentury TASS a Interfax. Trest podle nich dostal za administrativní přestupky, konkrétně za to, že na moskevském Rudém náměstí poblíž Leninova mauzolea držel v rukách plakát s anglickým nápisem, kterým chtěl zdiskreditovat ruskou armádu. Na místě ho zadrželi policisté. Česká ambasáda v Moskvě poskytuje podle ministerstva zahraničí zadrženému občanovi konzulární pomoc. Případ ale kvůli citlivosti dál komentovat nechce. Stanice CNN, NMS Now a server Politico oznámili, že podávají žalobu proti vládě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem je omezení přístupu těchto médií do Bílého domu. Trump v pátek řekl, že jim ruší akreditace. Podle něj lžou o něm, o jeho vládě i o Spojených státech. Žalující média uvedla, že takový krok je v rozporu s právním dodatkem americké ústavy, který mimo jiné garantuje svobodu tisku. Sport. České házenkářky začínají závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy, které bude na začátku prosince spolupořádat Brno. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého čeká první akce nové sezóny. Do týmu se také vrací hlavní opora Markéta Jeřábková. Od zítra do neděle odehrají tradiční turnaj 4 zemí v Chebu. Na západě Čech se postupně utkají s B výběrem Norska, Polskem a Slovinskem. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, ráno místy mlhy a přízemní mrazíky, nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme v tuto chvíli hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Známe všichni světáky a Marii Curie Sklodovskou, co vynalezla v tom Smolensku to rádio, nebo jak to tam Jiřina Bohdalová říká. Teď jak je to s tím skloňováním u takhle dlouhého jména? Psalo se v článku, viděl jsem, o Marii Curie Sklodovské. Je to správně?
2: No, vy jste mi ten článek ukázal, takže musíme to přečíst, aby bylo jasné, ano. Co tam je zvláštní.
1: Přečtěte.
2: O Marii Curie Sklodovské. A máme tam, já jsem to počítala, tři chyby. Nebo tři věci, které by měly být jinak. Takže ta první je, že to francouzské příjmení Curie, psáno Curie, se neskloňuje v češtině.
1: Takže nenapíšeme Curie, ale Curie.
2: Přesně. To ponecháváme, tam se zkrátka nic neohýbá. No, druhá věc je, že tahle nositelka Nobelovy ceny za fyziku a chemii pocházela z Polska a původně se jmenovala Sklodovská a to Curie bylo až další příjmení. Takže to pořadí by se mělo zachovávat tak, jak ona sama ho užívala.
1: Takže o Marii Sklodovské Curie.
2: Přesně.
1: A třetí chyba, kde jste ji tam objevila, koukám.
2: Ta byla vidět v tom psaném textu, tam byla ta příjmení volně položena vedle sebe, ale zase tak, jak ona to psala a tradičně, jak se to píše i v polštině a francouzštině, tam mají být ta dvě příjmení spojena spojovníkem a ne jenom volně položena vedle sebe. No ale kdyby někdo moc chtěl to francouzské příjmení nějak počeštit, tak ho lze přechýlit tou příponou ová. A pak se dá i skloňovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Dobrý večer. Tradici vartování, při kterém se před pohřbem schází rodina a blízcí a vzpomínají na zesnulého, nám přiblíží spisovatelka Květa Podhradská. S prací mentora v obrnickém nízkoprahovém klubu Vulkán nás seznámí Milan Tomkovič. Manga vlačera te šukaršu neben.
1: Často chvíle, který máš, ti připadaj, že všední jsou, dokud je nestratí.

0: malou chvíli.
1: Posloucháte Oroma Vakeren a dospívali Lucie Bílá a Honza Bendík. Spisovatelka Květoslava Podhradská se zabývá tématem bartování u Romů. Sama pracovala v květinářství, kde získala první kontakty s lidmi. Dnes jezdí na besedy po celé naší republice a své příběhy přibližuje lidem. Nebojí se přitom otevřít i citlivější témata, připravil Karel Sladký.
2: Romská spisovatelka Květoslava Podhradská jezdí na besedy po celé republice. Každé setkání s ní je neopakovatelným zážitkem, ať už vypráví na jakékoliv téma. Jednou z jejich letních zastávek byl i Hradec Králové. Paní Květoslavo, když jste pracovala v květinářství, to je taky část vaší životní etapy, setkala jste se určitě s mnoha zajímavými příběhy, možná i netradičními požadavky.
3: Před mnoha lety jsem pracovala v květinářství, kde jsem připravovala smuteční vazbu. Vázala jsem věnce a vyřizovala objednávky. Jednou v úterý po obědě mě volá paní z pohřební služby Blansko. Po hlase jsme byli už staré známé. Paní Podhradská, dneska vás nepotěším. Volali mi Romové a strašně si vymýšlejí. Chtějí 20 věnců a ještě speciální tvary. A všechno hrozně barevní. Řekla jsem jim, že nevím, jestli to můžeme zvládnout, ale že se vás zeptám. To budou chtít určitě srdce. Velký, pořádný, výrazný. To nebude problém. A víte co? Ještě se jich zeptejte, jestli to chtějí z červených karafiátů nebo z anturek.
2: Myslím, že ta symbolika květin, to množství, má v sobě mnohem víc.
3: Protože pro nás ty květiny nejsou jen květiny. Je to poslední věc, kterou zesnulému můžeš dát. A čím víc toho dáš, tím víc říkáš, jak byl pro tebe důležitý.
2: Vartování u Romů je velmi silné.
3: Lidi chodí k rodině zesnulého, sedí spolu, povídají si, vzpomínají a smějí se veselým historkám. O tom, kdo s ním co zažil. Sdílejí vzpomínky a darby.
2: Takové setkání, sezení trvá i několik dní, že?
3: Sedí se klidně 2-3 dny, někdy i víc, až do pohřbu. Takhle u Romu vypadá blízkost a podpora. A jsou tam u toho i děti, protože smrt se u nás netají, ani neschovává. U nás jsou děti součástí toho všeho. A tak se učí, co je romipen.
2: Připomeňte, prosím, co to je.
3: Úcta a láska k pozůstalým a společné sdílení bolesti ze ztráty. Rómové drží pohromadě, i když nejsou přímí příbuzní. Přijdou všichni, kteří zesnulého znali a přinesou pozůstalým jídlo a pití. Sejde se třeba celá ulice nebo čtvrť a přijde i rodina ze zahraničí.
2: Pokud vím, tak střední školu jste vystudovala až v 50 letech. I o tom vyprávíte na besedách.
3: Já nejsem úplně typická romská babička. V 50 jsem vystudovala střední školu. Naučila jsem se gramatiku a pravopis romského jazyka a po několika letech se ze mě stala spisovatelka. Jezdím po republice a mluvím s dětmi. Říkám jim, jak se píšou knihy, ale hlavně, že mají věřit sami sobě. Protože každý člověk má příběh, který stojí za to vyprávět.
1: Vartování nám přiblížila spisovatelka Květoslava Podhradská.

0: Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb připravuje žáky 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy a podporuje je ve vzdělávání. Zaměřuje se také na překážky, se kterými se mladí lidé setkávají a na budování jejich důvěry a sebevědomí. Natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Tomkoviči, vy jste osobní mentor z Obrnic, z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vulkán. Tato funkce znamená to, že vy ty děti provázíte tím vzděláním, i když nevědí, na co se přihlásit.
2: Tohle je moje ta hlavní činnost, kterou zastávám v té mé pozici. A spolupracuju vlastně s místní obrněckou základní školou. Nekončí ta spolupráce jenom základkou, ale pokračuje to i na střední školu. To znamená, že ty děti, které se nám dostanou na střední školu, tak já jim pomáhám a podporuji je, aby se udrželi na té střední škole. To je i to hlavní, co potřebujeme, to nejdůležitější.
1: Jak vůbec pomoct dětem, kteří vyjdou základní školu a nevědí, co by chtěli studovat nebo nějaký učební obor? Pak tam nastupujete vy jako mentor a co je součástí toho mentorování?
2: Já ty děti motivuju k tomu, aby v rámci aktivit, který nabízím, se účastnili i dnů otevřených dveří na těch středních školách, aby se vlastně seznámili s tím vnitřkem té školy, měli možnost se seznámit i s některými vyučujícími, s vedením škol. No a pak je to i o tom vlastně seznámit s tím daným oborem, který si třeba jako chtějí vybrat, chtějí si ho dát na tu přihlášku. S nima probírám jednotlivý předměty v tom oboru, jak třeba probíhá praxe. Tyhle ty dotazy můžou mít i při těch dnech otevřených dveřích. Víme, jak je to těžké se zeptat, ostýchají se často, ono je to taky jako naučí trošku tomu, aby se nestyděli se ptát. To si myslím, že je takový to gro té práce, té mé práce, vysvětlit jim a usnadnit jim tu cestu na ten přechod na střední vzdělávání.
1: Spolupracujete i s rodiči?
2: Ano, je to práce i s rodinami. Pro ty rodiny je důležitý jim vlastně vysvětlit ten základ toho, proč je vzdělávání pro děti důležité obecně. To znamená, že to vzdělávání není jenom o tom, jako poslat dítě do školy a tím to skončit. Já hlavně vysvětluju to, že se někam posouvají. Učí se komunikaci se svými vrstevníky, s dospělými, zvládání nějakého stresu, trémy, trpělivost mít i nastavenou sobě. Ta práce s těma rodinama vlastně jako spočívá hlavně v tomhletom.
1: U mikrofonu mám dvě studentky, které navštěvují nízkoprahový klub v Obrnicích.
3: Já se jmenuji Daniela Horvátová. Já jsem teď nastoupila do druháku a studuju veřejnosprávní činnost. Takže právnička na magistrátu, můžu být i městská policie.
1: Co vás tomu vedlo se vybrat tento obor?
3: Protože já jsem nedala ty přijímačky, takže mi hodně pomáhal i ten klub a taky hlavně Milan.
1: A oporu máte mentora?
3: Ano.
1: A vy?
4: Já se jmenuji Lontina Dudiova a studuju obor sociální činnost. Inspiroval mě pan Milan Tomkovič. Tenhle obor jsem si vybral, protože ráda pracuji s dětmi.
1: Leontino, vy jste nastoupila na střední školu, ukončila jste to prvním ročníkem, do druhého ročníku jste už nenastoupila. Jaký byl důvod?
4: Spolužáci se ke mně nechovali tak, jak by měli. Byli ke mně takový, že jsem Romka, že tam nepatřím k ním a že někoho mezi ně nikdy nezapadnu.
1: Vyberete si jiný obor?
4: Ano, vyberu. Asi číšník, že tam chodí jakoby víc Romáku a že se tam budou rozumět.
1: Vy jako mentor, pane Tomkoviče, jak jste to řešil? Jak jste poradil Leontíně? Co a jak dál?
2: S Leontínou jsem samozřejmě tuhle situaci celou řešil. Řešila se i s rodinou. Byla vyvolána i schůzka, který se zúčastnili zástupci dané školy, včetně rodičů. Domluvili jsme se tam, že se to zkusí ještě vlastně do konce toho prvního ročníku a zhodnotí se ta situace na tom konci. Zhodnotilo se to a dospěli jsme teda k názoru, že pro samotnou Leontínu sama se ji uznala, že jako jo, že by to bylo prostě pro ní lepší, aby přestoupila na jinou střední školu. Pravděpodobně to bude teda učební obor, kde to pro ní bude asi jako i jednodušší. To je obor, který si prvně chtěla vybrat taky, jako který si dávala do přihlášky, když se poprvé hlásila na střední školu. Já osobně si myslím, že pokud se bude cítit v tomhletom dobře, tak proč ji nepodpořit?
0: Vysvětluje Milan Tomkovič z Obrnického centra sociálních služeb Vulkán. A to je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas amensa a čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Povodí Odry do jara zvýší protipovodňové hráze na 4 místech v Ostravě. 13 obžalovaným u Teplického soudu za převaděčství hrozí až 8 let vězení. Podle obžaloby do Německa převezli přes 60 lidí z Vietnamu. Zítra čekajte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. O půl metru vyšší hráze proti povodním vyrostou na 4 úsecích podél řeky Odry v Ostravě. Na základě simulace ničivé povodně před 2 lety povodí Odry vytipovalo slabá místa, kde povodňová vlna hráze přelila. Podle ředitele povodí Odry Miroslava Janoviaka tak před velkou vodou lépe ochrání části Slezské Ostravy, přívozu i nejníže položenou část Nové Vsi.
2: Je to opravdu nadlepšení toho stavu, který reaguje na tu extrémní povodeň. A to bylo o centimetrech, to nebylo tak, že by se nám tady 2 metry jako někde něco převalilo. To znamená, proto jsou vytipovány tyto místa, tak aby se vlastně dosypala a zafungovala.
0: Teplický okresní soud dnes začal řešit případ ilegálního převozu migrantů z Vietnamu přes Česko do Německa. Obžalovaných je 6 Čechů a 7 Vietnamců. Údajný organizátor převaděčství je ve vazbě. Hrozí jim až 8 let vězení. Všichni dnes u soudu řekli, že jsou nevinní. Pokračuje státní zástupkyně Denisa Vaníčková.
3: Obžalovaní jsou viněni z organizování nedovoleného překročení státní hranice vietnamských státních příslušníků. Převáženi byli z Maďarska přes Slovenskou republiku, Českou republiku do Spolkové republiky Německo a v některých případech z Rumunska.
0: Policisté obžalované zadrželi v Praze a na území Ústeckého a Středočeského kraje. Podle obžaloby měli od listopadu 2024 do února 2025 převést nejméně 63 lidí. Husův park v Táboře a jeho okolí se dočká proměny. Město schválilo prověřovací studii za 1 200 000 korun pro od kanceláře Biro architekti. Autobusové nádraží se přesune ke kolejím a na uvolněném pozemku město postaví blok s bytovými domy. Podnětem byla rekonstrukce nádražní budovy správou železnic, řekla vedoucí kanceláře architekta města Kateřina Čechová.
4: Ta situace tady před nádražím je komplikovaná z mnoha důvodů, jednak sociálně, zároveň to území je hodně zatížené dopravou a ten zážitek toho cestujícího, ale i běžného táboráka zkrátka neodpovídá tomu, že se nacházíme jakoby v nejlepší části Tábora, řekněme.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Olomouce na Muhelnici za sjezdem na Moravičany opatrně na kilometru 238,5. Z úzké krajnice tam do pravého pruhu zasahuje porouchané auto, je označené jen blinkry. V Praze v Libuši je uzavřená meteorologická mezi Novodvorskou a Libušskou. U fotbalového hřiště srazilo auto chodce. Kolony se ve slábnoucím provozu krátí, ještě se ale popojíždí v Libušské do centra od Sokolovny k Dobronické. A na silnici 65 od 35 na Jablonec pozor v zatáčce za Rychnovem, stojí tam v jízdním pruhu nepojízdné osobní auto. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Světově uznávaný fyzioterapeut téměř 30 let pečuje o vrcholové sportovce. Do jeho rukou se svěřili Rafael Nadal, Roger Federer a mnozí další. V posledních letech pomáhá od bolesti i hollywoodským hvězdám. Michal Novotný, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, ještě jednou vítám Michala Novotného, špičkového fyzioterapeuta. Teď si říkám, že u rozhovoru sedíme. Bylo by lepší stát? Ale není to možné, protože ano, mikrofony leží na stole, ale bylo by to vhodnější, lepší pro naše tělo.
1: Asi lepší by bylo, že po té půl hodině bychom se postavili, udělali si pár dřepů, protáhli ruce a opět se posadili.
0: A to stačí?
1: To stačí.
0: Takže zase to sezení u počítače není pro tělo taková zátěž, když dodržujeme to, že občas se zvedneme, projdeme se a tak?
1: Ono stačí už jenom měnit ty pozice. Protože jenom tím, že se trošku víc třeba předkloníme nebo zakloníme, tak změníme centrum gravitace našeho těla a tím už se změní kontrakce určitých svalů a to tělo už není v tom absolutním klidu. Ten absolutní klid a nehybnost, to je to negativní pro tělo.
0: Tu provozujeme na gauči, když koukáme na televizi. A přehodit nohu přes nohu, i to je nějaký pohyb pro to tělo?
1: I to je pohyb samozřejmě, ale taky bychom měli měnit občas pravou přes levou a zaměňovat to i za tu levou přes pravou, protože tam zase budujeme deskompenzace mezi tou vnitřní a vnější rotací kyčle.
0: Vy jste řekl v jednom rozhovoru, že když se člověk zvedne z křížového sedu bez rukou, tak je to v pořádku, tak je na tom dobře. Je to ano. Tak. A do jakého věku to platí? To by mě zajímalo.
1: No, čím díl, tím lépe. A když to budete pravidelně dělat, tak mám i pacienty, kteří v 75 to dokážou a udělají, ale nikdy není pozdě s tím začít, ale ty výsledky se většinou neukazují tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Musíme mít více trpělivosti a důslednosti, aby jsme s tím cvičením a zkoušeli to se dostat do toho stoje, z toho tureckého sedu, nejdřív s pomocí, že se opřu, pak se opřu o chvilku později a jsem si jistý, že kdo začne, tak okolo té 30 do 2 týdnů to zvládnete.
0: A může to být nějaká kontrola pro mě samotnou, když třeba každý, nevím, měsíc to zkusím a pořád to půjde, tak budu vědět, že to dělám dobře. Myslím, jako, že cvičím, starám se o to tělo a tak. A bude mi fungovat dlouho.
1: Tak tohle je jenom jeden z mnoha testů, který mě říká na tom, jakou mám rovnováhu v těle, jaký mám to core, sílu toho středu těla a zároveň i určitou flexibilitu. Ale samozřejmě je potřeba stále jít dál a dál, protože máme dva hlavní pojmy ve zdraví o těle. Jedna je progrese a jedna je adaptace. To znamená, my musíme stále tou progresí zvyšovat náročnost nebo intenzitu nebo váhu ten cvik, protože kdybychom stále dělali 10 kliků, 10 dřepů a 10 zdvihů, tak za určitý čas tam vznikne ta adaptace a už se tělo dál neposouvá. Už to nepřináší takovej tak pozitivní účinky jako na začátku.
0: Tělo se neposouvá, ale nás to už tak nebolí, ne? Takže a vy to sám říkáte, že bolest je nutná, aby člověk se stával odolnějším, aby překonával.
1: Ano, já říkám, že potřebujeme být odolný na fyzické stránce, na psychické stránce a na té metabolické stránce. A takový paradox je, že aby jsme byli odolní fyzicky, tak ten lék na tu fyzickou odolnost je bolest. A lék na tu psychickou odolnost není nic jiného než stres. Nemůžeme se stát psychicky odolným, jenom že si přečteme nějakou knížku nebo nějaký rady, aniž bychom to potom vyzkoušeli v praxi a dostali se do té stresové situace a uměli se co nejrychleji toho stresu zase zbavit. A stejně je to i u té metabolické odolnosti, kdy ten lék na tu metabolickou odolnost, na ty všechny reakce, které drží naše tělo pohromadě a v rovnováze, tak ten lék na to je trpění. To znamená hlad, občas žízeň, je tam i chladová terapie, je to, takže to je všechno to trpení, který nám dodává, aby se naše tělo rychle adaptovalo na to vnější prostředí, někdy na zimu, někdy na teplo. Takže trpět, bolest a stres.
0: No, nevím, no Těžko se to poslouchá, ale asi je to pravda. Michal Novotný je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: I to mají složitější, než jsme to měli my, protože mají mnohem komfortnější život, než jsme ho měli, nebo než jsem měl já, moje generace. A právě ten komfort, který my si kupujeme, tak jde z velké většiny proti zdraví. Ať je to, stačí se podívat, cokoliv si koupíte, proč je to víc komfortnější, protože tam není k tomu potřeba tolik práce. A to vidíme i v posilovnách, že často, což je takový paradox, že v posilovnách najednou jsou stroje, které jsou pohodlnější, které za vás udělají část práce, a u těch dětí je to podobně, a tím, že mají ten život mnohem komfortnější, tak se méně hýbají, méně času tráví venku. A i to nezdravé jídlo je mnohem dostupnější pro ty děti dneska, než bylo dříve. A je to smutný, když vidím na základní škole, kde přednáším, že děti mají, hodně dětí má nadváhu. Vidím, že nemají kontrolu nad svým tělem, jakou by měli mít. A to se projeví i třeba v rovnováze. Často, já nevím, jestli vy máte stejný pocit, ale že děti stále do vás naráží. A to je, že nemají kontrolu nad svým tělem tak, jak jí měli dřív, protože dřív padali a zvedali se, lezli na strom, padali, a to jejich tělo bylo odolnější. Dneska na stromy nelezou, dneska sednou do auta, odveze auto do školy, ve škole sedí, má jenom jednu hodinu tělocviku, a i to psaní, ta motorika, ta motorika těch jemných svalů, který vlastně my jsme krásně dělali ty psací písma, tak dneska z té školy se trochu vytrácí.
1: Vás ta zkušenost, kterou jste popsal ze základní školy, přiměla k tomu napsat knihu. Napsat knihu, která by mohla být třeba pro rodiče nějakým návodem, jak toto zvrátit?
0: Ano, na té základní škole já jsem se snažil těm žákům ukázat ze své vlastní praxe, jaký věci dělají ty hrdinové, kteří všichni oni znají, ať z televize nebo z jejich oblíbených sportů, a s kterýma jsem měl tu čest spolupracovat. Tak ta přednáška se jmenovala 12 tajemství, jak se stát hrdinou. A na základě toho jsem napsal knížku, která teďka šla do tisku, která se jmenuje Vychovej hrdinu.
1: Tak, co tam najdeme?
0: Tak rozdělil jsem to opravdu tak, jak to dělám já i se svýma dětma. Já mám 5 dětí, u někoho se mi to daří víc, u někoho míň, takže to není, že bych já byl ideální otec, já mám taky svoje pády a z těch pádů se snažím učit. Nicméně jsem to rozdělil, ty rady, těch 12 tajemství, 12 rad, do 3 částí. Jedna část je tělo, druhá je pohyb a třetí je mysl. A to je vlastně, co jsem tady zmínil, ta fyzická, psychická a metabolická odolnost. A každý příběh začínám jedním z řeckých hrdinů, který určitým způsobem zapadá do toho jednoho tajemství, protože opět se vrací do módy nebo k zájmu posluchačů Odysea, Troja a ta řecká mytologie.
1: Tak budeme vychovávat hrdiny. Díky vám. Michal Novotný je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes fyzioterapeut Michal Novotný. Vy jste těsně po revoluci, jestli jsem to dobře spočítala, jste se s rodiči odstěhoval do Španělska. Proč a jak jste se vlastně pak dostal k fyzioterapii?
1: Tak, protože můj nevlastní otec byl profesionální fotbalista a vlastně hnedka po mistrovství světa v Itálii v roce 1990 tak dostal angažmá ve Španělsku v Chichonu a já jsem ho tam následoval s mojí mámou a s mýma dvěmi sestrami a pak po dvou letech dostal další angažmá do Francie, do Saint-Étienne a já jsem se rozhodl tam zůstat a pokračovat tam, protože se mě tam líbilo, měl jsem tam svoje přátele a já jsem nejdřív vystudoval automechanika, protože můj biologický otec byl inženýr v motorsportu a on chtěl, aby jsem šel v jeho šlépějích, mně se auta líbily. Ale když jsem to dokončil, tak jsem cítil, že to není to, co bych sem chtěl dělat po zbytek života, tak jsem šel na fakultu tělesné výchovy a sportu a tam jsem si udělal jeden kurz s fyzioterapeutem cyklisty Indurajna, tehda velkýho hrdiny ve Španělsku a to jsem si řekl, sakra, to je něco, co by jsem chtěl prohloubit, takže po dokončení tělocvikáře jsem šel na fakultu fyzioterapie.
0: Tak z automechanika na fyzioterapii je to trošku skok. Předpokládám, že jste měl kladný vztah ke sportu, že jste tíhnul ke sportu, nebo...
1: Já jsem celý život sportoval, samozřejmě na té amatérské úrovni. Miluju lyžování, plavání, surfování, a takže ten pohyb mi je velmi blízký a to, že můj otec byl v tom motorsportu, tak taky vlastně jsem věděl, jak to funguje během rally a jak ty týmy rally se připravujou, protože jsem mě často bral na ty rally. A u svého nevlastního otce jsem viděl tu jeho životosprávu, jak bylo důležitý strava, i to psychické naladění, ta motivace a jak to funguje celý ten den. Takže si tyhle dva světy ve mně prolínaly a nakonec mě dostali tam, kde jsem.
0: Tam, kde jste, když jste zmiňoval sporty, ať už lyžování, plavání, já nevím, fotbal, který vlastně sport vám nejvíce ubližuje tělu?
1: No, každý sport ubližuje tělu, když se dělá příliš a jenom ten jeden sport, protože vezmeme si, že v našem těle je přes 360 kloubů a ten každý sport dostává do určitého stresu jenom určitý klouby v určitém směru a zapomíná na ty ostatní a to tělo se adaptuje tomu pohybovému stereotypu, který převládá v tom daném sportu. Tudíž neexistuje ideální sport, možná desetiboj nebo kde těch sportů je a těch pohybových stereotypů je více. Takže ideální sport je, když se podíváme do tabulek, ne, který sport je nejlepší na dlouhověkost, tak na prvním místě jsou raketové sporty. Ale jediný tajemství v tom je, protože tam je vytrvalost, výbušnost, je tam sledování míčku v prostoru, takže přizpůsobení těla na ten míček, který se přibližuje někdy pomaleji, někdy rychleji. Takže se čím víc těch našich smyslů se probouzí, aktivuje a zlepšuje, tím více je to prospěšný pro náš život.
0: A i když třeba právě třeba v tenise zatěžujeme významně jenom jednu část těla, teď jsou tam ty skluzy, že jo,
1: ano.
0: Když se zarazí to tělo.
1: Ano, jedno, jak tak... jsem říkal, není ideální sport, protože ten tenis má zase tu nevýhodu, že se zapojuje jenom jedna část těla, mnohem víc než ta druhá. Proto profesionálové v posilovně posilují právě tu druhou stranu a dělají takzvané kompenzační cvičení, aby vyvážili tu nerovnováhu, která je v tom tenise. Ale tyhle kompenzační cvičení bohužel nedělají amatéři a proto ty amatéři mají mnohem více zranění a to je jeden z těch důvodů, proč ten se říká sportem k invaliditě anebo sportem ke zdraví. Ta hranice je velmi úzká.
0: Říká Michal Novotný, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal fyzioterapeut Michal Novotný. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, jak jste se dostal vůbec k té profesi, které se věnujete vlastně celý profesní život. A jak velkým zlom nebo důležitý moment ve vašem životě v té profesní kariéře bylo to, že jste se stal jedním z pěti fyzioterapeutů v rámci ATP tenisového okruhu. Jak moc významné to pro vás bylo?
1: Tak to byl jeden z těch nejvýznamnějších momentů mýho života, protože jsem upřímně nevěřil, že se do té asociace dostanu. Tehdy mě bylo okolo 25 let, takže jsem byl zároveň nejmladší vůbec zaměstnanec ATP tehdy. Ty zkušenosti, které jsem měl, tak jsem měl jenom díky tomu, že jsem bral všechny dobrovolné akce v amatérských týmech během studia. A jakožto 25-letý, tak jsem samozřejmě neměl žádný zodpovědnosti, neměl jsem rodinu a chtěl jsem cestovat a poznávat, jak přistupují k léčení, k bolesti, jak na východě, tak na západě, jak na jihu, tak na severu, protože jsou tam odlišnosti. A chtěl jsem poznat svět a ten tenis mě tomu dal velkou příležitost, protože jsem trávil okolo 25 týdnů s ATP vlastně každý týden v jiném státě s jinýma doktorama, většinou velmi prestižní doktoři, a celý den vlastně vás obklopujou informace o tom, jak řeší ty problémy, za kterýma tam ty tenisti za námi chodili.
0: Takže vy jste se vlastně dál učil a vzdělával, ale už jste praktikoval.
1: A dál se vzdělávám i teďka. Každým pacientem dál se musím vzdělávat a kdyby jsem přestal, tak si myslím, že je čas přestat, protože to je na tom to krásný, že čím jsem starší, tak si uvědomuju, že toho vím čím dál tím méně, což je trošku paradox, ale opravdu to tak cítím a čím dál tím si dávám víc otázek a snažím se hledat na ně odpovědi. A když jsem vyšel ze školy, tak jsem si myslel, že vím všechno a teďka si myslím, že nevím nic.
0: No pro někoho by to mohlo být demotivující, ale vás to očividně motivuje hledat informace a odpovědi na otázky vaše dál.
1: Je to tak.
0: Když pak jste se dostal, nebo byl jste povolán k takovým tenisovým hvězdám, jako je Djokovic, Federer a další, tak zapochyboval jste někdy, měl jste třeba někdy obavu, že tak teď od vás čekají zázraky, jako že vypnete bolest, vypnete trápení toho sportovce a vy, měl jste obavu, že třeba se lžete, že to nezvládnete, nebo že to třeba ani nebude možné jim pomoci?
1: Tak ze začátku to pro mě bylo složitý v tom, že samozřejmě přijdete mezi další čtyři fyzioterapeuty, kteří už tam byli mnoho let, měli mnoho zkušeností a ty tenisté ze začátku chodili, když si mohli vybrat, tak si vybírali toho, který tam je déle nebo který je lepší. Takže já jsem ze začátku tak trošku trpěl tím, že jsem se cítil, že nejsem na jejich úrovni. Nicméně, kdo si počká, ten se dočká a já jsem měl potom několik turnajů, kde jsem byl já sám a ty hráči za mnou přišli a měl jsem, nevím jestli to štěstí, nebo tím, jak jsem opravdu chtěl vnitřně jim pomoct co nejrychleji, tak se mě to povedlo a najednou na těch velkých turnajích, kde jsme už byli víc fyzioterapeutů, tak za mnou chodili ty velký jména a najednou, proč za mnou chodí ty velký jména, protože jsem jim pomohl a velmi rychle jsem se dostal vlastně i na tu úroveň, kterou měli ty ostatní, ale to, že jsem stále byl obklopován lidmi, kteří byli lepší než já, tak vás to stále hnalo, abyste každou volnou chvilku trávil čtením studií a knížek a vzdělávání vlastně ve volném čase.
0: Ale občas to bolelo, občas se vám třeba nechtělo, že jo?
1: Upřímně, nechtělo se mi chodit do posilovny, cvičit, běhat, plavat mnohem víc, než si vzít tu knížku, protože vždycky jsem to dělal, že se něco dovím, co mě opravdu zajímá a co mě opravdu něco dá. Takže nemůžu říct, že opravdu studovat tu moji profesi pro mě nebyla zátěž.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal fyzioterapeut Michal Novotný, který se věnuje mimo jiné také velkým tenisovým hvězdám, ale zarazilo mě, že vaši odbornost si občas vyžádá i hollywoodská hvězda. Tak co trápí herce třeba při natáčení? Co potřebují?
1: No, velmi podobné věci jako ty profesionální sportovci, protože ten jejich denní plán se opravdu neliší od toho profesionálního sportovce. Krom toho, že úplný ty špičky herců, stejně jako ty špičky toho sportu, mají svého vlastního kuchaře, který jim připravuje jídla, takže já jsem u těch herců i s jejich kuchařem řešil, jak by měla být nastavená ta strava na základě té fyzické činnosti, kterou jsme zrovna v tom období dělali. Protože u někoho to mohlo být, že by potřeboval udělat definici svalu, u někoho snížit váhu, u někoho naopak nabrat. Takže ty problémy ty herci mají velmi podobný, jak ty sportovci, nejenom díky to, že to jejich zaměstnání je velmi, ty kaskadérské kousky jsou velmi náročné pro tělo, protože ne všichni herci na všechny ty triky používají ty dvojníky, ale tráví přes 2 hodiny v posilovně a běháním a přípravou toho filmu.
0: Tak a poslouchají vás? Nebo třeba někdy se šprajcnou takzvaně?
1: Ne, poslouchají. Dřív mě neposlouchali, když se vytvořilo to pouto přátelský mezi tím sportovcem a mnou, když jsem s nima trávil, že jo, každý den od rána do večera cestovali jsme mezi kontinentama spolu, tak se tam vytvoří to určitý přátelský pouto, který v těch kritických situacích často je důležitější než ten fyzioterapeut nebo kondiční trenér k tomu sportovci. Takže říká, dneska jsme unavený, pohodáme si, jdeme nikam radši do restaurace. Takže, ale jakmile tam to pouto není přátelský, tak poslouchají, proto si mě nějakým způsobem najímají, protože by to jinak nedávalo smysl. Většinou, ať jsou to ty sportovci nebo herci, tak potřebují mít rychlé výsledky, protože se většinou hraje o čas. Ať už po operaci dostat sportovce co nejrychleji na hřiště, nebo během zranění zaútočit na to zranění co nejrychleji, aby byl připraven hrát. A v tom filmu samozřejmě tam je taky velký časový tlak, protože ty místa, které pronajmou, nebo ty lokace, tak mají přesně daný termíny, a když je ten herec zraněný a nemůže se hybnout díky bolesti zad a musí běžet ve sněhu s dítětem, který váží 25 kilo, tak tam musí poslouchat, aby byli sami proti sobě.
0: To muselo být i pro vás velmi zajímavé, nejen jako pro fyzioterapeuta, ale člověka toto zažít, toto poznat, jak to funguje, ten herecký svět hollywoodský.
1: Určitě, já jsem za tu první zkušenost, která byla s Orlandem Bloomem, byl velmi vděčný, a jelikož byla zároveň úspěšná, tak se to potom nějakým způsobem ty informace rozjeli dál a volali mě ty další herci častěji a častěji. A pro mě bylo velmi zajímavé najednou vidět být uprostřed toho nahrávacího studia na zámku a vlastně sledovat, jak Keanu Reeves bojuje a potom mu pomáhat ze země, když ho bolelo něco, a rovnou na lehátko, a režisér říká, máme 15 minut maximum, takže mikrofony všechno pryč, rychle na lehátko. Takže úplně jiná dynamika práce, zajímavá, mnoho jsem se naučil a kam jsem vděčný za každou příležitost, která se mě v životě dostane.
0: Michal Novotný je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: nás občas nebolí tělo, dobrou zprávou je, že bolest dokazuje, že žijeme. Aspoň to říká náš dnešní host, fyzioterapeut Michal Novotný. Když vidíte člověka, díváte se na něj jako na svého potenciálního pacienta, sledujete, jak drží tělo, jeho chůzi a tak, nebo nejste tak postižen?
1: Tak postižen nejsem, ale byl jsem. A teďka to je tak, že většinou sleduju toho člověka, když zrovna něco zkoumám, nebo sleduju nějakou specifickou věc, nebo ní čtu, nebo zjišťuju si. Tak potom, když jdu třeba se psem, tak sleduju u těch ostatních lidí, jestli to, o čem zrovna teďka se učím, jestli zapadá do toho, co jsem si zrovna přečet.
0: Takže rovnou v praxi to pak sledujete. Vy jste někde uvedl, že existuje bolest, která vychází ze svalů, z kloubů, z nervů. Vy poznáte bezpečně, odkud ta bolest přichází?
1: No, o to se snažím. Hlavně ta bolest většinou není na tom místě, která je ta hlavní příčina. Protože bolest je jenom ta žárovka, že se rozsvítí, že je něco v nepořádku. A já v mý poslední knize, která už vyšla, tak jsem, která je o bolesti zad, tak jsem ji rozdělil na pět struktur, aby jsme, že nejdřív potřeba zjistit, jaká struktura je pod tou bolestí. Aby ty cviky a ty rady se byly cílený k té struktuře, která je poškozená. Protože každá struktura potřebuje něco jiného. Jak potřebuje nejenom jiný cviky, ale jiný rady a doporučení. Takže ano, snažím se díky testům a díky místu a citu mých rukou najít, jestli se jedná o vaz, šlachu, sval nebo kloub.
0: Ale obyčejný smrtelník to nepozná, to nezjistí.
1: No, snažil jsem se to dát do té knihy právě těma testama a říct si, jaká typ, kdy ta bolest bolí, protože není to samý, jestli ráno nebo večer, jestli při chůzi nebo při sezení, jestli ta bolest je tupá, nebo jestli je elektrická, nebo jestli je tam, jako by bylo teplo. Takže se každá tato bolest má svoje specifika a míří k určitý struktuře.
0: Jak ostatně vy zvládáte bolest?
1: Já jsem si prošel hodně bolestma a s trpělivostí vám řeknu, že s těžkýma zraněníma jsem je všechny překonal, ale je tam třeba ta disciplína, protože já každý den chodím hodinu plavat a hodinu cvičím a tady do těchto dvou hodin nevemu žádného pacienta, protože to je můj svatý čas pro sebe. A když někdo má tu disciplínu a pravidelnost a nečeká zázraky ze dne na den, protože poslední bolest mě trvala 3 roky, než jsem se jí zbavil a ze začátku to vypadalo na operaci a tímhle možná dám posluchačům naději, že když se něco bolí i dlouho, tak musí trpělivě a s disciplínou den po dni pokračovat dál.
0: No, ale někdo to zkrátka nevydrží, nemá tu trpělivost a hlavně ta bolest nás kolikrát i paralyzuje přeci a dělá nám ty dny škaredější a těžší.
1: Jak se na to díváte? Když se centrujete nebo se soustředíte na tu bolest, tak ano, protože čím více na ní soustředíte, tím je horší. Ale u dětí, když něco bolí a pustíte jim pohádku, tak na tu bolest zapomenou. Já vím, že nemá cenu se dívat na tu pohádku, to je jenom taková, jak bych řekl.
0: Zkrátka nevěnovat té bolesti tolik pozornosti.
1: A jít tý, s tou bolestí naproti.
0: Michal Novotný byl naším hostem. Moc vám za to děkuju.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas zprávy.
3: 13 tisícům lidí na Vysočině končí platnost řidičského průkazu. Lesníci v Krkonoších očekávají v příštím roce větší škody způsobené kůrovcem. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Nový řidičský průkaz si letos na Vysočině musí zařídit ještě necelých 13 tisíc lidí. Končí jim totiž platnost dokladu. Ukazují to údaje společnosti Bankovní identita. O výměnu mohou požádat až 90 dnů před koncem expirace. Žádost lze vyřídit také online prostřednictvím portálu dopravy.
4: V Jihlavě a okolí letos končí platnost průkazu 2,5 tisícům řidičů. V Třebíči necelým 2 tisícům. Více než 1 000 lidí ho musí vyměnit také na Havlíčkobrodsku a Pelhřimov. Hotový doklad si můžou místo vyzvednutí na úřadě nechat doručit i do výdejního boxu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
3: Škody způsobené kůrovcem jsou letos v lesích v Krkonoších menší než v předchozích letech. Letos v Národním parku evidují 15 000 metrů krychlových poškozeného dřeva, což je nejméně za posledních několik let. Kvůli dlouhodobému suchu ale předpokládají, že v příštím roce škody od kůrovce opět narostou. Proto je potřeba prostory neustále kontrolovat, připomíná lesník Pavel Zázvorka.
5: To je naše největší povinnost vyhledávat toho brouka, snažit se ho prostě, jak říkáme, zadusit v základu nebo při tom, kdy je ho ještě málo, protože jakmile se to rozroste do větších rozměrů, tak už se s tím těžko pracuje a těžko se zpracovává.
3: Detailní smlouvu o spolupráci dnes podepsali zástupci Karlových Varů, Sokolovské uhelné, městských tepláren a města Chodov. Cílem je pokračovat v dodávkách tepla pro téměř 50 tisíc domácností v nejbližších 20 letech. Součástí smlouvy je také modernizace horkovodu z Vřesové do Karlových Varů. Podle předsedy dozorčích rad společnosti SUAS a uskupení SUAS Group Pavla Tomka chtějí firmy na rekonstrukci potrubí využít i státní dotaci.
6: Primárně naším záměrem, abychom zajistili veřejné prostředky, aspoň nějaký poměrnou část, na krytí nákladů spojených s opravou a modernizacemi horkovodního převaděče. Tím, že jakákoliv zdroj vlastně veřejných prostředků, který přichází do těch investic, tak nevstupuje potom následně do ceny tepla. To znamená, naším cílem je nezatěžovat nadměrně toho konečného odběratele.
3: Podle předběžných odhadů bude stát rekonstrukce horkovodního vedení mezi Vřesovou a Karlovými Vary kolem 700 milionů korun.
0: Počasí.
3: V noci bude polojasno až jasno, lokálně až oblačno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty klesnou na 5 stupňů Celsia. A počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 se vyhněte překážce u Brna ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Mikulov a Centrum na kilometru 195 leží na vozovce v levém pruhu předmět, zřejmě kus pneumatiky. A v Praze v Libuši neprojedete meteorologickou ulicí mezi Novodvorskou a Libušskou. Vyšetřují tam srážku auta s chodcem. To byly zprávy. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: ETA. Spotřebiče, které byly za socialismu bezmála povinnou výbavou každé domácnosti.
1: Znáte značku ETA?
2: Ano, ano, znám.
3: Česká značka elektroniky domácích spotřebičů.
2: ETA, to je elektronika.
4: ETA, přímě nevím asi.
5: No, když elektrický přístroj naše. Vím, že měli grill, mixéry a takovýhle ty věci, ono dřív to tolik nebylo.
3: Vysavač, varnou konvici, žahličku.
6: ETA, to jsou ty vysavače a podobně.
2: ETA, elektrospotřebiče, ano.
7: Mám z ETA vysavač a ten už mám pěkně dlouho, asi 15 let.
1: A jak dlouho ETA existuje na českém trhu, odhadnete?
8: Řekl bych, že takových 50 let.
2: 80, 100.
9: Přes 50, 60 let.
3: Mnoho let. No 50, 100.
0: Na počátku stál pražský podnikatel Jan Prošvic. Narodil se v roce 1907 a vystudoval průmyslovou školu v Praze. Poté, co roku 1923 bylo v Československu zahájeno rozhlasové vysílání, začal vyrábět stavebnice domácích rozhlasových přijímačů. Ve svých 23 se na Matějské pouti v Praze seznámil s Jiřinou Haškovou a udělal na ní takový dojem, že se zanedlouho vzali. Přes den prodávali stavebnice, po večerech je jezdili zákazníkům k ním domů sestavovat. Časem se Prošvic rozhodl podnikání rozšířit a založil v Libni první továrnu na elektrické žehličky a kávomlýnky. Jeho výrobky byly kvalitní, měly moderní design a tak se prodávaly jedna radost. Byl čas posunout se zas o kus dál. A tak se Prošvic dohodl s chotěbořským továrníkem, výrobcem kovového zboží Vilémem Eckhartem a společně založili v areálu bývalé cihelny na okraji Hlinska závod ESA. Zkrátka ukrývala název Elektrotechnická společnost akciová. Firmu nechali zapsat do obchodního rejstříku 3. září 1943. Dva roky až do konce války ESA oficiálně vyráběla telefonní rozdělovače pro německé dělostřelectvo. A kromě nich neoficiálně jednoduché žehličky s keramickou vložkou. Vůbec prvním výrobkem z produkce závodu ESA byla jednoduchá suchá žehlička se stojánkem. Po žehličkách se záhy rozjela i výroba elektrických vařičů s lehkou plotnou. Továrně našlo zaměstnání zhruba 40 lidí a několik desítek z nich díky tomu uniklo nedobrovolné práci v nacistickém Německu. Díky úspěchu továren Prošvic Libeň a ESA Hlinsko si mohl pan podnikatel nechat vystavět dvě vily. Jednu přímo u Hlinecké továrny, jednu v rekreačním letovisku Vonoklasy. Nastálo s manželkou a 4 dětmi bydlel v Praze v Senovážné ulici. Po válce už v továrně pracovali 300 zaměstnanců. Prošvic se stal výhradním majitelem ESY a výrobu rozšířil o topidla, kávovary, ventilátory, měniče ke gramofonům a další spotřebiče do domácnosti. Prošvic zakoupil další objekty a přesunul do nich i své podnikatelské aktivity z Prahy. Dokonce si pořídil i vlastní letadlo. Potřeboval se na svých služebních cestách přesouvat rychle z místa na místo a jezdit autem po evropských silnicích poničených válkou nebyl žádný med. Ještě v únoru 1948 vyjednával kontrakt ve Spojených státech amerických. Rostoucí hrozbu komunistického převratu nevnímal. Po vítězném únoru podnik opanovali komunistické akční výbory a Jana Prošvice zbavili jeho vlastnických práv. ESA byla znárodněna a značka přestala existovat. Její produkty se dál vyráběly pod značkou národního podniku Elektro Praga. V roce 1949 se osamostatnil národní podnik Elektro Praga Hlinsko s monopolem na výrobu tuzemských elektrických domácích spotřebičů, vařičů, teplometů a žehliček.
10: V meziválečném Československu existovala řada větších i menších výrobců domácích elektrospotřebičů a jedním z těch nejdominantnějších byla dceřiná společnost ČKD Elektro Praga, která sídlila ve Slaném.
11: Prozradila kolegyni Světlaně Lavičkové kurátorka Národního technického muzea Lucie Střechová.
10: Zde právě stojíme před její produkcí z přelomu 30. a 40. let. Můžeme si tu prohlédnout kompresorovou lednici z roku 39. nebo navrženou kolekci nových spotřebičů na přelomu let 41 a 42.
12: Ale tyhle ty spotřebiče, ty vypadají relativně velmi moderně. Tady třeba ten dvouvařič, ten by si mnoha hospodyňka klidně třeba na chalupu pořídila a ten elektrický sporák zase je natolik bytelný, že by určitě přetrval i do dnešních časů. A to vůbec nemluvím o tom vysavači.
10: Je to kolekce, která byla navržena tady za velmi stížených podmínek období protektorátu. Tady tam byla různá surovinová a další výrobní omezení. Ale zároveň je to kolekce, která byla navržena i s tím úmyslem, že se samozřejmě bude co nejvíce vyrábět potom v osvobozeném Československu, což se také stalo. Jak vidíme, ten tříplotinkový sporák i ten dvouplotinkový vařič se skutečně vyráběl do poloviny 50. let. Ten sporák je takový ikonický, protože se opravdu stal tím symbolem té protektorátní výroby, kdy se vedoucí podniku Elektro Praga opravdu snažili udržet výrobu těch domácích spotřebičů, ačkoliv se museli ve velké míře přeorientovat na válečnou výrobu. Pak tedy mohli plynule navázat na tu výrobu v osvobozeném Československu. Nicméně, jak jsme se bavili o těch náročnějších a složitějších podmínkách, tak samozřejmě do toho vstoupila tedy změna jaksi politického obratu a v hospodářství a později tedy i v té politice. V tom hospodářství to paradoxně přišlo dříve, protože už vydané dekrety prezidenta republiky z podzimu 1945 přinesly zestátnění velkého průmyslu, tedy průmyslových podniků se zaměstnanci nad 500. A do toho samozřejmě spadaly i tyto podniky, jako byla dceřinka ČKD Elektro Praga. Z té tedy pak utvořili takový centrální zastřešující národní podnik v březnu 1946. Do tohoto centrálního zastřešujícího podniku potom zařadili všechny existující výrobce drobných domácích elektrospotřebičů v Československu.
12: A těch výrobců bylo hodně v té době, těch právě drobných spotřebičů?
10: Ano, musím říct, že my jsme měli celkem ve výrobě těch domácích elektrospotřebičů tradici již od úplného začátku vývoje těch elektrospotřebičů. Jedna z nejstarších firm, která vyráběla například elektrické rychlovarné konvice, topinkovače a elektrické hrnce, působila od roku 1911 v Děčíně a její značka byla Jeka. Velký podnik Tatra měl i svou divizi na výrobu chladících systémů a tedy i domácích ledniček. Zaprvé to byl jeden z nových oborů, který se začal od začátku 20. let velmi dynamicky rozvíjet a také to bylo jedno z odvětví, kdy ty velcí elektrotechničtí

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jaký osud čekal Jana Prošvice? Nejprve ho vyhnali, co by vykořisťovatele, kapitalistu a kolaboranta z jeho vlastní továrny. Hned na to ho zatkla státní bezpečnost a na několik týdnů zavřela na Pankrác. Pak ho sice stýraného zase pustili, ale zanedlouho zaklepal u jeho dveří agent provokatér. Přesvědčoval Prošvicovi, že ho posílá CIA a že jim pomůže s emigrací. Prošvic odmítal. Celé to musí být omyl, nic přece neudělal, jejich život bude normálně pokračovat dál. Svou práci miluje a jeho schopnosti by měl umět ocenit i současný režim. Až na potřetí se nechal přesvědčit a spadnul do pasti. Tak se rodina Prošvicových 23. dubna 1948 stala zřejmě první obětí provokační akce STB s názvem Kameny. Pak už šlo všechno ráz na ráz, jako v absurdním dramatu. STBáci totiž několik set metrů před skutečnou čárou vybudovali perfektní hranici falešnou. Opatřili ji i fingovanou služebnou. Agent provokatér dopravil své oběti do Gdyně, kde je převzali další STBáci v roli amerických agentů. Ten poslední je v noci zavedl na místo, které označil jako hranici a ukázal jim na nedaleký dům, který prý už stojí na německém území. Tvrdil, že jde o stanici US Army. Další STBák v uniformě amerického důstojníka přivítal uprchlíky ve své kanceláři, vyzdobené americkou vlajkou a portréty prezidentů Trumana a Roosevelta. Pokuřoval Chesterfieldky, na polici stála lahev whisky. Děti dostali švýcarskou čokoládu a důstojník Prošvicovi laskavě vyslechl. Pak ale čekalo vyčerpanou rodinu kruté překvapení. Falešný Američan Prošvicovi oznámil, že lidi jeho typu Západ nepotřebuje a jeho žádost o azyl se proto zamítá. Než se všichni vzpamatovali, STBáci je zatkli, okradli o všechno, převezli do Prahy a zavřeli na Pankrác. Prošvic byl odeslán na nucené práce. Při první příležitosti se mu však podařilo uprchnout a úspěšně přejít za

0: západní hranice. Na vízum pak čekal v německém uprchlickém táboře 2 roky. Když se konečně dostal do Anglie, našel si práci v továrně u Ponku a učil se jazyk. Brzy si pronajal garáž, pár strojů a sehnal pomocníka. Spolu se pak pustili do výroby nejrůznějších kuchyňských spotřebičů. Když už se zdálo, že začnou vydělávat, potkala je další smůla. Garáž kompletně schořela. Nebyla pojištěná. Ale ten neuvěřitelný člověk se zase nevzdal. Získal patent na bimetalový grill a založil novou firmu Rima Sunbeam, ve které vyráběl grilovací zařízení, helmy na vlasy a elektrické nože. Po letech si mohl koupit dům s pozemkem na ostrově Tenerife. Jeho manželce mezitím komunisté zabavili veškerý majetek, byt v Senovážné i oba domy. Paní Prošvicovou nesměl nikdo zaměstnat a tak zůstala sama s malými dětmi zcela bez prostředků. Nezbylo jí nic jiného, než se uchýlit i s dětmi k těžce nemocné babičce do domku bez topení, záchodu a tekoucí vody v kolonii na okraji Prahy. Dům ve Vonoklasech nezůstal prázdný dlouho. Za směšnou cenu si ho pro sebe koupil přítel pracujícího lidu Antonín Zápotocký. Druhou vilu využívala státní bezpečnost. Když ji později v restituci získali Prošvicovi děti zpět, zbyla z ní vybydlená ruina.
1: Co se týče těch klasických spotřebičů od Ety, tak jejich výrobní program byl zaměřen především na kuchyňské spotřebiče a spotřebiče pro úklid domácnosti. Různé kuchyňské roboty, šlehače, mixéry a v té druhé řadě vysavače, leštiče, parket a tak dále.
2: Když se podíváme na ty roboty, člověk by řekl, že takový kuchyňský robot je pomocník v domácnosti, kterého známe až někdy od poloviny 20. století, ale ona to tak úplně pravda nebude, jak se na vás dívám.
1: Ne, určitě ne. Samozřejmě i kuchyňský robot má své předchůdce. U kuchyňského robota, který vyráběla v polovině 40. let zbrojovka Brno, to byla trošku překvapivá firma tedy na výrobu kuchyňského robota, ale bylo třeba přetavit ty válečné zásoby v něco smysluplnějšího, tak tedy jí byl zadán centrálně úkol vytvořit vlastně nějaký nový smysluplný kuchyňský spotřebič pro osvobozený vánoční trh v roce 46. Tak proto zbrojovka Brno. Ale velkou tradici ve výrobě kuchyňských robotů měla firma Porker za první republiky, která se poté přetavila na národní podnik Ústecko-Orlické strojírny, a ty právě vyráběly velkou část těch kuchyňských robotů pro Elektropraga Hlinsko, tedy později s označením ETA. Byla to ta řada UKS, tedy Ústecko-Orlické strojírny, a těch opravdu byla celá řada. Tady vidíme ten typ E20, takový zaoblený bochánek s tím kompletním příslušenstvím na drcení máku, mlýnek na strouhanku a další příslušenství, i včetně všech mixovacích nádob, které samozřejmě byly zapotřebí. Velmi oblíbený byla i nádoba na zbavení šlupek od brambor, co se vyskytovalo u těch souprav zhruba do 60. let, v 70. letech, pak to příslušenství ustupuje do pozadí. Ale objevují se nám v domácnosti i ty menší spotřebiče, jako jsou ruční šlehače a mixéry, které se stávaly v těch menších panelákových městských bytech oblíbenějšími, protože nezabíraly v rámci kuchyně tolik místa. Takže si tady právě můžeme představit ten elektrický šlehač z poloviny 50. let a nebo ikonický Pragomix, který měl tu už pro nás asi klasickou skleněnou mixovací nádobu na přípravu koktejlů a dalších takhle rychlých pochutin.
2: V současné době nic nového pod sluncem.
1: Ne, určitě ne, všechno má svůj původ. Ta řada těch domácích spotřebičů se nejvíce formovala právě ve 20. a 30. letech a později už se ty spotřebiče jenom vyvíjely tvarově a materiálově, protože po druhé světové válce nám do jejich tvorby samozřejmě masivně vstupuje plast. To umožnilo jejich větší tvarování, odlehčení a tedy větší komfort pro toho spotřebitele.
2: Mnohdy se také říká, že právě plast způsobuje to, že mnohé ty spotřebiče už nemají takovou tu výdrž.
1: Tak záleží na tom, z čeho ten plast je složen a jaká je jeho síla samozřejmě. Myslím si, že ty plasty, které byly vyráběny v těch 50. a 60. letech, sice jsou pro nás muzejníky trochu těžší opravdu po těch x letech, kdy byly užívány a nyní jsou u nás v depozitářích, tak jsou skutečně trošku náročnější na to ošetření, ale na tu užitnou dobu toho spotřebiče, myslím, to byla dobrá výdrž. Dnes se potýkáme, myslím, s mnohem menší lhůtou na udržitelnost toho plastu.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale zpět do továrny. V 50. letech ve výrobě podniku Elektro Praga Hlinsko začaly hrát prim vysavače. První vlastní model měl typové označení ETA 401 Standard. Vyráběl se dalších 13 let a prodalo se ho včetně exportu přes 1 000 000 kusů. Byl to první autentický předchůdce slavného vysavače ETA 402 Jupiter, který dodnes platí za designový kousek. Navrhl ho jeden z nejvýznamnějších českých designérů Stanislav Lachman, přezdívaný Pan Vysavač či Josef Lada českého designu. Tehdy se v Čechách ale ještě nemluvilo o designu, nýbrž o tvarovém výrobě.

0: Stanislav Lachmann byl opravdovým mistrem. Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze a nastoupil do státního podniku Kovotechna. Tam s týmem dalších návrhářů, grafiků a výtvarníků začali navrhovat tvary nových výrobků, včetně jejich obalů, návodů k použití a jmen. Je autorem více než 1200 návrhů. Jedním z nejčastějších odběratelů jeho práce se v 50. letech stala právě Elektro Praha Hlinsko. Navrhoval pro ní kompletní podobu vysavačů, šlehačů, kuchyňských robotů, vařičů, mixérů, kávovarů, žehliček a dalších přístrojů do domácnosti. Funkcionalistický design elektrického vysoušeče vlasů ETA 310 Diola představoval koncem 60. let jeden z největších výstřelků tehdejších elektrospotřebičů. Přesně jak se píše v dobových popiscích produktu. Elegantní, spolehlivý a výkonem odpovídající všem náročným požadavkům. Totéž platí i o jeho žehličce ETA 211 z roku 1973. Hranatá žehlička kosodélníkového tvaru měla nestandardně velkou žehlící plochu, ve své době největší na světě. Šikovně padla do ruky praváků i levákům a dala se snadno odstavovat na bok. V té době u žehliček cosi nevídaného. Na československém trhu se ale příliš neujala. To její následovnice, suché žehličky ETA 219 a 220, se od roku 1972 do roku 1997 vyrobilo víc než 11 milionů kusů. Úspěšně se prodávala u nás i na zahraničních trzích.
1: Ještě bych upozornila na typ spotřebiče, který na začátku 60. let přišel trochu nově, protože se samozřejmě vyvíjela i tvorba kuchyňské linky. Elektro Praha přišla s takzvaným superrobotem, což byl robot, který byl vestavěn do umakartové kuchyňské skřínky, kdy veškeré příslušenství bylo uklizeno v té skřínce. A ty pohonné hlavice byly na pracovní desce a na čelní desce toho přístroje. Takže hospodyňka pak mohla z té skřínky si vytáhnout různé příslušenství, které momentálně potřebovala, a zapojit si to přímo na tu pracovní desku toho přístroje.
2: Je to tedy ale tak trochu přece jenom, možná lidově řečeno, krám do té kuchyně, ale asi hodně pomáhá.
1: Tak pokud splynu s tou kuchyňskou linkou, tak si myslím, že to bylo účelné začlenění, ale pokud na tu linku nenavazoval, tak určitě to bylo trochu větší spotřebič.
2: A určitě to také bylo nákladnější si takovýto ohromný spotřebič, byť užitečný, pořídit. To si nemohl dovolit každý.
1: Tak určitě je to prostě velký spotřebič s kompletním příslušenstvím. Nicméně byl asi patrně celkem oblíbený, protože se dále vyvíjel, kdy dalším následem bylo provedení ETA Varmix, což už byla ta klasická smaltovaná kovová skřínka zapadající do těch kuchyňských linek, které si určitě pamatujeme z panelákových kuchyní. Ta už měla taky začleněnou takovou elektrickou vařenku, někdo říká remosku, a byly tam i dvě elektrické plotínky na vaření. Nám se tedy před loni dostal do sbírek jeden typ z Dobrušky, z domácnosti, a tam máme zachovaný ten uživatelský příběh, kdy víme, že si ho paní zakoupila z porodného své dcery, aby jí tedy mohla připravovat na mateřské ty pokrmy, které bylo třeba, že to hezky právě jí zapadlo do té

0: Tak jsme dovařili. Pojďme uklízet.
1: Máme tady i vitrínu věnovanou vysavačům, tedy těm nejoblíbenějším typům z výroby Elektropraga Hlinsko. Asi nejikoničtějším a tedy opravdu velkým rekordmanem v té výrobě je vysavač Standard, který se vyráběl zhruba od poloviny 50. let do téměř konce 60. Vzhledem k tomu, že se vyráběl tedy v tak dlouhém časovém úseku, tak se samozřejmě měnilo i jeho zpracování. Ty první typy byly kombinované s kovem, s povrchem z kladívkového laku a plastem. Později pak už začínaly být více plastové. Prodával se ve velmi praktické takové módní tašce, kam se dalo uklidit veškeré příslušenství, včetně sací hadice.
0: No a když jsem měla na dovolenou, tak jsem mohla vyhodit ten vysavač, uklidit ho do skříně a do té tašky si složit věci na přenocování, třeba dejme tomu na týden.
1: Určitě, ta taška vypadá jako ty cestovní, které se v té době vyráběly, takže ano, taška byla velmi praktická. Jeden z nejvýkonnějších vysavačů taky té doby v přelomu 50. 60. let pak byl vysavač Jupiter, který byl právě oblíben pro svoji výkonnost. No a takovou zajímavostí z poloviny těch 50. let je vysavač Pluto, vajíčkového tvaru, jehož autorem je tedy designér Miloš Hájek. Je to vlastně výsledek inspirace těmi kosmickými výzkumy a objevy, tak jako se to odrazilo i u amerických spotřebičů, třeba u americké firmy Hoover, která měla vysavač, který se vznášel na takovém vzduchovém obláčku, což bylo způsobeno pod tlakem, tak tady my jsme se aspoň dobrali toho netradičního vajíčkového tvaru. Taky zde tady máme ještě takové více kovové provedení, v pozdějších letech pak bylo více plastové.
2: V propagačním materiálu z počátku 60. let se píše: proč jsou dobré výrobky Elektropragy Hlinsko? To není náhoda, že máme vlastní sochařský ateliér a vlastního tvarového výtvarníka. Od svých výrobků nechceme jen to, aby dobře pracovali a plnili svůj úkol. Chceme současně, aby byly fyziologicky správné, aby odpovídaly lidské ruce a aby se s nimi snadno pracovalo. Chceme současně, aby byly krásné, aby jejich tvar byl ladný a jejich barvy příjemné. Chceme současně, aby vhodně zapadaly do prostředí, do něhož jsou určeny. Při své práci dbá tvarový výtvarník i na to, aby byly dobře vyrobitelné. Zkušenosti z jedněch výrobků nám pomáhají při výrobě výrobků dalších. Proto jsou naše výrobky dobré. V roce 1960 se Elektropraga Hlinsko rozrostla natolik, že pod ní spadaly dva národní podniky a 10 závodů. Vyráběla 12 různých spotřebičů a zaměstnávala skoro 3000 lidí. Podnik získal ochrannou známku, kterou v předválečné době vlastnila firma Elektrotechnické aparáty. Od té doby se označení ETA objevovalo na všech nově vyrobených elektrospotřebičích. V roce 1993 zamířila ETA Elektropraga Hlinsko do kuponové privatizace. Prvními vlastníky se staly privatizační fondy velkých bank. S pádem železné opony a invazí zahraničních značek začínala být značka ETA v českých domácnostech čím dál vzácnější. Ještě v polovině 90. let se ale v každé české domácnosti našly 3 až 4 výrobky této značky. Dnes je to podle průzkumů už pouze jeden.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Po dvou letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Nová čtvrť až pro bezmála 3000 lidí může vzniknout v okolí Palackého třídy v Pardubicích. Zítra čekejte polojasno až jasno a teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Na pražský Petřín po dvou letech znovu jezdí lanovka. Dopravní podnik opravil trať a koupil nové prosklené vozy pro 120 cestujících. Lanovka bude jezdit každý den od 7 ráno do 10 večer.
2: Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu David Miloš.
3: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce a lanovka krásně zrekonstruovaná.
2: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což to s tom předchozím voze možné nebylo.
2: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
5: Kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
2: Jednorázová jízdenka na lanovku stojí 100 korun, platí ale taky dlouhodobé předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pardubice plánují výraznou proměnu území mezi hlavním nádražím a centrem města. V okolí Palackého třídy má v dalších letech vzniknout nová čtvrť pro až bezmála 3000 lidí. Zastupitelé schválili územní studii, která určuje podmínky budoucí výstavby.
6: Nové domy mají vzniknout hlavně v areálu bývalého pivovaru a Prokopky nebo u ulice k Polabinám. Část místních obyvatel s plánovanou výstavbou nesouhlasí. Obávají se většího provozu, problémů s parkováním, zastínění současných domů nebo kácení vzrostlých stromů. Město naopak argumentuje tím, že zeleně má v celé oblasti přibýt a nové domy mají být nižší než část současné zástavby. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj pošle na Ukrajinu další 3 vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby. Využil k tomu obměnu vozového parku záchranářů, kteří letos dostanou 3 nové sanitní vozy. Ty vyřazené, pro které nemá záchranná služba využití, mohou pomoct s přepravou pacientů a zraněných vojáků na Ukrajině. Už loni tak Liberecký kraj předal prostřednictvím organizace Post Bellum pro Ukrajinu 5 starých sanitek.
7: Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS tam sanitky využijí jak pro potřeby nemocnic, tak na frontě. Od začátku války podpořil kraj Ukrajinu téměř 40 miliony korun, jak v penězích, tak ve zdravotnickém materiálu. Peníze šly na obnovu vodovodů v centru Vinice, rekonstrukci centra pro invalidní uprchlíky nebo na stavbu rehabilitační nemocnice pro válečné veterány. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou také držet mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách kolem 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Karlovarsku na křižovatce silnice číslo 20 a exitu z D6 na Jenišov havarovala motorka. Na místě je záchranná služba. Záchranka přijela také k nehodě u Pardubic na silnici číslo 2 do přelouče mezi Popkovicemi a Starými Čivicemi. Tam havarovalo osobní auto. Průjezd je omezený. A na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu dejte pozor, v levém jízdním pruhu je předmět na vozovce. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovém případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil. Onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl Mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto, Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma Bottlese, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra, vyjma Bottlese. A o čem to svědčí? Bottles s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Bottles dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných

0: Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na Tři krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás dva, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti a pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu, a v jednu chvíli ozářili také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té

proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý let a nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den a první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: tak co jste tomu říkali? A čemu jako? Opatrně se zeptal mlynář. No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici. Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč,

0: Autorem jedné z dalších povídek ve strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast schotí, totiž Tildičin papínek a matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

0: Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabil rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má naložíno. Slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jakoby se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka, je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán z pošklepky a doporučením, abych si dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu? To si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní.
1: Jak se vede, kamaráde?
0: Oslovil mě dotyčný strážce vlasti zvesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě, kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou ducharských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu, strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuly v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno. Divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak 5x, 6x. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nechty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rowell byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel Sira Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chyběl.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

Evo tuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil od tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je přesně 23 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Přeju dobrý večer, a to z brněnského rozhlasového studia. U mikrofonu mixážního pultu a především u obrazovky, která už za chvíli ukáže první volající a už teď ukazuje první psané vzkazy do noční linky, sedí Borek Kapitánček. Ať máte nerušený poslech v těch následujících dvou hodinách a nejen v nich. Tématem našeho dnešního povídání by měly být filmy, nejen tak ledajaké. Filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Přiznejme si, že dnes je díky streamovacím službám a placeným platformám mnohem jednodušší podívat se na film, na který zrovna máme chuť. Přesto, vy, kteří se počítáte spíš ke konzervativnějším filmovým fanouškům a faninkám, přijde občas ta chvíle, kdy na televizní obrazovce anebo v blízkém kině běží film, který sice znáte nazpaměť, ale přesto si jej dáte znovu? Je to kvůli atmosféře filmového příběhu? Kvůli jeho zápletce? Kvůli způsobu vyprávění? Kvůli známému režisérovi, který je prostě vaším favoritem? Anebo kvůli hercům a herečkám, které máte nejraději? Je to kvůli tomu, že s ním máte spojený nějaký silný zážitek? A nebo jste se u něj s někým seznámili? O filmech, které můžete vidět znovu a znovu, můžete telefonovat do noční linky na číslo 731 800 900. Ale jak už jsem naznačil, můžete i psát na web rozhlas.cz/linka. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu. A abych dokázal pravdivost aspoň poloviny svého předchozího tvrzení, podívám se už teď na to, co jste napsali na zmíněný web. Pavel ze Židlochovy spíše, tak to je opravdu hodně těžké vybrat jen jeden. U mě jich bude určitě daleko víc. Rozhodně je to dvojdílná záležitost, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny. Ale také film Nebe a Dudy, Hříšný tanec, trilogie Slunce seno, Truman Show a další jako Forrest Gump, Pelíšky a podobně. Tak přeji krásnou noc všem posluchačům, podepsán Pavel. A já tedy dodávám, nemusí to být jen jeden. Ale důležité je i říct, až se dovoláte, proč je to právě tenhle film, o kterém budete mluvit, na který se klidně podíváte třeba 100krát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď tedy po písničce, kterou zaspívala Věra Martinová, vítám další dámu. Ale ta už nám bude spíš k nám promlouvat spíše řečí nerýmovanou. Je to paní Dana, která má slovo. Dobrý večer, hezké ráno. No tak ráno ještě nechme být. Hezký večer.
1: Krásnou noc teda, já bych řekla vyloženě.
0: To je ono.
1: No je vyloženě krásná. Takže Já bych přišla rovnou k tématu, samozřejmě zdravím vás, Borku, do studia a do Brna a všechny posluchače do všech světových stran, jak já říkám ráda.
0: Ano, sever, západ, jich, východ a film, který můžu vidět stokrát. Který to je? Nebo které
1: a
0: to jsou?
1: Filmy vyloženě zbožňuju komedie, abych se prostě pobavila, zasmála, protože těch hrůz je kolem nás mnoho. A abych byla konkrétní, tak jsou to troškovy komedie i pohádky. Zdeňka Trošky. Uh-huh. Myslím. Takže trilogie samozřejmě.
0: Slunce, seno, ano, velebnosti.
1: Ano, ano. Ono je to totiž našeho jihočeského kraje a já jsem se byla i podívat Hoštici, takže ono to tam vypadá trošku jinak, než je to ve filmu, ale to nevadí. No a další, co miluju, jsou Homolkovi. Taky trilogie. Uh-huh. To do okolností. Homolky ty můžu vidět fakt kdykoliv, každý rok se na ně dívám.
0: No to jsou panoramata.
1: Ano, a ty panoramata, to už je barevný film, no ty jsou prostě úplně nepřekonatelný. Ale jako víte co, nemusím jenom teda komedie, já jsem třeba velice ráda přijala to, že nám hodili zpátky i na televizní obrazovku Sandokana, což je zase úplně jiný žánr. Ale já jsem ho milovala, když jsem měla můj syn narodit, ten mladší, tak já jsem ho prostě zbožňovala, jsem to žrala veložně. Takže to je další věc.
0: Ty mě zajímá.
1: A jsem romantička.
0: Mě by zajímalo, pardon, že jsem vás přerušil, jestli jste si v dobách, kdy jste ještě, no řekněme, byla malým děvčetem, já teď nevím, jak to rychle říct, jestli jste si třeba některého herce, když už tady je řeč o Kabiru Bedim, Sandokan, že jestli jste si některého herce oblíbila natolik, že jste si potom hledala chlapce podobného vzhledu?
1: Ne, to vůbec ne. Já na vzhled totiž, to není moje prvořadé. Jo, jako co? Já teda mám ráda vousatý chlapy, to mě asi, ale nakonec tím, že jsem se vdala, tak jsem si vzala halobrátka, tak jsem si špatně udělala. Takže to je jedna věc, no to, že jsem se rozvedla, to už je jiná věc. Ale dneska se bavíme teda, chci fakt neodbočovat o tématu, jsem zvědala na další posluchače. A vyloženě, já jsem romantička, to jsem chtěla říct, abych nezapomněla. A já jsem milovala Angeliku. Všechny příběhy o Angelice. Ostatečné, nepodajné a prostě nepřekonatelné Angelice a Joffre.
0: No, to je klasika. Michelle Mercierová jako Angelika. Ale víte, co mě zajímá? Vy budete tedy tím pádem asi znalkyně, protože, jak sama říkáte, Angelika, všechny její díly, to jsou filmy, které můžete vidět stokrát. Já vím, že, jak to říct, že až na francouzského krále byla jaksi ve velmi blízkém vztahu, abych se vyhnul nějak tomu sexuálnímu aktu skoro se všemi hlavními hrdiny. Nebo se pletu?
1: To je pravda. To je pravda, ale zase byla na druhou stranu velice statečná. A já prostě tu její krásu, no dneska už taky vypadá jinak, že jo, nikdo nemládneme. Si budeme vykládat, ale já jsem ji viděla v nějaký, ne v ukázce, ale na nějakém plese, si před 2 roky v Praze byla a ona už je to taky starší paní a už prostě to není ono. Ale ten Robert Hossein, ten prostě, co jí dělal vlastně partnera hlavního,
0: Joffre,
1: který ho milovala nepřekonatelně, tak to mě inspirovalo k tomu, abych dneska zavolala, abych se s vámi podělila a říkám, můj žánr nejoblíbenější jsou komedie, ať už české, tak třeba Louis de Finé a tak dále. Jo, Četníci. A přenechám žezlo dalším posluchačům a jsem moc ráda, že se mi podařilo se dovolat vás moc zdravím do studia ještě jednou.
0: Děkuju.
1: A vás všechny posluchače do celého světa.
0: Děkuji vám, Dano. Otevřela jste noční linku a myslím si, že mohu-li to zhodnotit na jedničku. Mějte se pěkně a dobrou noc.
1: Báječný večer všem. Dobrou noc.
0: Film, který můžu vidět stokrát, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. Telefonujete do ní, číslo je 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. Někteří se omezili na několik málo slov, třeba Liba napsala pouhé Jean Gabin, Svatý rok. Někteří jsou o něco sdílnější. Ludmila z Brna píše, já můžu stokrát vidět Pretty Woman. A taky Hříšný tanec. A taky Smím prosit. Jsem totiž na ty romantické filmy, když jsem romantiku v životě reálně nezažila. Dobrou noc a naslyšenou, podepsána Ludmila. No a pak tady máme další kategorii posluchačů, kteří se odvážili dokonce ke čtyřem řádkům. Zdravím všechny nespavce, píše Iveta. Zrovna nedávno jsem si chtěla pustit něco k žehlení. Proběhla jsem několik televizních stanic a znechuceně telku vypla. My se divíme, že mladí a dnes už nejen školáci, ale i školkáčci se chovají k sobě brutálně. Jak by ne, když to vidí denodenně právě v televizi. Jasně, je záležitostí rodičů, na co dovolí dětem koukat. Ale ono to už i jim připadá normální. Je mi z toho smutno. Já miluji pohádky, veselohry, komedie, historické či přírodopisné filmy, ale i staré filmy. Je v nich poučení, něha, galantnost, většinou krásná čeština a žádná vulgarita a násilí. Jen namátkou mě napadá Prstýnek. S tebou mě baví svět. Jak dostat tatínka do polepšovny? Jak vytrhnout velrybě stoličku? Pyšná princezna, princezna se zlatou hvězdou na čele. Měsíc nad řekou. Ale z mládí se mi vryly do paměti dva filmy, které bych moc ráda viděla znovu. Mnoho filmů se u nás promítá opakovaně zas a znova. Ale Zálety krále Matyáše a druhý Král a jeptiška bohužel nikde neopakují. Škoda. Nemohl byste se někde přimluvit? Děkuji, dobrou noc přeje Iveta. Iveto, na jednu stranu mě těší, že mě máte za tak mocného, že by moje přímluva kdekoliv mohla pomoci, na druhou stranu vás asi zklamu. Není to v mé moci. Nechme to osudu. Stejně tak jako další váš telefon na čísle, které uslyšíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. A než dostane slovo naše další posluchačka, to je paní Jana, která volá z Jirkova, tak ještě navážu na to, co bylo řečeno před písničkou, kterou vám zahráli pánové z Olympiku. Kdybych měl tu moc a mohl se přimluvit a mělo to nějaký účinek za filmy, které už jste dlouho neviděli, tak bych to udělal, ale taky kdybych měl tu moc, tak se přimluvím za to, abych si znovu na televizní obrazovce vychutnal celou sérii Monty Pythonů. Ano, to už je spíše seriál televizních skečů, ale chtěl jsem to jenom říct, nemám ji, bohužel. Paní Jano, jste na řadě, přeji vám dobrý večer.
1: Já taky, pane Borku, zdravím vás, pěkný večer i všechny posluchače. Na úvod řeknu, že jsem moc ráda, že jsem se dovolila, protože na dnešní téma jsem se opravdu moc těšila a když dříve bývalo, tak se mi nikdy nepodařilo dovolat a teď konečně se mě to podařilo, tak jsem moc ráda.
0: No to já mám taky radost, protože...

0: Takže co se týče těch Velikonoc, tak tam je jako úžasná barunka v babičce, to jako musím vidět po každé a pokud by babičku nedávali, tak to prostě by pro mě nebyly ty pravý Velikonoce. To už opravdu jako malá holka jsem ráda sledovala a musím říct, že doufám, že to nebude znít tak špatně, ale oproti té předchozí babičce z toho 40. roku, tak tahle ta verze se mně líbí teda daleko více, no, musím říct.
1: Řekněme, že není tak, já tedy nejsem žádný filmový kritik a prosím, neberte to jako 100% bernou minci, ale není to tak barvotiskové, řekl bych já osobně. Je to jenom můj názor. Jako ta starší verze, že je taková trošku víc, až moc idylická na mě, no.
0: No, je to možné, já vnímám taky jako takovou procítěnější, no, tu novodobou babičku. No a Vánoce mám samozřejmě asi jako mnoha posluchačů, se mnou bude souhlasit, možná i vy, tak zpěté s třemi oříšky pro Popelku, no, tam byla taky úžasná opravdu Libuška.
1: Samozřejmě.
0: To by nebyly prostě Vánoce, kdyby nebyly tři oříšky.
1: Souhlasím, mám to
0: a pak ještě zůstanu, ano, a pak ještě zůstanu u svátku a... Co se týče Silvestra, tak to většinou dávají Mrazíka a toho musím také pokaždé vidět, to by pro mě nebyl Silvestr, no.
1: Byla byste schopná citovat Mrazíka, třeba i nějaké souvislejší pasáže?
0: Ježiš, no, tak to se mě teď zaskočilo, je to jako opravdu pěkná pohádka, plná hlášek, no.
1: No. Tak řekněte ano nebo ne, já si vás potom možná vyzkouším.
0: Jen co ráno vstala, už oheň peci plane.
1: No prosím, zmije no. Jedovatá. Dobře, no. Tuhle hru raději necháme jinde a poslouchám vás dál. Je nějaký film, u kterého jste i slzela a přesto ho chcete vidět znovu?
0: Ano, to mám takový jeden film a to jsou Želary. Dávají, myslím, že na svátek osvobození vždycky v květnu a tam jako si pokaždé na ten závěr hlavně zastavím, no, to jako jo. A musím říct teda, že nemusím moc teda Aňu Geislerovou, ale v tomhle tom filmu byla fakt skvělá, no. To bylo paráda, opravdu, no.
1: Já bych řekl, že to byla přímo přehlídka skvělých hereckých výkonů, ať už mluvíme o Jozovi, nebo ať už mluvíme třeba o Ivě Bytové, ta tam byla vynikající, podle mě.
0: No, to taky, ano, ano. A pak bych ještě, co se týče veselého her, tak je to spjato se Silvestrem a tam bych zmínila Švejka s panem Hrušínským, to je taky paráda.
1: To je přímo národní poklad, řekl bych.
0: Tam si pamatuju docela jednu hlášku, ten vždycky říká, přece nejsem blbej, ne? Tak tam telefonuje.
1: Nejsem přece blbej, no.
0: Ano.
1: Ano, ano, pan Hrušínský a herecký koncert ve Švejkovi. Jano, já vám děkuji za váš telefonát.
0: Já taky, jsem moc ráda, jsem se dovolala, všechny zdravím a někdy naslyšenou za seba nebo Orku.
1: Děkuju a naslyšenou. Film, který můžu vidět stokrát, nebo filmy, které můžu vidět stokrát, ale taky proč? Jste-li romantici, romantičky, tak to určitě zmíníte. No a máte-li raději třeba akční filmy, tak o tom taky můžete povyprávět. A nebo, to je taky dost možné, respektive je to jedna z variant, je to třeba proto, že jste se u nějakého filmu s někým seznámili. A proto ho můžete vidět stále dokola a dokola. Na webu rozhlas.cz/linka se objevilo i to, co napsala zřejmě další posluchačka Jana. Cituju. Musím zmínit schopnost mého partnera podrobně znát více filmů, nejen těch českých. Jeho srdcovkou je však hollywoodský velkofilm Gladiátor Ridleyho Scotta z roku 2000, takže už má víc než čtvrtstoletí. Stal se jedním z nejúspěšnějších filmů asi i zásluhou hlavního představitele, Russella Crowe. Je to tedy film historický z doby Starého Říma a kolikrát ho můj partner viděl, to neodhadnu, ale zná ho podrobně. O tom jsem se víckrát přesvědčila. Má rád i tu filmovou hudbu a když vidí v televizi herce Crowe, tak říká, podívej, Gladiátor! Obliba filmů se možná s věkem mění, navíc mnohé se vrýjí do paměti hláškami. Na dnešek by u nás sedělo achčije, achčije. Jen nám, pane Borku, a tak jsem sem nedošel v tom vzkazu a teď je tady na mě přichystaná past. Jen nám, pane Borku, sám prozraďte, který film je ten váš oblíbený. Podepsána Jana. No bylo by jich asi víc.

0: Ano. Napadá mě z první pozice hned Kill Bill a Pulp Fiction, ale taky Láska nebeská, Moulin Rouge, no a Tenkrát na západě.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a klidnou noc všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu. Tu právě posloucháte, tedy Noční linku. Dnes na téma film, který můžu vidět stokrát. Nebo filmy, které můžu vidět kolem dokola, pořád a neustále. Tím dalším, kdo se dovolal na číslo 731 800 900, je Robert. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. V mém případě jsou to filmy s panem Spencerem a s panem Hillem.
0: Takže...
1: Pan Spencer už teda 10 let nežije.
0: Já jsem myslel... Jo, já jsem totiž nevěděl chvilku, když jste řekl pouze pan Spencer, jestli je to Spencer Tracy třeba. Takže Bud Spencer a Terence Hill.
1: Spencer, přesně.
0: Tak.
1: A pan Spencer už teda nežije, pan Hill je hodně starý, se z nikdo nezastaví. No a líbily se mě třeba filmy Dva Maxi, jo, když jste se díval, nebo Dva Výtečnici, jo, nebo Suda a Alisa. Mě měli spoustu takových filmů a na to se můžu koukat, jak říkáte, dokola. Jo. To jsou pak filmy, jako který se mě líbil, a líbilo se mě i ty hlášky. Jo.
0: Jo. Jak říkáme v Brně, i mrvére se na ně můžu čučet.
1: Přesně.
0: A čím to, že máte tak v oblibě právě filmy s těmito dvěma herci, ty jejich honičky a, jak říkáme u nás doma, potlamáky?
1: No, protože mě se líbilo, jako jo, třeba, já nevím, uvedu takový, mě se líbilo ty hlášky, jo, třeba, jak je to Dva Výtečnici, tak tam je třeba, jo, že hele, Macku, nákladák jezdí vpravo, jo, mm-hmm. Hoď tam blinkr, zařaď zpátečku, vycouvej a pokračuje. Takových hlášek je tam spousta v těch filmech, jo?
0: Mm-hmm.
1: Takže mě se líbilo ty hlášky na těch filmech, no.
0: Je ještě nějaký další film, který vás takhle upoutal a je třeba z české provenience?
1: No, líbí se mě Pata Madek, vždycky něco vymyslí, jo. Se to mělo hodně rozesně, vlastně takový legrační patavat, no.
0: Ano, tak to jsme u večerníčku. Romantika, ta vám nic neříká?
1: No, líbí. Tak to taky, to se mě třeba, jak říkali o té Anglice, tak to se mě třeba líbí, jo. Nebo limonádové Joe, ale to myslím, to je takový zvláštní, jo. Ale mám třeba i rád romantické knihy, hodně teda čtu knihy, ale to už by bylo na jiný téma.
0: To je pravda. Já to samozřejmě nechci nějak upozaděvat, ale pro dnešek si povídáme o filmech, které můžete vidět stokrát. A taky, proč je můžete tolikrát vidět. Roberte...
1: Jo, vidíte, ještě jsem chtěl říct závěrem, jenom krátce, tak ještě se mě líbí s paní Růžičkovou, jo, třeba... Slunce, seno a jahody, slunce, seno, pár facek a tak, jo, ty naše filmy, to je taky dobrý.
0: Mm-hmm.
1: A jinak teda chci vám poděkovat, že jste mě vzal, protože tam je AI a to je vždycky, ten, kemu voláte, neodpovídá, už se na to úplně alergické, když to slyším, můj toho jsem se nedovolal do několikročních línek, ale za to vy nemůžete a chci poděkovat, pozdravovat paní Ludmilu, potom paní Vlastínku z Krnova, Oldu, no zkrátka všechny linkaře a moc vám děkuju, že jste mě vzal, jo.
0: No tak...
1: A když vím, že budete pitomé, já jí se nedovolám, jo, to je neštěstí prostě.
0: Jo, takhle, já jsem se chtěl zeptat AI, myslíte umělou inteligenci?
1: Jo, myslím to.
0: AI.
1: Protože jde mi vždycky, ten, kemu voláte, neodpovídá, tak jo. To zmačknu. No,
0: ale Roberte...
1: A to je tam ta samá kravina.
0: Já jsem vás slyšel včera u Jarky Barboříkové.
1: Volal jsem se, myslím, že ne.
0: Já bych řekl, že jsem vás slyšel. Ale to nechme být, já myslím, že to, jak často se dovoláváte, je opravdu záležitost štěstěny, nebo aspoň v to doufám, a jsem rád, že jsem vás slyšel.
1: No, tak protože tam zvoní 8 línek, že? To je...
0: No. Tak abychom nenaštvali ty, kteří se nedovolali třeba už půl roku, jo? Tím, že
1: jasný,
0: jste
1: jasný,
0: slyšet
1: jasný.
0: V polovině
1: jo,
0: týdne. Roberte, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky, jo. Můžete si a pusťte si pana Spencera a pana Hilla. Tak vám děkuji. Naschle.
0: Naschledanou. Dobrý večer vám přeje i Petra Skladna, která na téma film, který můžu vidět stokrát, napsala: můžu vidět třeba stokrát nebo vícekrát Vesničku mou střediskovou, ale i Nekonečný příběh a Nekonečný příběh 2. A taky Mrazíka. Podepsána Petra Skladna. A tady vidím něco, co napsal Marek, náš posluchač, už během ranních hodin. U vašich vzkazů totiž vidím také to, kdy dorazili na webovou stránku. Po jedné hodině zítřejšího dne tam taky všechny vzkazy, všechny glosy, všechny poznámky a všechno psaní, které se týkají témat, které se týká tématu, uvidíte. Ale Marek napsal už dnes ráno. Léto roku 92, milionář Bohuš Stejskal, doktor Ulrich, Kája, vy, pane Borku a Aleš Zbořil jako zprávaři tehdejšího Rádia Brno. Arnošt, Vlastička, Irénka, Hláška, napísané boť a vyměním, prostě dědictví. A neb, vy víte, jak je to dál. To se nikdy neomrzí. Jak asi tato místa natáčení vypadají dnes? No, já okolo nich docela často chodím, Marku. Jsou tam patrné jisté změny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A teď vlastně, abyste si nemysleli, že někomu nadržuju, ale chtěl jsem říct, že cestičku do ní v podstatě mají tématem umetenou ti, které lze považovat za filmožrouty a filmožroutky. Tématem je totiž film či filmy, které můžete vidět třeba stokrát. O tom nám přichází na čísle 731 800 900 popovídat i paní Romana, kterou zdravím do Davle. Pěkný večer.
1: Ano.
0: Zdraví.
1: Děkuji taky. Dobrý večer přeji všem.
0: Tak.
1: Já volám tak
0: který?
1: Trochu, jestli můžu v zastoupení maminky, protože mě napadla hned moje maminka, ty je 83 let. A ona neskutečně miluje film Pretty Woman. A viděla ho asi 30krát. A prostě po každý, ona je ta generace, která si to neumí pustit, nebo neumí si to vyhledat, ale prostě sleduje, kdy to kdy dávají a okamžitě a může to vidět opravdu asi prostě po každý a nikdy se jí to neomrzí.
0: Já se teď takzvaně chytnu jen drobnosti v tom, co jste říkala. Vy jste říkala, že si to neumí pustit, že tedy uvažuju dál, pro ní nemá ani význam třeba jí ten film koupit na DVDčku, ale teď, abych to vysvětlil, jak to myslím, ono totiž i sledování toho filmu v televizi, když tedy aktuálně běží, možná pro maminku má takové kouzlo, jako že se někde někdo dívá než společně s ní?
1: Máte pravdu, než když si ho pustí sama, no, ale na druhou stranu máte pravdu, proč ji ho nekoupit, ale je fakt, že je to úplně jiné, když se dívá, když to opravdu jakoby běží v tu chvíli a kouká na to někdo jiný, to je pravda.
0: No, takové malé domácí kino, no vlastně.
1: No pardon, já sama mám zase jiný film a ten jsem teda koukala, to byl zase Flashdance, to prostě je můj film, jestli víte, co to je?
0: Samozřejmě, Jennifer Beals v hlavní roli.
1: No, ano, svářečka.
0: No jistě, a taky nádherná muzika.
1: Nádherná. A to byl prostě film mýho mládí a to zase na to jsem mohla koukat já hrozně mockrát. Chtěla jsem tancovat, chtěla jsem být samostatná, všechno a to všechno tam prostě bylo, takže to byl prostě film a ten jsem tak mohla vidět. A můžu i dneska, po každý ještě pořád to nestrácí kouzlo.
0: Vy jste vlastně znalkyně, takže mi určitě pomůžete, protože... Ale no tak znalkyně tohoto filmu při nejmenším. To víte, moje paměť už začíná být hodně děravá a já si...
1: Nevzpomenu
0: na jméno té staré dámy, té staré baletky, tak, která tam hrála a to byla...
1: Jména po mně nechtějte, ne.
0: Dobře,
1: ne.
0: Tak já to rychle najdu na Google a vy
1: babička,
0: mi...
1: No, koukněte na to, to mě jaký zajímalo, ale fakt já ty věci vůbec nevím.
0: Dobře, necháme to být, já si to prozkoumám, ale ještě mi řekněte, řekla jste, proč máte ráda Flashdance, proč má maminka tak ráda film Pretty Woman s Julie Roberts?
1: No, víte, že jsem to čekala, že se zeptáte. Já si myslím, že to je prostě generace a hlavně moje maminka je prostě typ, ta romantická láska a že prostě opravdu se obrátí, jakože něco tam najde a splní se její sen a s tý všichni pohrdají a to. No prostě je to takový hezký koukání, je to přenesený do dnešní doby. Já si myslím, že třeba ta Angelika dobrý, ale že to by asi mamku moc, jako i když v té době taky se jí to asi líbilo, ale prostě tohle jí oslovilo víc, že je to ze současné doby a prostě ta láska, která prostě tam nejdřív nebyla a prostě překonala nějaký věci, je to takový romantický, takže to jí prostě naplňuje tím, že opravdu ona zvítězí navzdory všem těm, který prostě jí pomlouvají, nebo jako jak si šla koupit to oblečení, že jo, to je nejhezčí scéna, když se tam pak vrátí a řekne, mohli jste tady vydělat tisíce a...
0: Jedete na procenta, že? Jo.
1: Jo.
0: A víte, že mě teď napadlo pár věc, pár hlášek z tohoto filmu, které běžně používáme u nás doma a vlastně už se ani nezamýšlíme, odkud pocházejí.
1: No.
0: Většinou to bývá, třeba... když vařím potvory jedny klouzavý.
1: Jo, tak to, ne, oni to nebyli potvory.
0: No, já jsem chtěl být trošku slušnější.
1: Můžu to říct, jo?
0: Vy můžete, já ani moc.
1: Můžu?
0: Jo.
1: Svině klouzavý.
0: Tak, to je ono. A jak se vám líbila ta opera? No, málem se, v originál byl taky trošku jinak, že jo? Ale ta Laskala, ta tam hrála roli, že?
1: Jo, to jsou krásné věci, to jsou krásné hlášky.
0: Romano, děkuju,
1: ale
0: jsem
1: je
0: rád.
1: Fakt, Určitě už končím, ale jenom si říct, že teda samozřejmě se mi strašně líbí a to taky neomrzí, to jsme si pouštěli pořád, ale to je klasika. To jsou, pelíšky.
0: Ano.
1: Prostě pelíšky, to jsou hlášky, které opravdu používáme denně. Tak to jenom to, že jste mi připomněl, že ty hlášky se používají. Tak z pelíšku máme fakt snad každý den něco.
0: Maminko, ty nám celá hoříš.
1: No, přesně. Ale to jsou, ale to je cokoliv tam, já teď si nespomenu, ale to je přesně ono, jo. Úplně opravdu to jsou neuvěřitelné věci a my je fakt používáme skoro denně, takže to je fakt kultovní film, to je neuvěřitelný.
0: V tom s vámi naprosto souhlasím.
1: Mimochodem, několik let.
0: Ta herečka z Flashdance, abych se vrátil do prostředka našeho hovoru, to je opravdu dáma, která byla vlastně Evropanka. Narodila se ještě v Rakousko-Uhersku, tedy ve Vídni a jmenovala se Lilia Skala.
1: Lilia Skala,
0: Tak to jenom tak jste. Na okraj.
1: Tak jo, děkuju za info.
0: Mějte se hezky a děkuji za váš telefonát.
1: Taky, krásný večer. Naslyšenou. Krásný večer. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. I když ještě úplně nekončíme, něco málo před 11:45 si dovolím ještě jednu citaci z webu rozhlas.cz/Lomítko/Linka. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. A ne všichni mají to štěstí, když tady si vezmu za příklad Roberta, který před chvilkou byl slyšet, že se dovolají tak často, tak raději napíšou. Aleš píše, asi žádný film neuvidím 100krát, ale jednu tradici úzkostlivě dodržuji. Nedovedu si představit Štědrý den, aniž bych si pustil Zemi, odkud přicházím. A to znám ten film nazpaměť. A protože francouzskou kinematografii neskonale adoruji, nabízejí se i další tituly, které dobrou náladu vždy navodí. Zazí v metru, Dobrodružství rabína Jákoba a další. Jejich výčet by přesáhl povolené 2000 znaků. Adoruji i kinematografii italskou. Ze všech mých oblíbených titulů bych zmínil Kachnu na pomerančích s Monikou Vitti. A ani česká kinematografie by nepřišla zkrátka. Za všechny tituly bych jmenoval Menclovy postřižiny. Bohužel už do kina nechodím. Produkci Made in Hollywood nepředstavitelně pohrdám. Poslední americký film, který mě zaujal a uchvátil, byl Rain Man s Dustinem Hoffmanem. Vlastním DVD-téku a mám v ní přes 1000 titulů s výjimkou kinematografie španělské, ruské a sovětské, která není k mání, což mě neskonale mrzí, napsal Aleš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se v ní díváme zblízka na filmy, které můžete vidět třeba 100krát. Já bych řekl, že někdo má za favorita film, který nabízí hlavně příběh, což podle mého názoru je to nejpodstatnější na každém filmu, ale někdo třeba dává přednost filmům jednoho konkrétního režiséra a dává si je pořád dokola a dokola. Tak jsem zvědavý, jakou kategorii by možná naplnila paní Nora, která čeká na telefonu. Pěkný večer, Noro.
1: Děkuji, vám všem přeji taky hezký večer. No, teďka mě napadá, jak mluvil i ten pán o té cizí kinematografii, tak já si vybavuju právě filmy, kde hrál Paul Noiret s Annie Girardot. To byly velice pěkné filmy.
0: Philip Noiret, ano,
1: Paul,
0: ano.
1: Paul Noiret v jednom filmu, myslím, že hrál s Romy Schneiderovou a myslím, že ten film se jmenoval Stará puška.
0: Ano,
1: ty herecké výkony, bylo to velice krásné, ale smutný. Na ten film si vždycky vzpomínám, protože Romy Schneider svým zjevem každého většinou uchvátila, ale ten konec je tak tragický a smutný, že už jsem ani netoužila ten film víckrát vidět. No, podle režiséru, to si až zpětně někdy uvědomím. Tak, jak jste mi řekl, třeba Juraj Jakubisko. Ano. Ten má takový specifický charakter. Od něho, myslím, že natočil i Perin Babu, jestli se nepletu.
0: Řekl bych, že ano. Pohádku. Tak rozhodně Sedím na konáři, ale ano, myslím, že i Perin Baba. Ano.
1: No, jinak, tak jak už to posluchači říkali nebo psali, pochopitelně miluju, jak vytrhnout velrybě stoličku a jak dostat tatínka do polepšovny, protože tam mě uchvátil tou svou rolí Tomáš Holý. No a pochopitelně i další. A celkový ten průběh Marie Poledňákové se to podařilo tehdy výborně. A když vzpomínám Tomáše Holého, tak nemůžu opomenout takovou tu trilogii Za trnkovým keřem, Pod jezevčí skálou a Na pytlácké stezce, kde je Tomáš také vynikající. On je tak bezprostřední a já nevím, proč ten chlapec v těchhletěch dětských rolích mi připomíná z knihy Káju Maříka. Možná těmi přebrepty. A tam byl potom v té trilogii z té Šumavy, byl výborný také Gustav Valach v roli toho jeho dědečka. Když bych měla myslet taky třeba na charakter filmu, tak vzpomínám na Mravní princip z období druhé světové války s Janou Brejchovou a Ladislav Smolík v roli toho profesora. Ty oči Jany Brejchové, ty vidím do dneška, ten smutný pohled, ta síla toho pohledu, která tam byla, to je nádherný film. A ta věta, kterou tam říká František Smolík v té určité situaci z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranovi není zločinem. To stačí, aby to řeklo všecko za tenhle ten film. Jinak mám velice ráda, nevím teď přesně, jestli se jmenuje Lízin led do nebe, to je ještě prvorepublikový film o tom vesnickém sirotkovi, jak se dostane pak do toho dětského souboru pěveckého do Prahy, jak jedou do Španělska.
0: Ano, ano.
1: A mimo jiné tam zpívá taky tu písničku Ta naše písnička česká. Je to takový naivní, romantický film, ale ta čeština tam nádherně vysnívá. No potom nemůžu zapomenout aspoň první díl Slunko, seno, jahody, protože tam jsem kromě jiných postav, Keliška, Cecilka pochopitelně, ale Luděk Kopřiva v roli toho faráře, ten je tam kouzelný, ten se mě tam asi líbil ještě víc jak Helena Růžičková. No a který film teda skutečně miluju, když zaznamenám, že ho v televizi dávají, Krakonoš a lyžníci. To je tak nádherně zpracovaný film, nejenom ty jednotlivé postavy, ať dospělí herci, nebo i ty děti, ale to prostředí té školy, prostředí té rodiny, vykreslené Krkonoše z tehdejší doby. No o tom se těžko mluví, to můžu jenom vidět, je v tom určitá romantika, ale je v tom ta syrová realita. A taky ještě si vzpomínám, že mě uchvátil v Bondarčukově podání Vojna a mír, to už je dávno, co jsem to viděla, ale tam si vzpomínám, jak Nataša Rostová jde na svůj první ples a myslím, že ta herečka se jmenovala Ludmila Savelieva, jestli se nepletu, jak ona vejde do toho sálu, takové ty ampírové šaty má na sobě a jak tam vtančí to okouzlení, které je na ní vidět, že se dostává poprvé do té velké plesové společnosti, že je tam uvedena. No a pochopitelně jako, ježišmarja, teď mi vypadlo jméno té postavy z hlavy, to je hrozné, ale hrál ho Vjačeslav Tichonov, do kterého ona se potom zamiluje. Ale bože, asi se budu muset k té knize Vojna a mír vrátit znovu. No snad to ještě stihnu.
0: Já vám moc krát děkuju, paní Noro. Mimochodem u Krakonoše a Lyžníků jsem vás raději nezastavoval. Mě v tom filmu krásně sedí i ta muzika v tomhle filmu Věry Plívové Šimkové. Muzika Petra Hapky. Ta se opravdu povedla. Tato dokresluje, řekl bych, 100%.
1: No vidíte, a teď jsem si vzpomněla ještě, co miluju, jsou četnické humoresky. Nejenom třeba Tomáš Tefer a další postavy, pochopitelně, ale jak se jim podařilo vykreslit krásně tu atmosféru tehdejší doby. To člověk skutečně, když se na to dívá, jako kdyby v tom prostředí žil. Je to tak pravdivé. I potom ti četníci z Luhačovic. Krásně to dokresluje to, co jsme nemohli poznat za svého života z naší historie.
0: Paní Noro, já za vámi vlastně jenom tak trošku klopítám, vždycky řeknu nějaký dodatek k tomu, co jste řekla před minutou. Já si mezi tím našel Vojnu a mír, říkala jste, že si nemůžete vzpomenout přesně na jméno
1: kníže
0: Andreje Bolkonského.
1: Andrej Bolkonský.
0: No a Natašu Rostovovou hrála Ludmila Savelieva, opravdu, ano.
1: No tak vidíte, to jsem, pane bože, ještě ten mozek dobře funguje. No ještě, že nepotřebuju tu umělou inteligenci. Ať si jdou už k šípku. Vidíte, ještě tak jsem stará a ještě jsem si na to vzpomněla. A tu herečku, to si úplně, já to vidím, jak ona tam běhne, jak se zarazí v ten moment. Ten jas v těch očích, to bylo tak nádherně vykreslené. Bože, bože, i ten můj starý mozek si to dobře vzpomíná.
0: No, někdy nám ty kartotékové kartičky v hlavě i zafungují. Já si takhle třeba během vašeho projevu vzpomínal, jak se jmenovala herečka, která, ale to už jsme u televizních seriálů, ve čtyřech Stanku a psovi hrála Marusiu, no, Pola Raxa. Nejkrásnější herečka, kterou jsem za celé svoje mládí zažil. Mládí už je daleko, daleko pryč, abych byl slušný, ale ona je pořád krásná. Tak děkuju moc krát, paní Noro, mějte se hezky.
1: Já taky, mějte se hezky, dobrou noc.
0: Dobrou noc. A dobrý večer vám přeje Rosťa Bittner, který k tématu film, který můžu vidět 100krát, napsal na rozhlas.cz/Lomítko/Linka tohle. Zdravím všechny posluchače. Střince, film, který můžu vidět pořád. Anděl na horách i Anton Špelec, Ostrostřelec. Je toho více, Dovolená s andělem a tady ten vzkaz skončil, což mě mrzí, protože by se Rosťa možná dostal i k tomu, aby napsal, proč tyhle filmy tak miluje. A může je vidět třeba 100krát. Můžete o tom mluvit i v příští hodině Noční linky. Začíná za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Právě odbíjí půlnoc, vážení přátelé. To znamená, že teď už platí datum 23. září 2026. Za 6 hodin začíná podzim. A právě teď začíná druhá část Noční linky Českého rozhlasu na téma film, který můžu vidět třeba 100krát. Nebo filmy. Klidně může být i množné číslo aktuální. A já se samozřejmě budu ptát těch, kteří se dovolají na číslo 731 800 900, i na to, jestli ta oblíbenost konkrétního filmu u vás nastala poté, co jste se u něj třeba s někým seznámili, nebo že jste zažili nějaký jiný silný zážitek, anebo je to prostě jenom tím filmem samotným kvůli příběhu, který vypráví, což, jak už jsem jednou říkal, je podle mě to nejpodstatnější. Tím prvním telefonátem otvíráme noční linku společně s Ivetou, tedy druhou část noční linky, protože prvních 5 telefonistů už má svůj vstup za sebou. Iveto, teď jste na řadě. Dobrý večer, hezké ráno.
2: Krásnou noc, děkuji. Tady Iveta od Olomouce. A já chci říct, já jsem jako holka strašně ráda chodila do kina. Já jsem milovala filmy, jo, ne ani doma, do kina. A slyšíme se?
1: Slyšíme, nechci vás přerušovat.
2: Ano. A tak to budu teďka jmenovat, jo? Těch filmů je hrozně moc, co miluju.
1: To jmenujte, ale prosím, řekněte taky, proč je máte tak ráda.
2: Ano, já to pak řeknu. Takže začnu. Popelka, Mrazík. Popelka, Mrazík, Pretty Woman, Gladiator, Kurva hoši guten tag, no to je bomba, to mám ráda, to, tam jsou takový hlášky v tom filmu, a ne Dědictví se to jmenuje, ten Bolek Polivka, ten Mirek Donutil, to nemá chybu, to jsou takový hlášky, že to bych se zbláznila, jo, to se vždycky směju, jak říkal, jak se tam ptala, jestli věří v Boha, jo, ta.
1: Jo.
2: Jsem byla mrtvá. A jak ji odpověděl, jestli věří v Boha, tak to nebudu dodávat, lidi to znají. To je nádhera. Nebo film Pes, který naučil lidi žít. Jo, teď nevím, jak se ten pejsek jmenoval. Jo, to byl film Pes, který naučil lidi žít. Nebo
1: Gump.
2: Ten Gladiátor, nádherný. Nebo Vinetu. Jo, to je filmu a filmu. Angelika. To je nádherných filmů, prostě Tři mušketýři, nebo s tím Louis de Finesem ty filmy. Ježíš, to je filmu a filmu, já je miluju ty filmy.
1: No vy jste typická filmožroutka, řekl bych přímo.
2: Úplně, úplně, já jsem chodila ráda do kina, jako holka. Já jsem furt seděla v kině.
1: Kdy jste dělala já úkoly?
2: Já jsem nedělala nic, já jsem furt seděla v kině.
1: No tak, už tam měla svoje
2: místečko. Angelika, nádhera, všechny díly Angeliky, jo. No, teď si nemůžu vzpomenout, to je filmu a filmu, Vinetu.
1: To už jste říkala, nádhera. Abychom nebyli jen u toho výčtu. Zkuste taky vypíchnout aspoň jeden a zdůvodněte, ale řekněte, proč k němu máte tak blízký vztah, protože to bychom tady byli do rána, kdybyste všechny filmy, které jste viděla,
2: humor.
1: Ohodnotili.
2: Mám ráda humor, strašně. A když v tom filmu je nějaká sranda, jo, když tam někdo něco řekne, tak já se šechtám. Já mám ráda humor, jo. Třeba ten Polívka, jak říkal. Irenko, takového ptáka si ještě neviděla. Jak tam měl toho pštrosa.
1: Rozumím.
2: Jsem mrtvá. Irenko, takového ptáka.
1: Já tě mám ráda i bez peněz.
2: No. Ano. Já miluju humor a když tam je v tom filmu taková sranda, já se můžu zbláznit. Tak se řechtám, protože málo lidí umí udělat humor.
1: A teď jste, jo, to úplně, udělala úplně stejně jako děda Homolka. On se takhle řechtal, ha, ha, ha, že jsem mu viděla až,
2: no,
1: že jsem mu viděla až do břicha.
2: A nebo ten Troška, ty Kameňáci, to jsou filmy, to je paráda. Jo, ten Zdeněk Troška, jak dělá ty filmy.
1: Iveto, moc krát vám děkuju za váš telefonát.
2: Kameňák, 1, 2, 3, já jsem vždycky mrtvá. Prostě musí tam to, být jste, ten humor.
1: A za to, že jste právě tímto humorem otevřela další část noční linky, no, na téma film, který můžu vidět 100krát. No. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
2: Děkuji, krásnou noc, zdravím lidičky.
1: Veselé hory má rád i náš pravidelný posluchač a přispěvatel František. Píše o tom, mám rád Veselohry Zdeňka Trošky, Babovřesky, Kameňák, Slunce, Seno, Jahody a samozřejmě mám rád všechny díly těchto veseloher. Je to asi tím, že některé díly mě připomínají život na našich dědinách. Při některém záběru musím vyprsknout smíchy, jak je to autentické z toho našeho života. Musím se hlavně zasmát tomu, že takové zážitky jsem prožil sám na vlastní kůži a prožívám dál. Je jenom škoda, že pan Troška už nebude točit filmy tohoto typu. Ale doufám, že se najdou režiséři jeho typu, protože svět je potřeba bavit. František ze Židlochovic.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do 80. let nás vrátila písnička v podání Jany Kratochvílové Milování za svítání. A teď nás opět do roku 2026, teď už vlastně do 23. zářijového dne, vrací telefonát s paní Stanislavou, která taky chce říct, který film nebo které filmy může vidět třeba 100krát a proč. Stanislavo, dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den. No, nebudu mluvit o mnoha filmech, to není jaksi asi vaší představou, pač byste zřejmě mínil spíš některé filmy a ne takovou kopu filmů, které tady vychrlili přede mnou. Ale řeknu vám dva filmy, které mohu vidět a vidím dost často. Tak především každý Vánoce a už moc a moc roku se dívám na CDčko v Rusku natočenou Popelku. Já na toto téma jsem viděla už filmů hodně, moc. Půvabnou kreslenou pohádku, ale ta ruská, to je nejkrásnější Popelka a je škoda, že se ty ruské pohádky, některé ty ruské pohádky nevysílají. To je jeden film, je to nejpůvabnější, nejkrásnější film o Popelce, který by měli právo vidět, myslím si, i současní diváci. A druhý film je Sedm statečných. Ten jsem viděla mnohokrát a zaslouží si to plnou měrou, protože je to film o jednak zajímavých, velmi zajímavých osudech a jednak výborně, výtečně zahraný. Takže to jsou dva filmy, o kterých jsem chtěla mluvit. Děkuji, že jste mě vyslechl a adios.
0: Ještě ne, prosím. Paní Stanislavo, já vám teď dám chviličku na to, abyste stlumila rozhlasový přijímač, který vás tolik mátnul, protože jste se slyšela s mírným zpožděním. A měl bych na vás, protože v té ruské Popelce vám sekundovat nemůžu, já ji neviděl, měl bych na vás otázku, která se týká Sedmi statečných. Tedy pokud se slyšíme, pokud už jste vypnula rozhlasový přijímač. Výborně. Který z těch Sedmi statečných se vám líbil nejvíc? Který vám byl nejbližší? Tak.
1: Ne, vůbec, to se nedá absolutně říct. Oni byli tak znamenití, tak všichni znamenití, že ten film byl proto tak znamenitý, že tam nebyli slabí a lepší a horší a líbivější a nelíbivější. Jestli myslíte jako muži, kteří se mě líbili, tak to už je jiná otázka, ale jinak to byly znamenitá jedna postava vedle druhé, znamenitý.
0: V tom s vámi souhlasím, že znamenití byli všichni. Ale já myslel tak trošku i na to, komu patří vaše největší sympatie. Ano, jestli to byl ten Yul Brynner anebo Steve McQueen, kteří spolu mimochodem při natáčení docela soupeřili. Právě kvůli výšce si Yul Brynner vždycky udělal takovou hromádku, aby byl stejně vysoký jako Steve. Ale chtěl jsem vědět, komu patří vaše sympatie z těch mužských představitelů Sedmičky statečných.
1: Ne, to se ode mě nemůžete dozvědět,
0: dobře,
1: protože všichni měli naprosto stejnou míru a vysokou míru sympatií.
0: Paní Stanislavo, děkuji vám a přeju vám krásný podzim. Začíná už za pár hodin. Naslyšenou.
1: Dobrou.
0: Dobrou noc vám ještě přát nebudu, protože před námi je zhruba 3/4 hodinka noční linky na téma film, který můžu vidět 100krát. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete, tvoří právě noční linku. A já si teď dovolím ocitovat to, co napsala a poslala na rozhlas.cz/linka Aneška. Krásný noční čas všem milým posluchačům. Tak 101krát bych se mohla dívat na film Jih proti severu, ale taky Afrika má láska, Vzpomínky na Afriku, ale i na Casablanku nebo na Doktora Živága. No a italské filmy se Sophie Loren. Ano, jsou smutnější. Z českých filmů 3 tečky. Asi stačí vidět jednou 3 tečky, i když jsou některé moc dobré 3 tečky. Ale teď mě žádný nenapadá, který bych chtěla vidět vícekrát. Díky za vysílání a dobrou noc, až na ní přijde čas. Podepsána Aneška.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jiřina.
1: Mělnicka.
0: Jiřina, ano, říkala jste to, je to moje zapomnětlivost. Píšu si Jiřina z Mělnicka, která nám má co říct k tématu film nebo filmy, které můžu vidět stokrát. A proč?
1: Prosím vás pěkně. My se věčně pereme s mým mužem, protože můj muž, to je Pretty Woman. Ale já prostě miluju prázdniny v Římě. Prázdniny v Římě a Velkou zemi s Gregory Peckem, protože to je můj teda favorit. Nezapomeňte se na mě. Já vím, že to vypadá hrozně, protože už jsem stará bába, ale celý život prostě miluju prázdniny v Římě.
0: No
1: jo. Jo, nejenom, že je to senzační Audrey Hepburn a Gregory Peck a k tomu ten Řím, to je prostě pohádka. Nemůžu si pomoct. Jo? Takže se na mě nezlobte. A druhá věc, tu máme zase společnou s mou dcerou. Mé dceři už je 58 let. Přesto milujeme Vinnetoua. V jakýkoliv podobě. Vinnetou a Old Shatterhand, to jsou taky naši hoši. Takže já jenom nechci zdržovat, ale tohle to jsou naše filmy.
0: Nezdržujete.
1: Žádná Angelika, protože tu si dovedu představit, jak tam prostě okouzluje krále, ale tohle to Velká země, ale úplně nejvíc prázdniny v Římě.
0: Já jsem si říkal, když jste řekla prázdniny v Římě a poté Velká země, že v tom zřejmě bude hrát hlavní roli obliba Gregoryho Pecka. S ním mě trošku vytanula na mysli jedna historka, když byl hostem na Karlovarském filmovém festivalu, kde s ním mluvil Jiří Bartoška a říkal, že ho samozřejmě asi nezná, ale že on vlastně dabuje jeho filmy, načež mu Gregory Peck odpověděl, já jsem bohužel žádný váš film nedaboval. Asi tak, no. Ale rozumím tomu, proč je vám tahle dvojice filmů, respektive filmy s Gregory Peckem, jsou vám tak sympatické. Mimochodem, viděla jste Hochy z Brazílie? Tam hrál taky.
1: No, ale to už je trošku něco jiné.
0: To je novější, ano, to už byl trošku starší. No, prostě máte ráda takové chlapáky a do téhle kategorie zapadá i Pierre Brice či Lex Barker, když jste zmínila Vinnetoua, že vaše volba je jasná.
1: No, to je zase s mojí dcerou.
0: Jo.
1: Moje dcera taky žádný slaďáky, ale tohleto milovala od dětství. Máme všechny knížky hezky srovnaný. Říkala mami, nebo považ se je někde vyhodit, protože to bych tě zabila, kdybys mi vyhodila Vinnetoua. A takže nejenom filmy, ale i knížky, ale toho Gregory Pecka v tom Římě, to je prostě...
0: No, ty kulisy jsou samozřejmě krásné.
1: Moje srdcovka.
0: No a vaší dceři bych poradil, aby byla stylová, kdybyste náhodou vyhodila knížky o Vinnetouovi, aby z vás udělala Sema Hawkinse. Skalp, to víte. Mějte se hezky, Jiřino, a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky a všichni ostatní. Naschledanou.
0: O filmech, které můžete vidět stále dokola. Jak se tak někdy říká, třeba stokrát, si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Sváťa z Brna na tohle téma napsal: filmy, které opravdu jsem viděl mnohokrát a zanechávají ve mně především vzpomínky na moje mládí a připomínají i moji tehdejší činnost, bych seřadil takto. Na prvním místě je bezesporu film Starci na chmelu. Dvojka patří Kdyby tisíc klarinetů. No a bronz S tebou mě baví svět. Jsem starší ročník, pokračuje Sváťa, současným filmům moc nevěnuji pozornost, a to nejen kvůli námětům, ale i protože současné výkony mnohých mladých herců nejsou dle mých představ. Váš Sváťa, 84 roky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Filmoví fanoušci, filmové faninky, no prostě vy všichni, kteří stříbrné plátno máte pomalu za svůj oltář. Už tady byl i takový případ, dáma, která tvrdila, že vlastně po celé svoje dětství a mládí jenom seděla v kině, tak vy všichni máte dnes prostor v noční lince. Mluvíme totiž o filmech, které můžete vidět třeba 100krát. Ale taky proč? To bych si neodpustil, tedy tuto otázku, ani u naší další posluchačky, paní Mirky. Dobrý večer, Mirko.
1: Dobrý večer ještě jednou. Zdravím všechny a vás od vlád, Borku.
0: Děkuji.
1: Tak hned začnu prostě o těch filmech. Tak, samozřejmě, že mám ráda všechny české filmy, které tady už byly jmenovány. Nezapomenu na Dědictví, jenom dodám ještě k té paní, která se tak smála, dvě hlášky, které prožívám. A říká se tam, Bolek říká, tak a teď si vás koupím všechny. Všecky, u toho kolotoče, jak stojí. A nebo na věčnou památku lízinky. Tak to opravdu teda, už to nechci dát rozvádět, protože o tom tady už bylo řečeno dost, o tom Dědictví. No, ale co já prožívám, tak opravdu jsou ty vánoční pohádky s tou Libuškou. Já bych chtěla říct, že Libušku jsem poznala trochu i osobně, protože její maminka taky se jmenovala Liba Šafránková, tak Liba se mnou učila na oděvní škole, takže od Libušky mám recept vánoční, na vánoční cukroví, strašně si toho vážím, co mě jako poslala po její mamince na Vánoce vždycky, no prostě tak to jenom taková vzpomínka. No a samozřejmě ten další můj velký hrdina je Tomáš Holý, teda to mě bylo tak strašně líto, když odešel, ten kluk, teda ten měl něco do sebe, úžasný. No a další filmy český, ale já mám taky ráda seriály. Nemocnice na kraji města, tu sice opakovali už několikrát, ale tam taky úžasný prostě děj a Eliška a Balcerová a...
0: No skvěle napsaný,
1: prostě.
0: Skvěle napsaný seriál, no. Panem Dítlem, ano.
1: No, no, no. A teď ještě snad mají opakovat taky jeden nádherný seriál, Byl jednou jeden dům. Tak ten mě taky moc zaujal.
0: Já jsem se dopustil chyby nikoli panem Dítlem, ano, ale to samozřejmě, se omlouvám, mě to tam automaticky a špatně skočilo. Tak, poslouchám dál.
1: No ano, to je pravda. No a teďka zahraniční filmy, teda ne, že bych moc tu Ameriku jako tak nějak vyzvihovala, ale mám strašně ráda dva americké filmy a ten první je Madisonské mosty
0: s
1: Meryl Streepovou a tím Clintem Eastwoodem. Já doufám, že to čtu dobře.
0: Ano, Clint Eastwood.
1: No to je tak krásný film, na který pořád čekám, že ho budou opakovat a pořád nic. No ten Clint byl současně teda režisér a myslím, že ta Meryl Streepová byla za ten film nominována na Oscara.
0: Tohle no, nemůžu prostě potvrdit takové, ani vyvrátit, to nevím přesně.
1: No, Borku, ale takové to intenzivní jakési citové splanutí těch dvou lidí toho středního věku, tak to byly opravdu výkony tady těch dvou herců, jak oni to nádherně přirozeně hráli. No, tak to je jeden teda film americký a další potom je ta taková ta černá komedie a jmenuje se to Válka Rozeových.
0: Ano.
1: Tak to taky, to byl ten Michael
0: Douglas. Ano.
1: Kathleen,
0: Kathleen Turner.
1: Ano, tak. Tak to zase, to bylo tak úžasné, jak prostě taková komedie černá a myslím, že to režíroval ten Danny DeVito, který tam měl taky jednu z rolí. No a prostě mě to zaujalo strašně ty úžasné výkony těch dvou herců, jako takové to soužití lidí, které dospěje teda až k rozvodu a jak se tam houpají na tom lustru, tak to bylo teda úžasné.
0: Opravdu...
1: Tak ty dva filmy americké mám ráda. No
0: opravdu...
1: a Borku, jak
0: promiňte, že vás přerušuju, abychom to nezapomněli ani vy, ani já. Opravdu tenhle film režíroval, Danny DeVito, já jsem si nebyl jistý, myslel jsem, že to byl někdo jiný, ale Vrátím se ještě i k tomu, co jste říkala před malou chvilkou o Madisonských mostech. Sama jste říkala, že na to pořád čekáte a oni to pořád nereprízují. Tak já takhle čekám, když jsme u Meryl Streepové, na to, až budou reprízovat Klid noci. Já nevím, jestli ten film znáte, ale tam byla podle mě skvělá. Tam prostě ten její herecký výkon, on její a Roye Scheidera byl vynikající. A byl to vlastně i děsivý film. No ale chtěla jste pokračovat dál, já vás přerušil, omlouvám se.
1: Už moc ne, už nebudu, jenom... Co jsem to ještě chtěla dodat? No, že tady tyto dva filmy mě hrozně zaujaly, tak. No a tak to je zhruba všechno. Mám ráda všechny filmy, ale jak ta paní říkala, že proseděla to dětství v kině, tak já jsem byla podobného ražení a strašně mě tenkrát si vzpomínám jako taková dívka v rozpuku, tak mě strašně zaujal film švédský a jmenovalo se to Tančila jedno léto. Jo, to teda bylo něco na mě.
0: No a ten jsem neviděl.
1: Potom třeba ještě ruský film Kamenný kvítek, na to si pamatuju, jak to byl nádherný film, nádherná pohádka. No tak opravdu ty ruské filmy, některé teda, ty byly taky krásné.
0: No tak takže máte lepší vzpomínky než já na ruské filmy, protože já si pamatuju akorát ruské filmy, ve kterých se neustále střílelo a hrdinové socialistické práce tam plnili plán na 120%. No, tak já to mám zkreslený asi. Ale
1: to je
0: Mirko,
1: pravda, ale
0: napadla mě ještě jedna věc. Vy jste mluvila o tom milostném vzplanutí dvojice, řekněme, ve zralém věku. A mě u toho vlastně blikla ještě jedna věc. On to byl televizní film, ale když tedy jsme u toho samotného vzplanutí, a nejde ani tak o sex, jako tak vůbec nejde o sex. Tak jsem si vzpomněl na Romea a Julii na konci listopadu s Karlem Hegrem a Danou Medřickou.
1: Znáte to? Krásně, Medřická. A
0: já když vidím její oči v okamžiku, jak se na něj dívala, kdy on měl přespat někde na gauči nebo něco takového.
1: Ano.
0: Tam byla vidět ta láska. Myslím
1: ano,
0: si to.
1: Taky toho pozdějšího věku, to mě taky teda vzalo, tady tento film.
0: No, to Mirko, rád jsem si s vámi povídal na téma filmy, které můžu vidět třeba stokrát. Jsem rád, že posloucháte Noční linku a budu rád, až se dovoláte odejště. Třeba i na další téma. Děkuji.
1: Tak moc krát děkuji a naslyšenou.
0: Naslyšenou. K tématu se vyjádřila svým psaním na rozhlas.cz/Linka i Michaela. Dobrý večer. Já mám moc ráda francouzské psychologické filmy ze 70. let. Mými vůbec nejoblíbenějšími jsou Muž a žena a Žít a užít. Režisérem obou filmů je Claude Lelouch. Ve filmu Žít a užít hráli hlavní roli francouzská herečka Anouk Aimée a Jean-Louis Trintignant. Ve filmu Žít a užít jsou to potom Yves Montand a Annie Girardot. Všichni už jsou bohužel napravdě boží. O to víc mě potěšilo, když jsem se nedávno dozvěděla, že Claude Lelouch ještě žije a dokonce ještě natočil další film. Dobrou noc z Brna přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, pěkné ráno, no prostě noc, jak se patří, a taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Já sám teď trošku odbočím od tématu, ale má to svůj důvod, protože na telefonu čeká Petr, který volá poprvé do noční linky. A mě by občas zajímalo, jak se ti, kteří nově přicházejí k našim dvěma hodinám povídání na určité téma, jak, o co vlastně zavadili? Jestli to byl zrovna Karel Kryl a jeho písnička, která vás třeba při přelaďování stanic zaujala, anebo jestli je to to samotné téma, ke kterému se chcete vyjádřit. Petře, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Petr Nový Bížel. Já jsem pravidelným posluchačem vašeho pořadu a moc se mi líbí a volám poprvé a zaujalo mě trošku i to téma a docela mě mrzí, že nebylo zmíněný film, já ty americký filmy taky moc teda nemusím, ale chtěl bych zmínit to, co bylo řešeno, samozřejmě s tím souhlasím, ale co se mně líbilo, i když ty americký filmy taky moc nemusím, a to je film Nebo štící při lásce.
0: No.
1: To je tak nádherný film, nemůžu říct, kdo tam hraje hlavní roli, ale to je nádhera, je tam děj, je tam napětí, je to líbivý film pro mě.
0: A můžu vám říct, Petře, že nejste sám, kdo tenhle film má za svého favorita. Zrovna teď přišla zpráva od paní Jany, která píše na rozhlas.cz Lomítko Linka. Film, na který se dívám pokaždé, když ho dávají v televizi, je právě Nebo štíci při její lásce. Je to...
1: Ježiš,
0: no
1: tak to mě těší, takže jí zdravím a tak máme stejný vkus, no to je krásný.
0: A pozor, já se na něj taky vždycky podívám, když ho vidím v televizním programu na Jacka Lemona a na Julie Andrews, ano. Teď jsem se sám zarazil.
1: Před chvilkou jsem se díval na internet, kdo to hrál, nebo to, ale jako, protože volám poprvé, nebo to, tak jsem trošku nervózní, tak mě to hnedka vypadlo, ale kdyby ho dávali dneska, zítra, pozítří, tak se budu rád dívat a ten film mě naplňuje docela.
0: Kdyby to dávali včera, dnes i zítra, ale to už jsme zase u italské kinematografie, ale mimochodem, protože se to odehrává na Ischii, tak vlastně ono permesso avanti u nás doma zlidovělo. My to používáme běžně. A tromboncini taky. Tromboncini taky.
1: No, to je super film, opravdu. Když jako ty americké filmy, jako to je na jedno brdo, je to takový všecko jako to, ale tohle ten film, to je jedna s hvězdičkou.
0: Jednička s hvězdičkou, v tom s vámi souhlasím, ale myslím si, že by bylo potřeba říct i to B, když jsme řekli, a ono, víte, Hollywood přece jenom je největším po indické kinematografii Hollywood největším producentem filmu, no a samozřejmě v tom se najde i hlušina, ale i kvalita. A když jsme třeba u neboštíků, kteří přejí lásce, no tak Jack Lemmon, to je taky Někdo to rád horké, což jsou filmy tak ze zhruba, opravdu zhruba stejné doby, 50. a 60. léta. No.
1: Ježíš, vidíte to, to mě ani nenapadlo, děkuju.
0: No,
1: takže... No to jsem jako vůbec nevěděl a děkuju za to.
0: Nemáte zač, Petře. Já děkuju za váš telefonát a za to, že jste nám řekl, který film můžete vidět třeba 100x. Tak permesso, avanti.
1: Permesso.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Já děkuju vám. Ještě vám nepřeju definitivně dobrou noc, ale ta chvíle bohužel za chvilku nastane, tak abych stihl ještě co nejvíc vašich psaných vzkazů z rozhlas.cz Lomítko Linka, podívám se na to, co píše Daniela z Prahy. Chtěla bych vás ve vzpomínkách vrátit do počátku 60. let, kdy jsme byli okouzleni italskou filmovou vlnou. Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Claudia Cardinale, to byly hvězdy mého mládí. Horálku bych mohla vidět stejně jako Boccaccio 70 a všechny jejich další snímky neustále. Dodnes nezapomenu, jak jsem na počátku 60. let viděla Federica Felliniho 8,5. To byl pro mě zážitek a pocity, s nimiž jsem vycházela z kina, si dokážu dodnes připomenout. Z naší tvorby bych připomenula Až přijde kocour, povídkový film Dýmky či Farářův konec. Nemám ráda příliš veselé taškařice a jsem ráda, když vidím film, který nese silnou myšlenku. Proto dnes hledám oblíbená díla v kinematografii Poskrovnu. Podepsána Daniela. A ještě to, co napsala Bohumila z Jablonce nad Nisou. Přeju klidnou noc a hezké poslouchání noční linky. Filmů mám ráda víc, ale ty srdcové jsou dva. Z dětství pohádka Šíleně smutná princezna je úžasná a hlavně tam hraje Václav Neckář, kterého mám od dětství ráda. A druhý film je Noc na Karlštejně. Ten je prostě boží. No a dál miluji staré filmy, ale duši potěší i například Pátek není svátek. Tak ještě jednou klidnou noc a vše dobré všem posluchačům. Myslím, že ještě jeden telefonát určitě stihneme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: té aktuální noční lince, která se bohužel chýlí ke svému závěru, zazněla jména, názvy mnoha filmů. Filmem, který můžu vidět stokrát, tedy film, který můžu vidět stokrát, to bylo totiž téma našeho povídání. A uzavře je paní Soňa, která teď čeká na telefonu. Už za chvíli ten telefon budete moci využívat, co by kontakt s Honzou Macounem. Ta chvíle bude trvat 22 hodin, ale přece jenom další noční linka už si je na spadnutí. Paní Soňo, ale teď je na spadnutí to, co řeknete vy. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, hezké ráno, pršavé, nebudu to zdržovat. Řeknu jeden film, který můžu vidět pořád dokola. Je to Nebe a Dudy. A je to hlavně kvůli hereckému obsazení, pan Marwan, to je úplně jako jednička, ale ráda ho sleduju, protože dostal pan Bartoš, vlastně pan Marwan, pořádnou lekci od obyčejného Fábery a prostě najednou zjistil, že je něco víc než peníze, ale je to přátelství mezi dvouma, nebo mezi rodinou a dvouma lidma. Takže nakonec dostal jakoby pořádnou facku od toho Fábery, že skutečně přátelství je nad všechno. To přátelství nenajde jenom tak hledat kde.
0: S tím souhlasím, je to vlastně ta hlavní myšlenka, nebo jedna z hlavních myšlenek toho filmu. On byl natočen ještě, teď si nejsem úplně jistý, jestli byl natočen ještě před válkou nebo až za okupace, ale mě tam utkvěl i Jindřich Plachta, ale teď zase nevím úplně přesně, tam se vyskytuje to uvař čaj, ale horkej.
1: Ne,
0: to je jiný film zase.
1: Tady
0: to už mám trošku popletený. No.
1: Už toho bylo moc, že jo?
0: Na mě už je toho moc. Ano.
1: Ano. A chtěla bych v rychlosti, bo vím, že už bude konec, druhý film, který jsem sice viděla dvakrát, ráda bych ho viděla znovu, je to tuším americký film, jmenovalo se to Zaříkávač koní.
0: Robert Redford.
1: Hrál tam ano. Takže to byl jako film opravdu dlouhý, ale tam bylo prostě láska ke zvířatům, ke koni. A to, jak v tom filmu uměl toho koně vyléčit a tu duši vlastně té holčiny a toho koně, jak jich pak dal dohromady. Takže to se, myslím, taky tak nevidí a opravdu dlouho jsem ho neviděla, ale opravdu bych ho ještě znovu viděla, můžu si ho najít někde na tom, že jo, a spustit si ho, ale je to něco jiného, když to vidíte v televizi, jak to běží zrovna v daný čas. Takže to jsou takové dva filmy, teda kromě Plachty, U pokladny stál, to je taky taková takový film, který se může vidět dokola, pořád se tam objevuje něco, člověk objeví zas nového, co předtím nějak nepostřehl. Takže to jsou takové tři filmy, které opravdu, když běžej, tak se ráda podívám a zahřeje mě to u srdce, ať už jako tím obsahem, ať už tím hereckým výkonem taky.
0: Já vám naprosto rozumím. A dovolím si ještě jednu pozvánku a vlastně takový malý tip pro vás. Pokud máte ráda filmy, ve kterých je zobrazena láska, blízkost člověka a živého, třeba čtyřnohého tvora, tak vám doporučím jeden film, ale připravte si kapesníky, protože nekončí zrovna vesele. Hachiko, příběh psa, Richard Gere a příběh pejska, který je natočený vlastně podle skutečného příběhu.
1: Tak to jsem neviděla, ale viděla jsem taky krásný film, jmenovalo se to Osm statečných. Taky jsem ho viděla jednou, je to někde, mám dojem z Aljašky nebo tak, že tam byla nějaká ta stanice výzkumná a oni museli opustit, protože přišlo nějaké počasí, nějaké hrozivé, oni tam nechali těch osm psů a oni byli přivázáni někde na řetězu. A ti lidi s tam museli odejít a oni se potom, jeden z těch psů ten vůdce se nějak mu podařilo z toho řetězu dostat, jo, a teď tam hledal tu potravu, nějaké tuleně tam, nějakého tuleně tam ulovil a to, a tady ty dva lidi z té stanice se tam po nějakém dlouhém čase měli vrátit a najít ty psy a opravdu tady teď nevím přesně, kolik těch psů našli, ale tady toho jednoho, toho statečního, kterému se první podařilo se nějak odpoutat od těch řetězů a to, tak toho potom našli. Mm-hmm. To bylo tež takové, opravdu 8 statečných se to jmenovalo. Bylo to o těch pejskách, jak tam byli chudáci na pospas osudu, ale dopadlo to ne ze všema, ale tady hlavně s tím jedním dobře, že ho našli, že ho pak objevili.
0: Tak jsme si vyměnili tipy na filmy o zvířátkách a paní Silně, děkuji vám, jo, že jste uzavřela noční linku
1: taky,
0: svým telefonátem.
1: Já taky děkuji a dobrou noc, dobré ráno. Tady je pršavo. No, tak. No,
0: tady znamená kde?
1: Krnov.
0: Tady v Brně to zatím ještě vypadá docela slibně, že bych třeba mohl i suchý dojít domů. Mějte se hezky
1: a naslyšenou. Tady hodně prší, už dlouho, naslyšenou.
0: Naslyšenou říkám i vám, kteří jste poslouchali noční linku, protože se za vámi zase zítra, vlastně ano, zítra, ne příště, ale zítra podívám do vašich domovů třeba. Ta příští noční linka bude s Honzou Maconem, to platí, ale já se znovu objevím ve vysílání ve čtvrtek 24. září s noční linkou na téma tam tadadá, sezóna letních zájezdů ukončena.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí, melodie Ivana Štědrého na text Miloně Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit. A to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky. Ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost?
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla tak říkajíc na stejné lodi jako já a přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říci i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných. A proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text?
1: A víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového, no vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku, vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost. Tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Vlachem. A tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.

0: Jsem od jak živa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný. A tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
1: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
0: Ano.
1: Antonín Zíp.
0: Antonín Zíp.
1: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
0: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie. Bylo to nesmírné zklamání, dá se říct. Ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskl.
1: Asi ano.
0: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
1: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her, kterou byste vybral teď pro dnešní večer.
0: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
1: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
0: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova, přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
1: Co pak, vy jste nepsal V leže na boku?
0: Ne, ne, ne, to pozor, V leže na boku píšu jenom verše.
2: Co takhle jablko nedal bys jíš?
3: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
2: Pasou se tam koně.
3: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v rejži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
4: Nepůjčil.
3: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
2: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
3: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
2: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
3: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
2: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
3: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
2: Ty jsi opravdu originál.
3: Ale, Jednou se

0: prostě čet jeho povídku Ze života Dlužníkova. A tam mi nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
1: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
0: No co, figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: A vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá? Jedna je podepsaná vaším společným.
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel Obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi, pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout?
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
4: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
5: Pozor, to je on, to je náš velitel.
6: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
5: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
4: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
6: O jaké sásce je řeč?
5: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte!
4: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
7: Oč jste se vsadili, pánové?
4: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
8: Byla to moje lékařská povinnost.
4: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
8: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
4: Já taky, představte si, naděje na pěknou popravičku byla pomalu ta tam.
8: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
7: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
4: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
7: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
8: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smlsne vítěz.
4: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
7: Chystala se?
8: Ne.
4: Ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
8: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
7: A bylo to tak?
4: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček, když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se. A najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
8: Jen klesli, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
4: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
9: Promiňte, pánové. Promiňte. Vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
8: Stydím se za to.
4: Co jste zač?
9: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
7: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
9: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
4: Doktor prohrál sásku, tak je na měko.
7: Kolik to dělá, doktore?
8: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
4: To je konečně řeč. Sáska je sáska. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, že tahle půlnoční uspávanka Luboše Sluky a Miloně Čepelky, to byl tedy pro mě další skutečný objev. Takhle jsem vlastně jako trampa Jiřího Grossmana nikdy neslyšel. Ale už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milon Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídla alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.

0: Říkal jste, že chcete fakta.
1: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
0: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
1: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
0: Jo.
1: Od mládí?
0: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
1: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertá?
0: Ne, učertá. U Jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
1: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
0: Ne, neznali. Kampak já bych se dral na profesora. Šel jsem k němu, protože patlal.
1: Co patlal?
0: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte? Tam mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho zprůvnout. Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holce dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
2: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat. Přes devátou.
0: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
2: S Venezuelou nemám společného nic.
0: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
2: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
0: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
1: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
0: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
1: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
0: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
2: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
0: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
2: Teď nerozumím já.
0: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
2: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
0: Pěkná, k nakousnutí.
2: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se? A pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co se zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
0: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
2: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte. Když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
0: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátký, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1970. Hajzl šizum kvávra jíma a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ducha kuchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žeretí víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
2: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele? Nebo tam někde poblíž?
2: No ba, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
2: Že potřebuji kapku čeho?
0: Potřebujete 7 centavos Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
2: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se poptejte. 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě.
2: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratranta.
0: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
2: Ne, tomu psát nebudu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
2: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ale no tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vy ptáte se.
2: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Píš do Kolumbie.
2: Kde pak? To víno si rád zaplatí.
0: Ale no tak, profesorku, nechcete mě přece našňuknout, že ne?
2: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
2: Nikoho nemám nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
2: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
1: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no tak
1: od začátku. Potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyslte, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
1: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
1: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
1: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kdejakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
2: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
2: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
2: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
2: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, Duzbaba, Ježibaba, ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout, ani španělsky, stačí česky. Stolaři, studente můj bývalej, jeden můj přítel.
2: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
2: Nikdy. nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
2: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
2: No, vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: To
2: je,
0: kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda. To je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám.
2: Proboha, mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
2: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat? To ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
2: Nehněvejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem, ty já už bych ti v base osladil. Na to vem jet, to jsem uměl. Na mě si jen tak někdo nevyskakoval.
1: Dobrá, pan Masařko. To stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc z hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
1: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, ale... vyrazit několik zubů, no, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
1: Uniforma?
0: No jistě, uniforma, to právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně, já byl bachař.
1: Proč jste to neřekl hned?
0: Proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
1: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestnej důchodce a smím si dělat, co chci.
1: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
1: přitěžující.
0: Ale
1: promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Co? Cože? Co jsi to řekl? Co? Ty, že tu kauzu nevemeš?
1: Ne.
0: Nevemeš?
1: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
1: Pane Masařko.
0: To ti říkám.
1: No pozor. Nesahejte na mě, no. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se, no tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy, ne, pomoc.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Járy Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Járy Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloním Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
2: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.